Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Čus našel. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Bože můj, ako můžeš být taky jedináčik? Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože môj, Bože môj.

můj, mám telefon plný čísel, všechny mají zadek velký, ale pasy jsou štíhle, barevnou paletu od stínu, čisté i řízle, na jednu zprávu repíšu za týden, nahání peníze, ale myslím na její tělo, kdy řídím svůj výmer, dominantní jsem.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Dáš si to jednou a potom chceš znova a znovu. Otevře ti bránu do jiných realit. Dáš si to jednou, nepůjdeš ti zastavit.

School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: We run the world.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Pozitivní vibrace přináší nám Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
12: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
13: Tuká! Otec ten je pingl, matka pilot pingl, bratr o prázdninách pingl, a já jsem nejlepší pingl.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: jsme to plánovali spolu, že bychom to jako dělali.
1: A Míša, neříkala nic,
0: no,
1: Míša.
0: Ona by mě nezaplatila, tak se tím nechlubím o zakonec.
1: Jak myslíš?
0: Dobré ránko přejeme. Pondělí 3. srpna, první srpnové vysílání ranního Bon Appetitu. Moni, tak co, jak to vnímáš, ten srpen zatím? V pohodě? Je to stejné, jo?
1: Jo, je to dokonce fajn ráno, pěkné.
0: No, tak to je krásné, tak dobré ráno přejeme, pojďme na ty povinné prvky, je 6 hodin.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: No, asi důležité je zmínit, že stále ještě platí oranžová výstraha před vysokými teplotami. Začátek tedy začíná zhruba dneska od 10. hodiny po tom, co to bylo o víkendu přerušeno a byla pouze žlutá. Je třeba počítat s tím, že dnešní maximální teploty vyšplhají na 34 až 36 stupňů Celsia. Z rána nejdříve polojasno, později odpoledne skoro jasno a teploty v noci kolem 21 stupňů Celsia. Pokud se chystáte na hory, tak maximech 35 stupňů.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: A dáme zprávy. Letečtí záchranáři v Moravskoslezském kraji měli v sobotu opravdu naplno. Vrtulník byl vyslán celkem k 7 zásahů napříč regionem. Pomáhal třeba u vážně zraněného muže, pokousaného psem, ženy v kolapsovém stavu v horkém nebo horském terénu a také v horkém počasí. Muže s akutním infarktem či mladé ženě po pádu z koně. Zásah u rozsáhlého požáru lesa a pole ve Větřkovicích v Novém Vrbně je ukončen. Rozsáhlý požár vypukl ve čtvrtek. S ohněm bojovalo 30 jednotek hasičů. S vyhlášeným 3. stupněm poplachu práce probíhaly po 2 noci. Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v duelu 2. kola šance ligy s Pražskou Slavií 0-4. Přišlo 12 000 fanoušků a v baníkovském kotli fandil. Třeba i hokejista David Pastrňák. Nestačilo to však.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Zatím ale stačíte, co se cest týče, děkujeme, že není hlášená žádná dopravní komplikace, a to buď dopravní nehoda, nebo klidně i nějaké kolony, ono by se ani nic zatím tvořit nemělo, pozor si dávejte ale na uzavřenou Rudnou, která je v omezeném stavu, protože se mění povrch. Mělo by to být poměrně rychle, protože se říkalo, že práce na tomto úseku budou rozdělené do 3směrného provozu, pracuje se tedy ráno, odpoledne i v noci.

0: musím teda říct, že začali, pokud se nepletu, v sobotu.
1: Začali 1. srpna.
0: Že jo? A já v sobotu později odpoledne projížděl a musím teda jako pochválit, jo, silničáře, že opravdu na to, že ten den začali, tak půlku měli už vyfrézovanou, klobouk dolů.
1: Tak super,
0: jestli to
1: fajn.
0: Půjde, je to fajn, ale komplikace o víkendu byly a předpokládáme, že rozhodně budou i teď přes týden, tak s tím jenom počítejte, že nějaký čas navíc se vám rozhodně hodit bude. Jakékoliv informace o tom, jak to vypadá nejen na Rudné, můžete hlásit na naše WhatsAppové nebo telefonní číslo 77337 136.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
5: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's.
4: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. V

0: Pěkné dobré ranko přejeme, ahoj.
1: No jo, dobré ranko po víkendu, který byl divoký. V pátek se, a nejenom v pátek, asi i jiné dny, ale v pátek se třeba u nás v Ostravě Jiškovicích přehnala tak brutální bouřka.
0: Bylo to v sobotu?
1: Že u nás v pátek.
0: Aha.
1: A nebo počkej, já se musím ještě vrátit do děje.
0: No zkus, to byla sobota,
1: ne,
0: podle mě.
1: Ne, jako za mě to byl pátek. U nás to byl v pátek, protože...
0: Tak možná do centra to došlo o den později, těžko říct, ale já si myslím, Moni, že to byla sobota.
1: Já to zkusím vyredukovat
0: protože
1: podle toho,
0: v pátek...
1: kdy byl Ráďa v práci.
0: V pátek já jsem... No ta velká bouřka, která byla, tak ta byla
1: v sobotu. Tak máš pravdu, opravdu byla to sobota, protože vím, že Ráďa sloužil a opravdu má, takže v sobotu. Opravuju se, je to v sobotu, no. Ty, ale to já jsem myslela, že nám uletí okna.
0: No, mě to všichni jako popisovali jako tragédii. Já jsem měl zmeškané hovory od mamky, říkal jsem si, co se děje, tak ta mi volala a říkala další den, no já jsem měla ti takový strach, jestli jsi v pohodě, Honzi, víš, ono to bylo strašné. A já říkám, jo, no tak já o tom nevím. Babička mi psala, že doufá, že mám zavřené své střešní okna. Ale
1: nechci, jasně.
0: Já jsem, no právě, ale já jsem teda, Moni, jako úplně tady tenhle tajfun a to všechno, co bylo, jako
1: stop.
0: Přečkal. No.
1: Jo, právě neříkej ještě, proč jsi nebyl mezi normálníma lidma, proč jako vůbec nevíš, že se něco dělo. Tomu bych pověnovala jako další blok. Jenom jsem chtěla říct, tak je opravdu... hrozně zvláštní a že si máte dobře vybrat, kdy a na jakém místě budete, protože jo. Moje teta, ta bydlí vlastně v Ratimově, jo, to je kousek v Datyně.
0: Ano,
1: je jako
0: ano.
1: Pod Ratimovem.
0: Ano.
1: A včera my jsme u nich skončili na noc nečekaně, tak jsme právě probírali i tu sobotní bouřku.
0: Mm-hmm.
1: A oni normálně říkají, jo, tak tady trošku jako káplo, ale normálně nic. Říkám, tady se nepřehnala nějaká brutální bouřka, jako no, nelámaly se stromy, nepadaly větve,
0: no.
1: Neodnášelo vám to nábytek. Ne.
0: Ne.
1: To bylo úplně v pohodě. No. Normální bouřka, jako jo, zažmělo se, ale blesky byly. Řeknu, co? Já jsem fakt myslela, že,
0: právě,
1: že
0: no.
1: Je konec světa v těch Výškovicích.
0: No, no, ale i v centru to pak vypadalo. Já jsem jel večer jako větší díra zatopená, že říkám, co se
1: a během
0: tady
1: chviličky,
0: dělo. Jako.
1: To byly takové provazy, že jenom pro představu, pokud jste si vybrali dobrou lokaci, kde tohle nebylo, tak my máme lodži. A tu loďi já jsem zadělala, když už jsem cítila, že přichází bouřka, ale to byla tak prudká jako průtr, že jsem se šla radši podívat, jestli tu loďi fakt mám zavřenou dobře, jo?
0: Jo, jo.
1: A měla jsem ji opravdu přesně dotáhnutou, jenom uprostřed je ta jisticí guma,
0: no.
1: Jo? Ty a ten dešť byl tak silný, že přes tu gumu...
0: Že to guma nedala.
1: Normálně my jsme měli skoro zatopený balkon.
0: No,
1: na
0: tu gumu,
1: prosakalo,
0: ty na tu gumu pozor.
1: No, mokrá, nemůžeš, prostě netěsní. No,
0: nemůžeš tomu vždycky věřit.
1: To už to chápu, no.
0: Není to 100% nikdy, pozor na to.
1: Ty 40 normálně, tolik let. To je glad, nevědomo.

0: Teru Fresh Rády a přejeme dobré ráno.
1: Odpověz nám prosím tě, Honzi. Já se směju, protože tady, jo, jste dobří, ale jste dobří, vidět, že nás máte přečtené. My jsme řešili tu páteční apokalypsu, ty jsi říkal, že jsi nebyl přítomen, a tak jsme si řekli, že probereme proč, a tady jsou už někteří, kteří typovali správně, proč Honza Prnický neviděl páteční apokalypsu, teda promiň, sobotní,
0: ano.
1: Protože seděl v kině. Tak ano, Honza Prnický seděl v kině, je tak?
0: No je tak, ano, ano, já jsem tady byl úplně zaslepen a zahlušen tou situací, která se venku dělá, protože jsem prostě byl vytažen do kina.
1: Kdo tě vytáhl?
0: Kamarád.
1: Na
0: kamarád, co? Kamarád Roman. Kamarád Roman mě vytáhl na Spidermana a já mu říkám, ty Romčo, ty jako víš, že já a marvelovské filmy, to není úplně něco, co by šlo nějak dohromady.
1: A argumenty zněly, ale tak jako pojď, posadíš si, je tam klimatizace, je tam popcorn, že?
0: No, tohle úplně ne. Roman jako přemlouvat nemusel, protože já měl víkend takový, že jsem byl úplně sám osamocen, jo. Tak jsem si říkal, dobře, nebudu sedět sám doma u televize, tak jako půjdu s ním a podívám se, dám tomu šanci, jo. Byť jsem neviděl předchozí díly a teď mě možná...
1: Myslím, že nevadí na ničem.
0: No, vadí docela, jo, docela dost. A pozor, nejen Spidermana, ale i předchozí díly jiných Marvelovek, jo. Takže teď mě možná ukamenujou posluchači, kteří Marvelovky mají rádi, ale já prostě, já to tam jako nemám, jo.
1: A říkám, já jsem neviděla snad ani jednu.
0: No, tak aspoň, že tak, v pohodě, jsem rád, ale říkám Romanovi, ty Romčo, a teď mi jenom jako vysvětli, proč zrovna já tu teď jsem s tebou, když jsi měl dvě vstupenky, to je nějaké divné. A Roman říká, no víš, tak já jsem nejdřív měl jít s tou, no, s Luckou. A říkám, aha, a co se stalo, nebo? No, Lucka to odřekla. Říkám, no dobře, tak jo, tak to chápu. No a potom jsem měl jít s kamarádem Lexou, to my koukáme na Marvelovky jako spolu, jenže on mi říkal, objednej to v sobotu, a já jsem to objednal na tuhle sobotu, ale on myslel až tu další sobotu, že teď to jako nestíhá. Tak mi říkám, tak jsem vzal tebe. Říkám, tak děkuju, tak jsem rád, že...
1: Muselo těšit být takový jako poslední z posledních.
0: Až třetí, ještě.
1: A tak zase lepší, než... pátý třeba.
0: No já jsem říkal, že možná měl v závoze jako ještě někoho pro mě, ale on říká, ne, kdyby si nešel, šel bych sám, tak říkal, tak dík teda, no, takže asi jo. A tak víš co, jako já jsem na to koukal, takže jako mohl jsem ocenit aspoň ty filmařské dovednosti. Hele, řeknu ti normálně, pokud se chystáte na Spidermana, tak já jsem tím, že mám jako brýle s tím cylindrem, jo, tak jsem si je nasadil a normálně z některých scén mi bylo špatně. Normálně se mi zamotala hlava z toho, jak on tam furt skákal z baráku na barák, jo, jako a teď ty kamery byly nahoru, dolů, doprava, doleva. Normálně jsem měl asi tři takové jako pocity, že normálně tam sebou švihnu o zem.
1: Takže podmínka jít na Spidermana s nějakou kondicí, jo?
0: Měla bys být jako natrénovaná. No ty a tvoje závratě, jako ty vůbec, a tvoje závratě, ty nechodí
1: no,
0: vůbec.
1: Ne, jako a mě ty, ani Spiderman nebere naštěstí.
0: Tebe by mě odvezli a nedej bože, kdyby jsi šla ve 3D vůbec, na tom, prosím tě. To
1: je vůbec ne. Ve 3D jsem viděla naposledy Toy Story a to mě docela bavilo. Tam to nebylo úplně nebezpečné, žádné extra akce. Jinak má to 84% na CSFD, což mi přijde docela fajn.
0: No to je něco.
1: Protože já jsem teda byla o víkendu s tou maminkou na Bardotky. A tam jsem, takhle jako, hrajou tam velice známí herci, je příjemné, že je zase vidíte, ale neubránila jsem se zklamání asi v téměř ve všech případech, až na pana Brouska, kdy mi, kdy mi fakt jako přišlo, že jako hrajou divně oproti tomu, jak já je znám. Aha. Nějak se mi to jako, mně se to prostě nelíbilo.
0: A třeba dostali málo peněz.
1: A víš co, to, já nevím, to bylo celé takové nějaké, jako fakt zvláštní. Vůbec ten film se mi jako nezaujal. Pěkná myšlenka, ale tak všechno. Tak jsem se sláně koukala, kolik to má na CSFD, jo?
0: No.
1: Bardotky. A nazbíralo to pouhých 26%, tak jsem si říkala, no, člověče, tak nejsem, to mě uklidnilo, jsem si říkala, tak nejsem jediná.
0: To je málo, no.
1: Která si to myslí.
0: To je málo. No, každopádně ty máš jako celkem kinoměsíc, ne? Mě
1: no
0: přijde.
1: Mám, ale já tím končím, opravdu. No. Já jsem viděla kde co, až na toho Spidermana si myslím, že jsem oblezla každé kino. A no. Toť výsledek, no. No začala jsem tím nejlepším a končím tím
0: nejhorším. To je prostě.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž Byt či nebýt. To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
15: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
16: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: Armin van Buuren.
1: Zveme do kina tady s Pernickým. To je hezké pondělní téma, že kdo by to byl čekal, že hnedka v pondělí?
0: Kino, no.
1: Ani do té práce nedolezem.
0: Ty jsi viděla Odysseu, já jsem viděl Spider-Mana, to znamená dva největší taháky, co teď kinosály nabízí. A navzájem jsme si teď jako propustili takové spoilery, nespoilery, jako v pohodě. Ale ty jsi říkala, že na Spider-Mana se úplně že nechystáš.
1: Ne.
0: Já se teda třeba na Odysseu chystám.
1: Ok, a o té Odysseu je takhle. Uvidíš, jestli se ti to bude líbit. Vždycky je něco, co bys tam mohl najít. Mně se to líbilo, ale jsou tam momenty, kdy se zarazíte jako třeba trojská Helena, femme fatale, přitom jí hraje za mě jako nevzhledná žena.
0: Aha.
1: A ještě k tomu je to žena tmavé pleti, což jako většinu šokuje, jo? A ty jsi mi na to, když jsem ti to říkala poprvé, tak jsem říkal, no tak to je jasné, tak jako aspiruje ten film na Oscara. Já říkám, no, člověče, ale to by tam měl být správně ještě třeba gay, jo. Zastoupení raz tam je.
0: Nebo lesba může
1: etnika,
0: být,
1: jo. No, a to jsem právě přemýšlela. Jo, tak sirény možná tím je to jedno, ty lezou po kdekom i po sobě, takže asi to tam je. Ale pak jsem se na to podívala a fakt je tam jako herec, který je nebinární a transgender. Takže
0: no,
1: zastoupení
0: tě.
1: I této skupiny lidí, myslím si, že je to jasné, jo, že to je prostě jako díky tomu bude získávat Oscary.
0: No a podle tebe myslíš, že ten film má na to, jako aby byl oceněn?
1: Podívej, se mě jako mrzí, že to jede podle nějaké škatule, ale mně se ten film fakt líbil.
0: Aha.
1: Jo, jako musím říct, já bych ti ho doporučila, ale jestli ho chceš vidět a zažít v tom správném, tak jak to pan režisér vymyslel, Nolan, tak bys si měl navštívit, Perni, jedno z nějakých 45 kin. Dobře, 1,40 ideálně,
0: ano.
1: Po celém světě, takhle se bavíme, které jsou přímo přizpůsobeny tak, aby ti to promítli, jak to bylo vymyšleno. Jo?
0: Jedná se o ten IMAX vlastně. Jo,
1: přesně, jich 25, možná 30 v USA, 9 v Kanadě, ale zbytek Evropa a vůbec jako jinde po světě, Asie a tak. U nás je prý to kino v Praze jedno a mělo by to být kino, které, možná vypravte, nevím, je ve Flóře, nebo Flóra v Praze. Tak tam by mělo být to, které ti to promítne tak, jak by to mělo být.
0: Na mě teďkom vyskočili na Instagramu opravdu jako záběr toho filmu a je tam vystřeženo jenom to, co uvidíme v klasických kinosálech a kolem toho vidíš jako tmavě to, co by v těch sálech chybělo, pokud
1: jo,
0: tedy nejdeš na IMAX. Jo,
1: okay.
0: Jako.
1: A no, je to
0: razantní. Jako, no.
1: Je to znát, co tam takové detaily, které by vás mohly mrzet. A ještě jsem ti chtěla říct, vypadáš pořád, že jsi to neviděl, ale ostatní možná mají větší štěstí, protože unikla kopie filmu Odysseu, kterou vidělo za tu dobu, když to ještě viselo, dostupné na sítích, podoklíkám ve velmi dobré kvalitě,
0: ano.
1: Tak to viděli 2 miliony lidí.
0: No, tak já naštěstí ne. Já teď mám normálně jako sociální sítě Emony zablokované Spider-Manem. Já mám všude Zendaju, já mám všude
1: no,
0: Spider-Mana.
1: Taky, jasně, ten tam hraje taky ten starý Spider-Man, nebo ten předešlý.
0: Všude mám Sadie Sink, já normálně jako nemůžu. Já si ten Instagram asi smažu.
1: Okay. No, nedělala bych to.
0: No ne, já to udělám, protože jako já se nemůžu dívat na jiné holky, to neexistuje.
1: Víš co, tak se dívej na Matta Damona z té Odysseu. Mimochodem, on má dublérku ženu, jo? To je
0: aha,
1: další zarážející věc, že ho dublovala žena
0: no?
1: Při těch bojových scénách.
0: Proč ne, jako? A co by ne? Dobré ráno přejeme, posíláme Sigalu a za chvilku taky třeba i Bastille. Buďte s námi!

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
7: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit.

0: Rampampam. Tři čtvrtě na sedm, rampampam. Dobré ráno.
1: Dobré.
0: A taky Juboxy. Jubox, Fresh Radio. Nesmí chybět.
1: Pár let zpátky tohle bývala oblíbená letní hitovka, stále se hraje, ale pamatuju si, kdy to byl úplně hop strop. Všichni se vraceli z dovolené a byli toho plní, protože ať to bylo Rumunsko, Bulharsko,
0: jo.
1: Itálie, tak všude v těch, že, těch hotelových komplexech tohle číslo jedna minuli.
0: Je škoda, že jako minuli už neudělal dál takových nějakých jako velkých hitů.
1: Ale je to těžké, jestli složíš tohle a je to fakt jako celosvětový
0: jako trend. To nejde, no, to je pravda.
1: Pak je těžké vytvořit něco, co to přebije.
0: Je to tak? Tak kdybyste náhodou chtěli třeba dneska ještě zahrát něco od Minely nebo od kohokoliv jiného, máte možnost, protože Juboxy startují, my čekáme na vaše hlasové zprávy a klidně nám řekněte, jak jste si užili víkend nebo
1: přesně,
0: jaké máte plány na týden, úplně v pohodě.
1: A můžete si třeba nechat zahrát svůj letní hit tohoto roku. Který to pro vás je? To vlastně by bylo dobré zjistit, že?
0: No,
1: co máte rádi?
0: Za mě třeba Eva Farda.
1: A která od něho? Od něho prý. Promiň, vy.
0: Jako, nevím.
1: Prostě jako ujelo.
0: Ne, ona,
1: která
0: to je, počkej,
1: od nich?
0: Ona
1: myslíš
0: se jmenuje...
1: s Mirajem tu pobalou? Ne,
0: ta je dobrá, ale tu zrovna nemyslím. Já mám...
1: Tak jsme Rebit, taková, ne, to je stará docela.
0: Neříkej, co má se stát. No, nevíš?
2: Pošli hlasovku! 777-337-136.
0: Vody, já tě asi budu muset poučit a pustit tí. Já ti pak pustím, prosím tě,
1: to. Evidentně to ocením.
0: Tak pojďte na to, Juboxy!

0: Denny Lee, Harl, dobré ráno, 6.55 a taky Fresh Radio.
1: Dobré ránko přeju já, tak říkal jsi, že všechno hraje tak, jak máme nabito.
0: Máme.
1: Kdo, komu, co, proč a jak?
0: Máme. A víme.
1: Kdo, komu, co, proč a jak?
2: Fresh Radio.
0: Juboxy, dobré ráno, máme tady zprávu od Toma, který si myslí, že mi celkem prospívá ježdění v dopravním podniku s autobusem.
1: A v jakém ohledu?
0: Brigádně, a říká, že ještě pár takových dlouhých šichet a budu zpívat jak Pavarotti. Já si to myslím taky.
1: Jako, počkej, jo. Ale jako vážně, nebo tam byl smajlík?
0: No je tam smajlík, no, a co?
1: Tak
0: jako?
1: Je tam smajlík, tak se to nepočítá, ne? To je taky, jako sranda.
0: Hele, vě mi o tom, co bylo a co bude, má pro nás Martin.
3: Vlastně se podovolené. Jaký byl víkend? No pohoda, jelikož bylo také horko, že jsem se rozhodl, že si vezmu kolo.
0: Aha.
3: Udělám si Tour de Knipe.
0: Tour de Knipe je dobrý, jo.
3: Jinak pohodička. A jaké jsou plány na tento týden? No prostě neumřít. Přežij to tady, to pracovní nasazení.
1: Je důležité, čau, si dávat prostě reálné cíle, úplně čekám.
0: Perfektní, ale Martine, já tomu taky rozumím a já si to říkám každý den, jaký je cíl dnešního dne? No, prostě neumřít, jako. Pojďme na juboxy, Táňa píše, Honzo, a tak tu Evu Farnou bych si klidně poslechla taky.
1: No to určitě.
0: No fakt, je to tady, Táňo,
1: prosím,
0: prosím tě, jako neříkám těch typů na to, co zahrát přišlo víc, no jistě. Ale
1: to budeš zpívat zase.
0: Ale jako já dneska držím s Táňou a posílám Evu Farnou, neříkej, co má se stát, jo? Je to hezká písnička, tak tady to máte, tohle jsou dnešní juboxy, oni poslouchej dobře.
2: Jukebox Fresh Radio.

0: 3. srpna. Pěkné ráno, pojďme na to.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Oranžová výstra před extrémním počasím, a tedy konkrétně před vysokými teplotami, začne dnes s dvoudenní pauzou od 10 hodin. Počítejte s tím, že maximální teploty dneska v Ostravě a okolí vyšplhají na 34 až 36 stupňů Celsia, nejdřív z rána polojasno, později odpoledne až skoro jasno, teploty v noci kolem 21 stupňů Celsia. S tím počítejte, a pokud naopak razíte do vyšších poloh, tak například Beskydy je dneska v maximech taky 35 stupňů, tak pro jistotu doporučujeme ty klasické věci, opalováky, pokrývka hlavy a hlavně pitný režim.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Letečtí záchranáři v Moravskoslezském kraji měli v sobotu opravdu velice napilno. Vrtulník byl vyslán celkem k 7 zásahům napříč naším regionem. Pomáhal například u vážně zraněného muže, kterého pokousal pes, ženy v kolapsovém stavu v horském terénu, muže s akutním infarktem či mladé ženě po pádu z koně. Zásah u rozsáhlého požáru lesa a pole ve Větřkovicích Novém Vrbně je ukončen. Rozsáhlý požár vypukl ve čtvrtek. S ohněm bojovalo 30 jednotek hasičů s vyhlášením 3. stupněm poplachu. Práce probíhaly po 2 noci. Oblíbená cyklostezka podél řeky Opavy je po předloňských ničivých povodních opět plně průjezdná. Město opravilo poškozené úseky Slezské magistrály v délce více než

0: je 3 kilometrů. Na obnovu navazují i další plány na rozvoj cyklistické dopravy a úpravy nábřeží. Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v duelu druhého kola šance ligy s pražskou Slavií 0-4. Přišlo 12 000 fanoušků, v baníkovském kotli fandil i hokejista David Pastrňák, ale nestačilo to.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: No a sledujeme také dění na silnicích v metropoli a okolí. Děkujeme za to, že se zatím nebourá. Se zdržením počítejte, ale stále třeba na Bohumínské ulici v Ostravě směrem na Hraniční, kde je doprava zúžená do jednoho jízdního pruhu, a rozhodně nějaké malé zdržení zažijete i na Rudné, kde se jedna celá strana frezuje a upravuje, takže s tím počítejte taky. Ale jinak, když pojedete dále opatrně, tak jako jezdíte doteď, tak to bude v klidu. Je to
0: já
3: tak?
0: Já tvrdím to samé, prostě dávejte na sebe pozor. Hlavně dojďte jedno kdy, hlavně v pořádku.
3: Ano, volume doprava, Fresh Radio pokračuje. Dobré ráno přejeme.
1: Doprava?
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
6: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
7: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
6: Vyhrávej skvělé ceny. Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio. Tell me a story.

0: tělo normálně pochopilo, že už se blíží pondělí, takže já jsem v noci, mohla být 1 hodina ráno, tak jsem se přistihla v tom spánku, že držím v ruce telefon a normálně kontroluju zprávy.
1: Dneska?
0: Protože jo, mě se ta práce nějak dostala do hlavy a já jsem si říkala, tyjo, a teď v tom uchopu jsem se na to dívala a říkala jsem si, ty ale počkej, to ještě neproběhlo ta komunikace, to budeš dělat až ráno. Pak jsem se zase zpamatovala a šla jsem spát. Co tvoje sny? Nějaká ženská se ti do nich kradla, řekni, že aspoň tobě se zdálo něco, ale tak, jako o čem stojí za to mluvit.
1: Tak jo, dneska se mi zdálo, jsme včera večer jako s mou milou probírali právě ty filmy, protože jo. Ona byla na Odyssey, já byl na Spider-Manovi a bavili jsme se právě o hereckém obsazení, tak jsme Jasně. se právě jako dostali k tomu, že Zendaya hraje v obou těch filmech.
0: Jasně.
1: A dostali jsme se nevědomky opět i k Sadie Sink. Jo? Já jsem jako už několikrát říkal, že to je osoba, pro kterou mám jako slabost, jo? Ale jako herecky.
0: To říkal ty své současné přítelky.
1: Jo. Že to je jako, že herecky mám pro ní jako fakt jako slabost.
0: Ale to
1: že...
0: trošku zalhal.
1: Ale
0: dost si zalhal.
1: Já musím pořád trošku lhát, protože nevím, jestli neposlouchá. Jo,
0: to tohle tvoje taktika dostahuje, jo? Já musím pořád trošku lhát.
1: Ne, já myslím jako jenom ohledně Sadie Sink. Jo. Mimochodem, okay. Její herecké výkony jsou fakt jako bravurní, to je neuvěřitelné.
0: Myslím, že ty mladá holka hrála sotva v jednom seriálu, v jakých hereckých výkonech se
1: ale
0: tady
1: víš co? No, protože ty si Stranger Things neviděla.
0: To neviděla.
1: A já byl k tomu stejně skeptický jako ty, jo, před nedávnem, ale když na to koukneš, tak uvidíš sama, že je to úplně jinak. To je jedno, zdál se mi tedy sen o ní. Jo, zdál se mi sen o této Američance se zrzavýma vlasama, že prochází, byli jsme v avionu, v Chopinu, jo. Nevím, co jsem tam dělal, prostě byl jsem tam kousek od...
0: To ti řeknu rovnou, co jsi tam dělal. Buď to si spěchal a hledal si toalety, nebo si šel na kafe, nebo si šel na jídlo.
1: Je pravda, že jsem byl kousek u té kavárny, která je jakoby u toho východu
0: jo,
1: na tramvaj.
0: Vím, myslíš.
1: No, a tam to bylo a ona šla jakoby od... prokletě křupavého dobrého kuřete, jo, směrem jako právě do vně toho obchodního centra, jo. A šel jsem a byl jsem tam právě, myslím si, že se svou přítelkyní. Spolu jsme byli a oba dva jsme si ji všimli a ona říká a já říkám, to je Sadie Sink, to je ona, tak pojď, řekni, vyfotíme se. A v té rychlosti, než jsme se jako domluvili, kdo ji osloví, jo, že se jako vyfotíme, tak v té rychlosti Sadie prošla a už bylo po ní.
0: Už
1: tak těžko říct, kam šla, možná šla, já nevím, do divakého býka si koupit něco třeba.
0: To tam je takový obchod?
1: No, tak já nevím, tak to právě jako říkám, víš, jako, že třeba něco, že, jako nevím, něco českého by si šla třeba koupit. Jako.
0: Šla jenom z nás zvrzku, nebo já nevím.
1: Nebo třeba nebo na kafe šla jenom, ty
0: no,
1: té fuk, jo, ale prostě byla jedno. Tam, byla v Chopinu a já jsem si říkal, sakra, je to tady, je tady, vyfotíme se a pak se ráno zbudím, no, takže nic.
0: No, měl bys si teda rozmyslet, s kým chceš být?
1: A to já vím moc dobře.
0: Tak s kým?
1: No jedině s tebou ráno.
0: Jo, takhle, no, tak ono nic jiného tě vlastně nezbývá, že?
1: No. Mimochodem, já jsem chtěl jenom, vlastně ono, není úplně anomálie, že by takováhle herečka takové kapacity byla v Česku, protože koukal jsem na sociální sítě jedné nejmenované pražské kavárny, kde Sadie Sink před lety jen tak jako přišla na kafe.
0: Dobře, ale Praha, vem si, rozumíš, když ona bude plánovat cestu.
1: No.
0: Jo, budu sedět a tak jako mi přemýšlet, kam já se jako vypravím.
1: No, tak...
0: Myslíš si, že jí napadne Ostrava?
1: Jo,
0: když ti vidí Česko, ne? Tak pojede určitě do Prahy.
1: A proč ne?
0: To by někdo musel fakt nalákat.
1: A tak třeba by jí oslovil i Nový Jičín, jak to můžeš jako, to nemůžeš takhle
0: no,
1: říct.
0: No úplně Honzi nevím, jo. To bychom museli udělat tomu tak dobrý marketing, nějak ji donutit, aby si vybrala zrovna z celé té republiky jako tady to naše.
1: Tak napiš e-mail.
0: Ano, já nevím, to zase jako takhle.
1: Ty maily píšeš jeden
0: po druhém. My musíme se prostě něčím proslavit, aby ona toužila, když bude v České republice jít právě tady.
1: Já už to mám, pozveme ji na Beats for Love příští rok.
0: To by mohla, ale vidíš to?
1: Vidíš
0: na to?
1: To
0: by mohla kývnout.
1: No? Tak piš ten mail.
0: To je dobrý nápad.
1: Tak piš.
0: Nejdřív sežen lístky a pak ji napiš.

0: George Ezra. Také Fresh Radio. Máme už 7.22.
1: No, letí to jako blázen.
0: Tolik lidí v práci, tolik lidí v Ostravě jezdí na šestou. Vy jste se divili, kolik lidí zase bylo 5 hodin na cestách.
1: Jo, jo, já vím, jezdí. Mimochodem, dneska už výluka, že?
0: No, ty nevíš, víš to tím, že já vlastně jsem přijela omylem, nebo obylem, jako velice nečekaně odjinut, a byla jsem dovezena, taky velice nečekaně, tak já jsem neměla tu čest pocítit první den opět výlukové trasy, protože ode dneška by tramvaje měly zase jezdit odklonem přes
1: Mariánské náměstí.
0: Takže Mírově i Mariánské, ne?
1: No, říkám, tak přes Mírové to jezdí normálně, jako
0: jasně,
1: by, že
0: takže
1: jo,
0: tam ale... to uhne, tak jako to bylo vlastně před prázdninami, než začaly festivaly. Jasně, jsem doma.
1: Tentokrát to ale bude jenom na 6 neděl, takže to je v pohodě,
0: no,
1: to uteče,
0: září,
1: jako,
0: no,
1: uteče jako voda. Prosím vás, o tom to ale teď nebude. My jsme totiž po víkendu opět, nebo já jsem si po víkendu opět všiml takové jedné statistiky, která se může s víkendem určitě pojit, jo? Mohlo by to být jako fajn, nebo
0: počkej,
1: mohlo
0: by s víkendem být... jako přes rok, nebo s víkendem letním?
1: Obecně, s víkendem jako obecně.
0: Všeobecně, okay.
1: Všeobecně přes rok, jo? Ale pozor, u spousty obyvatel našich, to není jenom o víkendu. A je to o průměrné spotřebě alkoholu na člověka. Jo, tady tyhle statistiky se pravidelně dělají, myslím si, každý rok nové, protože to je něco, co prostě by se mělo evidovat a pořád se to mění. A ty první příčky jsou jasné a je vlastně až zarážející, že prvních top 5 míst světového žebříčku patří evropským zemím.
0: Co tě na tom překvapuje?
1: No, jako já nevím. To právě by mě zajímalo, co je na tom, jako... Co je na tom? Proč? Proč Evropani? Proč Američani ne? Jako já třeba jako koukám, že
0: alkoholu,
1: Spojené nevím. Státy jsou třeba fakt až jako někde na 10., 11. místě.
0: Tak oni vedou v obezitě. Oni zase jako nemůžou vyhrávat ve všem, že?
1: No dobře. Tak já bych tentokrát začal tu tabulku vést trošku jinak. Začneme od prvního místa a dojdeme do pátého, protože na prvním místě je země, která by mě jako asi nenapadla. A jedná se tedy, znovu připomínám, jo, jedná se o země, které během jednoho roku spotřebují na jednoho obyvatele nejvíce alkoholu v přepočtu na litry. Jo, na litry.
0: A tvrdého nebo piva?
1: Je to prostě alkohol obecně. Takže je to víno, je to proseko, je to vodka.
0: Jenom ať si to takhle ujasníme. Že to není vysloveně žebříček piva.
1: Je to komplet. Já prozradím první místo. Začneme naopak,
0: vy pochopíte,
1: tleskat, proč... Ne, jenom jako, jestli by tě to jako napadlo, jo? Na prvním místě se umístilo Rumunsko.
0: No, asi nenapadlo.
1: Nenapadlo, že? Druhé místo Gruzie.
0: No, tak to vůbec ani nevím, kde leží pomalu.
1: No, to je tak jako už na hraně s tou Evropou. Třetí místo, a to je pro mě třeba jako překvapení, je Lotyšsko. Jo. Čtvrté místo je Moldavsko.
0: No.
1: A na pátém místě jsme my.
0: Ok, Česko, jo.
1: Česko.
0: Páté Česko. No.
1: Páté místo, Česká republika. Jo, a tam se počítá, že, a pozor, já tady nemám vypsanou ty litry přesně, ale vím, že to bylo něco kolem 8 litrů na osobu za rok.
0: 8 litrů na osobu za rok.
1: Což jako v průměru, což jako si říkám, sakra, když jako chodí...
0: Tak tam
1: kamarádi
0: se určitě
1: každý den na pivo.
0: Pivo, Honzi.
1: No, těžko.
0: Jako jenom jako asi z podstaty logiky věci si myslím, že tam nemohlo být započítáno pivo.
1: Je pravda, že jako na pivo se dělají ty statistiky zvlášť, jo? Ale taky mi to dává smysl.
0: Ty prosím tě 8 litrů vypiješ ty za víkend. Jak za rok, tak to určitě nemůže být s pivem.
1: Asi ne, asi je to fakt jako tvrdý alkohol, jo? Ale i tak jako 8 litrů to je jako to není moc, ne? Nebo jo?
0: No, není to ani málo, jako když máme ještě rezervy.
1: Jako mohli bychom být lepší, no. Tak jenom tak, abyste věděli, tak dávejte si na to třeba pozor, protože věřím, že je tady spousta z nás, kteří mají ještě takovéto novoroční předsevzetí letos nepiju.
0: Ale no tak.
1: No a co by ne?
0: A kdy to by jako vydrželo novoroční předsevzetí do srpna?
1: Do mě skončilo
0: srpna
1: v únoru.
2: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
5: Let's play football.

0: minut po půl osmé. Iman Beck a taky Roses právě teď na Freshi. Přejeme pěkné ráno. Téma alkoholu je podle mě pěkné téma. Ne tak hezké, obzvlášť v pondělí ráno, ale bohužel aspoň se třeba budete těšit na odpoledne, až si sednete někam na pivo, na zahrádku a dáte si to pivo. A pozor, možná by pro vás mohlo být... Moment, možná by pro vás mohlo být zarážející, že v některých zemích na světě si to pivo můžeš dát už v 16 letech. Jo? To znamená, že už i tvůj Vojta by si mohl za chvilku pivo dát. Jo?
1: A kam ho mám teda poslat?
0: No, buď v klidu, nebude muset jezdit daleko, protože na pivo od 16 si může tvůj malý Vojta zajít v Německu. Tam je to povolené.
1: Jako v celém Německu, od 16... nebo má být konkrétní?
0: Vypadá, že celé
1: se, aby
0: Německo.
1: Aby nejel zbytečně, viď? Aby... jako a mé prachy.
0: No tak pozor, vypadá to, že v Německu tedy opravdu lze od 16 let kupovat a pít pivo, víno a cider. Tvrdý alkohol je tedy povolený až 18 let, ale opravdu to pivo na zahrádce si s ním můžeš dát už za rok.
1: Takže Německo.
0: Německo.
1: Co dál?
0: Jinak potom je to klasika, většina evropských, ale i amerických nebo asijských zemí říká, že alkohol jakýkoliv se smí konzumovat po dovršení 18. věku.
1: No,
0: že
1: jako u nás prostě.
0: Jsou ale i země, například Kanada, kde je to o rok posunuté, takže od 19. V Japonsku se může alkohol pít až od 20 let, jo, a ta nejpřísnější tolerance, kde jako alkohol můžeš začít konzumovat, je dovršením plnoletosti ve Spojených státech amerických.
1: Tam je to 21,
0: tam je to 21.
1: No,
0: to já už jsem měl napito v 21, teda jako...
1: Počkej, to jsou jenom 3 roky.
0: A kdo říká, že jsem začal v 18, prosím tebe? Jako to, co?
1: Jako, jo, takhle to bereš.
0: No. Já měl v 21 už odpito to, co teda jako průměrný Američan má třeba ve 30 až.
1: Podívej se, to, že pracuješ v rádiu, je skvělá věc, krásná práce.
0: Je.
1: Bys možná mohl přemýšlet o tom,
0: co řeknu?
1: Že to, co jednou tady jako éter schvátí, to peklo už nenavrátí.
0: Tak co? Tak já jako... Ale tak v pohodě, do práce chodím střízlivý.
1: No teď ti to zatím nevadí, většinou. Ale počkej, až budeš mít syna, jestli podědí tvoje geny.
0: Tak od 21 až. House na Fresh. Nebo do Německa pojedem. Buď fresh. Fresh.

0: to, že se blíží to, co jsme pátek slibovali, že pochopitelně i tento týden bude. A není to nic jináčího než kvíz naopak. I tento týden.
1: Budeme hrát ovšem v tomto týdnu a je to vůbec poprvé, kdy si u nás ráno budete moci a máte šanci vyhrát 2000 poukázku do Golf Park Hodka a jednak si můžete zkusit samozřejmě jako své sportovní výkony, jaké ano. máte, jednak si ano. tam můžete dát i něco dobrého k papání.
0: Já tam byl nedávno právě s Fresh Radiem, kdy jsme tam měli promo akci, vyzkoušel jsem si poprvé v životě takový ten jako
1: patování,
0: v uvozovkách, no, profesionální no. golf, to patování. Zjistil jsem, že by mi to išlo celkem, jenom bych musel jako hodně trénovat.
1: No a vy si můžete vyzkoušet třeba Adventure Golf, což není podle mě jako nic náročného, to je prostě jako na pohodu. Ty zkusíte, jestli jak vám to jde, nejde s rodinkou ideálně, prostě vyvezete.
0: S kamarády, to je fuk, no. s kýmkoliv, s kým vám je dobře. A pozor, no je důležité, že ta dvojka platí i do restaurace. A je třeba říct, že v restauraci Golf Park Lhotka údajně, já nevím, já tam ještě nejedl, ale
1: jsi tam
0: údajně
1: nestihl si poobědvat, co se stalo?
0: Nevím, no nebyl čas, víš, a byl jako zaměstnán.
1: Jsi tak učil to patování, jo?
0: Ale prý údajně v restauraci vaří fakt jako fenomenálně a dobře se tam najíte. Takže je vlastně jedno, jak tu dvojku využijete, důležité je ji vyhrát, že jo?
1: Máte šanci, kvíz naopak, signál vypustíme za pár vteřin, minut,
0: no,
1: vidím, že jako minut, zase vás nebudu tak hnát, že? Každá vteřina ráno dobrá.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
7: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: jsme rozdávali dvojku do Radeka Stovašenku. Tento týden rozdáváme 2000 korun do golfparku Lhotka.
1: Kdo má zájem, kdo se dovolal jako první na naše telefonní číslo a chce si to s náma rozdat?
0: No, pojďte na to.
1: Otázkách, co?
0: 7-7-3-3-7-103-6, to je telefon tady k nám do studia, 2000 korun do golfparku. Nejen na golf, ale třeba i na nějaký dobrý gábl do tamní restaurace může být váš. A já jsem teda na tamní restauraci slyšel jenom pozitivní recenze. Tak kdyby náhodou se třeba o víkendu neměli do čeho píchnout a už teď jste si říkali, co budeme dělat, tak si myslím, že to může být jedna z taková jako hezkých alternativ. Třeba.
1: To víš, že jo.
0: Jsi držela golfovou holi někdy v ruce?
1: O, tak já bych tam šla spíše na ten vývar. Nebo já na video z Mexické s Koleslavem třeba.
0: Já jsem jako, si říkal.
1: No, jak, asi bych to taky chytla, co by ne.
0: Jo, ale nedržela.
1: Jo, a já jsem jako na síry, tak bych si určitě dala nějaký, já nevím, sír halumi třeba na salátku. Vidíš, takže si to udělala hezké. A pak bych šla předvádět nějaké ty sportovní výkony.
0: Proč ne? Hezké si to můžete udělat klidně i vy. Kvíz naopak startuje, teď je ta jedinečná možnost zavolat 77 337 136.

0: Jardou, doufám. Halo, halo, Jardo.
1: Slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
0: Jardo, krásné ráno, ještě v rychlosti, odkud voláš, že tě můžeme někam zakotvit?
2: Volám z Havířova.
0: Dobře.
1: A to je krásné
0: poznáš
1: město.
0: Poznáš tady naše končiny. Byl jsi někdy v Golpan Hopka, nebo je to, když tak, premiéra?
2: Je to moje premiéra.
0: Dobře, super. Tak hele, bych řekla.
1: My ti držíme palce, kvíz naopak jednoduchý, my ti položíme 10 otázek, ty na ně musíš odpovídat špatně, když to stihneš do jedné minuty, dostáváš se do pátečního finále a budeš o krok blíž k tomu vyhrát 2000 korun do Golf Park Lhotka, OK?
2: Ano.
0: Jdeme na to.
1: Jardo, jestli jsi připraven, řekni připraven a jdeme na to.
2: Připraven.
1: Tak super. Pojďme.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Jardo, nesla Karkulka babičce uzené žebra?
2: Ano.
0: Výborně. Ráno kokrhá kočka nebo kohout?
2: Kočka.
0: Dobře.
1: Sluníčko sedmitečné je zvíře nebo květina?
2: Zvíře.
0: Tak, ten. Jaroušku.
1: A fakt to je zvíře, já jsem
0: tady
1: taky nevěděl.
0: Sluníčko sedmitečné je, prosím vás, bedrunka, takže to je Jaroušku
1: jako,
0: zvíře.
1: Jako
0: bedrunka. Musíme prostě jako stopnout.
1: Sakra.
0: To je co, takhle bylo. Ale nevadí, dívej se, jako na to, že jsi to dělal poprvé, tak se dostal na třetí metu, což já tě musím. Na třetí otázkou.
1: Jardo, ale hele, buď v klidu, jako já jsem teda si touhle otázkou taky nebyl jistý vůbec.
2: No. Nevadí.
0: Zkusíme.
1: Jardo, měj se hezké pondělí, ahoj. Čau.
2: Dobré, díky, mějte se, ahoj.
0: Čau. Se mě, ahoj.
1: No a tak to mě ho bylo líto, dívej, premiéra z Havířova, Jarda.
0: Mě ho taky líto.
1: A nevyšlo.
0: Ale třeba je o něco chytřejší a příště už ho žádným sluníčkem nedostaneme.
1: A sluníčko sedmitečné je teda klasická beruška?
0: Je beruška, no. Znáš písničku? Sluníčko, sluníčko, popoj maličko.
1: Tak to je o sluníčku jako o berušce?
0: A o kom si myslela, že to je?
1: No o sluníčku na nebíčku.
0: A jak tam zpívá, že má tečky na krovkách, tak to
1: ne,
0: si myslela,
1: co? Já znám. Beruško, půjč mi jednu tečku.
0: No.
1: Třeba to, co máš na zadečku.
0: Tak myslím, že společnými silami bychom to...
1: Musím ji napsat za větou, a děláte... ať se mi slova nepletou.
0: Ty máš nabito.
1: To víš, no. No nic, tak Jarda, dneska nic, tak třeba zítra a i pro vás je to inspirace. Zítra kvíz naopak bude taky a třeba se poštěstí někomu.
0: A pamatujte si, beruška to je, beruška.
1: Beruška, no. Sluníčko sedmitečné. Jakože těch teček má sedm?
0: Ne, Honzek, to je jenom tak, aby tě to zmátlo.

0: Jardy, že spíše byste brali jako slunečko než sluníčko. Chápu všechno, dobře. Jardy, já si myslím, že dostane ještě šanci ukázat, že v něm opravdu bují hrdá osobnost a že se probojuje do našeho pátečního finále prostě třeba zítra.
1: No, třeba
0: teď, protože... Teď je to, jak jsme to uzavřeli já jako a už se cítím, s tím nedá nic dělat.
1: Ale já cítím na dálku, že ta havířovská síla prostě tam, tam je a že prostě jako měl by dostat ještě šanci, jo. Tak uvidíme,
0: určitě, jo.
1: Třeba to zítra vyjde. Tohle byl Sam Feld a také Aloe Black, Hey Son. No a je 8 hodin, to znamená, že pro vás máme další zprávy.
2: Počasí. Počasí.
1: V Ostravě a okolí dneska počítejte s maximálními teplotami 34 až 36 stupňů Celsia. Z rána nejdřív polojasno až oblačno, později odpoledne, ale skoro jasná obloha. V noci teploty kolem 21 stupňů, no a pokud se třeba dneska chystáte do hor, Beskydy nebo Jeseníky, tak počítejte, že v maximech 35.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
0: Leteční záchranáři v Moravskoslezském kraji měli v sobotu napilno. Vrtulník byl vyslán celkem k 7 zásahům napříč regionem. Pomáhal například u vážně zraněného muže pokousaného psem, ženy v kolapsovém stavu v horském terénu, muže s akutním infarktem nebo mladé ženě, která spadla z koně. Zásah u rozsáhlého požáru lesa a pole ve Větřkovicích, Novém Vrbně, je ukončen. Rozsáhlý požár vypukl ve čtvrtek. S ohněm bojovalo 30 jednotek hasičů s vyhlášeným třetím stupněm poplachu. Práce probíhaly po dvě noci. Oblíbená cyklostezka podél řeky Opavy je po předloňských ničivých povodních opět plně průjezdná. Město opravilo poškozené úseky Slezské magistrály v délce více než 3 kilometrů. Na obnovu navazují i další plány na rozvoj cyklistické dopravy a úpravy nábřeží. Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v duelu druhého kola šance ligy s pražskou Slaví 0-4. Přišlo 12 000 fanoušků. V Baníkovském kotli fandil i hokejista David Pastrňák.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
1: A pěkné dobré ranko, 8 hodin a 2 minuty k tomu. Zdravíme také na cesty v metropoli a v okolí. V okolí zůstaneme, protože v Ludgeřovicích u obecního domu měří policie, pak pozor, aby vás to nestálo hodně peněz. A počítejte, že zúžení na Rudné u sjezdu na Velkém Kruháči jsou v sobě ještě 3 až 4 osobní auta. Takže tohle je velká komplikace, počítejte, že se můžete zdržet i na víc jak půl hodiny, proto doporučujeme obět to jakkoliv jinak přes centrum nebo Vítkovice. Dobré zprávy jsou, že po ulici 28. října se v tuto chvíli už dostanete i přes Frýdlanské mosty dolů do centra na Karolinu. Tak si počítejte a pokud to jde, tak to prosím oběťte.
2: Doprava?
3: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Kde?
8: Tamhle.
7: Ten má ale klapy.
9: Je, tam je dinosauří mláďácko.
8: Jmenuje se Stegosaura.
7: On chodí.
10: On je živý.
9: Hoši, velké řeše s průlízkami.
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
11: A dívejte, tam je ten velký.
12: Ten má krk až do nebe.
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
13: Kdy už tam budem.
14: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výhody.

0: Ty, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
3: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: my jsme měli docela oslabený náš prešácký tým, protože jak Aleš, tak Marek, tak Turda byli na Ibize, ale oni se prý údajně už v sobotu vrátili. V sobotu teda měli přiletět.
1: Aha.
0: Ovšem, já vůbec nevím, jak se měli. Ty víš, jak se měli?
1: Já.
0: Nevíš, jak se měli dobře, protože třeba i Michaela, tady s Honzou Fultýnem, který zaskakoval za Marka, měli Honzíku jako snahu zjistit, jak se tam kluci mají. Aha. A nějak se nedobrali žádného výsledku.
1: Já jsem tak jako zaznamenal, že Marek asi úplně nebude jako sdílný, protože no, pro něho jo. To musí být jako vyloženě svátek dovolené. Jo. Teď si vím, že Marek je podle mě jeden z členů týmu Fresh Radia, který prostě nemá absenci. On jako
0: nemá
1: nechybí.
0: On ani pozor, abyste rozuměli situaci, tak když ta možnost, aby odcestoval, byla, tak on ani nechtěl jet. Vysloveně jako musela přemluvit Michaela a ukázat mu výhody dovolené ve Španělsku se svými kolegáčky, aha, aby se k tomu rozhoupal a opravdu si odjel odpočinout, protože on je,
1: jo,
0: on jako opravdu je tady velice často.
1: Asi, málo
0: chybí,
1: takhle,
0: jo.
1: Asi si to jako zasloužil, takže
0: určitě,
1: v pohodě,
0: určitě,
1: on si to 100% užil. Mimochodem, dneska se na něho můžete opět těšit, Marek Urbanec už teda klasicky ve svém odpoledním čase. A jak to teda vypadalo, když měli snahu odpolední dvojice, zastupující odpolední dvojice zodpovědět, nebo ne,
0: to
1: zeptat
0: zjistit,
1: se,
0: jakým
1: zeptat
0: to
1: se Marka, tak jak to jako funguje, jak to jde, tak vám takový jako náhled toho pustíme i teď tady ráno. Tak tady to máte a nezapomeňte, že odpoledne s Markem a Michaelou startuje už dneska klasicky od 14 hodin.
0: Best of Fresh. Vítra by se měli kluci vrátit ze Ibizy. A my jsme slibovali Markovi, že mu třeba ještě
2: zavoláme
0: a Aleškovi.
2: No.
0: A poslouchej, přišla mi zpráva.
2: No.
0: Urbanec Marek. Hlavně mi dnes nevolej, už mám v kuli.

0: Paloma Fight, také Sigma. Dobré ráno, tohle je Fresh Radio. Honza Pernický a Monika Dudová.
1: Stále stejné, jako já se nevdala, on se neoženil, nepřijel jméno své partnerky, takže ano, jak jste zvyklí, stále stejné osazenstvo.
0: Jak by se jmenovala, kdyby se měla jmenovat po svém úplně prvním klukovi?
1: To je Honzi, to je už asi Stachovská.
0: Stachovská?
1: Já už asi nespomenu Stachovská.
0: Takže počkej.
1: Že bych jí měla tolik, ale mě
0: Monika
1: to příjmení jako vypadávají.
0: Stachovská.
1: Stachovská.
0: Honza Pernický
1: ale myslím
0: a
1: jako,
0: Monika
1: jako
0: Stachovská.
1: Takový jako velký vztah. A ty by se jmenoval jak, kdyby si byl jeden z těch, které by napadlo přijmout jméno partnerky?
0: Kdyby byla jako úplně, ta úplně první?
1: No kdybys nechtěl být Pernický a aha, chtěl by se jmenovat jako svoje první přítelkyně.
0: Já bych mohl být.
1: Nemohl být, já chci být tu první.
0: Drap.
1: Ty si zase nepamatuješ, která byla první, že? No jo, no, se ti to jako mele.
0: Ty ale teď si říkám, že měl jsem holku, která se jmenovala Drabová, tak já bych byl Drap, Honza Drap. To je dobré, ne?
1: No, kdyby jsi byl Honza Drap, tak by to bylo ještě lepší.
0: Tak je, Honza Drap
1: no,
0: je lepší.
1: Já musel udělat menší úpravu, což jasně. By možná dneska už jde všechno.
0: No, taky bych
1: ale
0: mohl
1: zase
0: být...
1: jako Honza Drap, jako sorry,
0: Honza
1: to nejde,
0: Drap.
1: Ne? Ten Honza k tomu Drap, jako nejde.
0: Honza
1: to bys musel být, počkej, jako... Jak pozvednu jméno Honza?
0: No já přemýšlím ještě, jako, co bych mohl být.
1: Jde to vůbec?
0: Honza... Počkej,
1: jako já bych mohla pozvednout své jméno Monika, já bych mohla být Monik.
0: Monik.
1: Třeba nebo... Monik, chápeš, jo?
0: Monik,
1: já tam mám
0: já bych mohla být Giovanni, ne?
1: Giovanni Drap?
0: Nebo Giuseppe vlastně? Ne, jak je to?
1: Já jsem Giuseppe Drap? Giuseppe jako to máš Drap? Úplně ne, to jedno, ne. Jako... Giuseppe Drap, to bys vypadal...
0: Počkej, přemýšlím, Jan bych mohl být s dlouhým a Jan.
1: Ano, Jan Drap.
0: Jan Drap.
1: To se mi líbí.
0: A pozor, Jan Drap. Aha, to je dobré, no. No, takže já bych mohl být, ježiš, i Gesierich bych třeba mohl být.
1: A ještě, že nejsi.
0: Honza Gesieri, anebo
1: vaše
0: Honza...
1: Vaše děti teda chudáci, no.
0: No, ne, tak jako...
1: Kdyby se měli jmenovat.
0: Já teda ale upřímně ti řeknu, nemám úplně v plánu si jako někdy brát jméno své partnerky. Na druhou stranu teď jako má současná partnerka, se jmenuje Grimová. Aha. Já bych byl Honza Grim. S tvrdým i Grim.
1: To není špatné.
0: To je pěkné, no, to je krásné jméno, jako to pozor, to je pěkné jméno. Ale začíná se v poslední době častěji a častěji dělat to, že když se žena vdá za muže, tak si nedělá to přechýlení na ova, jo, ale nechává si to mužské...
1: v poslední době.
0: No mně to tak jako přijde, protože
1: ne,
0: já mám teď
1: dávno.
0: Jako spolužačky, já vím, že Emma Smetana třeba, jo, okay.
1: Já mám teda holky už ale... dávno, co to tak roky, prosím tě, no, dávali ještě dřív, než
0: tak
1: já
0: to je celkem měli. Poslední doba, ne, jako, chápeš?
1: No to ještě, no to je,
0: moje spolužačky, chodíme, moje spolužačky teďkom jsou no. Jako Hošek, jo, druhá se jmenuje Petráň, jo, tak je to takové, jako říkám si, OK, ale všeho s mírou, podle mě, ne?
1: Jako já jsem spokojená s tím, že je tam to dlouhé ova.
0: A proč ty nejsi jako, teď si vím, že bys byla Monika Duda?
1: No,
0: i když pozor, ale to vypadá
1: jako...
0: Monika Duda vypadá dobře.
1: Podívej se, já jsem ráda přijala jméno toho svého muže. Jo, v tom jako tak, jak by to mělo být.
0: Jasně.
1: Neplánovala jsem, že bych se chtěla prorazit nebo být slavná nějak v zámoří, takže jsem to ani neřešila, aby to bylo jednodušší pro ně.
0: A tak Monika Duda by bylo jako dobré.
1: Duda by bylo ještě lepší,
0: Monik
1: ale...
0: Duda.
1: A jako, kdyby to bylo Monik úplně jinak, tak by to bylo nejlepší, protože jako ta Duda, jako
0: jak
1: zahraničí.
0: Tak dobře, tak jak by se chtěla jmenovat? Příjmení je strašně důležité.
1: No
0: jak
1: je, no.
0: Chci, aby třeba Monika, Monik jak? Monika, no třeba, já nevím, čekaj, co by se tak tobě hodilo? Ty bys mohla být Monika... Aztek.
1: No Aztek, jo.
0: Monika Aztek.
1: To nesmí úplně blbě.
0: Že? Monik Aztek. A já? Bys tak jako koukni na mě a co tak jako, na co mě tak typuješ?
1: No, nech si to Giovanni klidně.
0: A příjmení?
1: Giovanni Giuseppe.
0: Tak to si teda
1: nebo,
0: kreativní.
1: Pozor,
0: jako
1: to. Giuseppe Giovanni. Ještě neřekni, že to nezní. Jako.
0: Ne, je to velmi kreativní, děkuju. Teda jako musím říct, že ses utrhla z řetězu.
1: Já si myslím. Jako. Dobré tím čajem bylinkovým.
2: Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: 9.35, dobré ráno přejeme.
1: Už plné polní, to znamená, že se můžete těšit na všechno tak, jak jste zvyklí. Dneska už bude zpátky Marek, ale ještě bude mít od zítra. I když pozor na to, on fungoval, i když tady nebyl, to je co?
0: Marek Urbanec?
1: Jo, no Marek ne, ale Aleš.
0: Jo, Aleš.
1: Aleš jako fungoval, i když tady nebyl. To je vychytávka.
0: Tak hold, musíš umět někdy vy to.
1: Jako vytratit se a přitom dělat, že nechybíš, jo? To je jako umění.
0: A nebo vytratit se jenom.
1: Honzíkovi do dovolené zbývá už jenom a pár několik dní, ten vyráží 17. pryč.
0: Aby to bylo už.
1: A řešila jsem bohužel, že září už je v dohledu. Mhm. A možná by bylo fajn říct, že letošní 1. září máš představu, na který den v týdnu to Honzi vychází?
0: Úterý, tuším.
1: Jo, mělo by to být úterý. Takže poprvé děti jdou letos do školy, no letos v tomhle roce 2006-2007 v úterý.
0: 2026-2027.
1: A co jsem řekla?
0: 2006-2007.
1: Jo, já jsem to zkrátila, to je, jasně. Myslela jsem 2026 a 2027. Jo.
0: Vím, že Moni, možná
1: prostě
0: pro tebe...
1: Prostě 6-7 na konci.
0: Pro tebe možná žádná změna. A 6-7.
1: 6-7, prostě já jsem si to zkrátila, že?
0: Je to tady.
1: Není čas ztrácet čas.
0: Je to tady. Mimochodem, k té mojí dovolené, já jenom bych rád zmínil, že my jsme původně měli jet ve třech. Já, můj taťka a Pavel.
1: No a v čem je kamarád? To jinak?
0: Ne, není to jako jiné v ničem, protože pak se tady začaly honit myšlenky v hlavě, že vezmeme s sebou i naše ženy, přítelkyně a dámy.
1: Poslouchej, ale s touhle myšlenkou se s námi veřejně nepodělil.
0: No, protože...
1: Jsi hnedka zavrhl.
0: Protože ne, já ne, ale hnedka se zavrhla a tím pádem nadále platí to trio, že jedeme já, můj drahý otec a můj kamarád Pavel.
1: A kdyby jeli s váma drahé polovičky, tak byste všichni chlapi by měli polovičku, nebo třeba dva z vás jo a jeden ne?
0: Ne, právě že všichni, no. Všichni. Právě že všichni a nakonec jsme usoudili, že ne. Že,
1: tak
0: že
1: jestli
0: ne.
1: To má být chlapská jízda, tak se nedivím, že jste řekli, že ne.
0: Právě. Takže my to jako zvládneme sami určitě. Je to teda jako škoda, protože můj taťka má přítelkyni, která pochází, nebo je a žije dlouhodobě v Itálii.
1: Takže
0: by nám udělala minimálně průvodkyni, ale hlavně bychom se díky ní všude dorozuměli, že jo?
1: To sice jo, ale je to komplikovanější. Museli byste mít minimálně dvě auta, abyste se byli schopni jako přemístit.
0: Je to tak.
1: Jo, chápeš, no,
0: stalo by to více
1: jako
0: peněz. Stalo by to více peněz, že jo?
1: No, určitě takhle v globálu, jo, tím si chtěl naznačit, že by si tu svoji přítelkyni pozval?
0: No, jednak, ale takže jste drahé.
1: Ty bys fakt pozval na
0: tak
1: dovolenou,
0: ne jako
1: jo?
0: Pozval jako všechno, ale tak víš, jako sem tam pozveš na večeři
1: okay,
0: a něco.
1: Tak co bys
0: já raději zaplatím špagety jenom sám sobě.
1: Poslouchej, tak já bych zaplatil dovolenou, tak sem tam bych ji na něco pozval. Takže by si
0: tak
1: platila
0: samozřejmě.
1: Letenku, platila by si ubytování, platila by si jako road trip, to znamená benzín, ale občas by si koupil špagety, jo?
0: No, na tu bych taky pozval, to je v pohodě.
1: A tak to bylo celá drahá záležitost ještě
0: no právě,
1: pár měsíců to, zpátky.
0: To země no. Dělá gentlemana.
1: No.
0: Koukej
1: no,
0: na to.
1: Jo. A taky chudáka. Uvidíme, jak náročný výlet by to byl.
0: Mimochodem, během té doby, co já tady nebudu a ty tady budeš, tak ty tady budeš sama, nebo tady budeš
1: já mám
0: mít...
1: v plánu být sama.
0: Kukína.
1: Hele, možná kukína, když bude chtít a třeba přijít jeden den, mi to tady obzvláštnit a udělat hezké, tak určitě jako může, ale primárně bych tady chtěla být sama a chtěla bych do toho vtáhnout vás, frešáky. Jo?
0: Jestli,
1: bychom to dělali takové...
0: A Moni, jestli budeš chtít, tak já budu taky klidně na telefon a tě budu posílat hlasovky.
1: Ne,
0: už si
1: dovolenou. Ne,
0: výstupy.
1: Ne, já vím, jak to je, prostě už si dovolenou, spí do kolika chceš. Myslím si, že to zvládnem. Fakt už si dovču tak, jak to je.
0: Tak já ti budu posílat odpoledne hlasovky jako a ty si je můžeš ráno pustit.
1: Když budeš mít náladu, chuť, tak pošli, ale určitě to není nějaká povinnost, kterou bys musel dělat, jo? Chápeme, že máš dovolenou, tak jako ostatní mohli si užít bez nějakých jako
0: myšlenek
1: na práci, tak... Tak,
0: tak beru na vědomí.
1: Tak,
0: jseš tak velkorysá, ty jseš tak velkorysá
1: šéfka
0: teda. Já bych neměnil.
1: Jasně, takže mi dones limončelo.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. fashion, gastro, zábava. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
2: Vyhrávej skvělé ceny. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Požádat o ruku stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Dokáže se rozbrečet chlap? Teď to zjistíme. Je tady loučení, aspoň na jeden den, co, si odpočíneš ode mě.
1: Jo.
0: A že zvládneš levou zadní, bez slz. Já tady zítra moc se omlouvám nebudu, mám nějaké povinnosti, takže jedu do Prahy, ale vrátím se tak, abych ve středu ráno zase v 6 hodin mohla uvítat prvníka s otevřenou náručí a od mě. A donesu ti aktuální novinky z naší české metropole.
1: Já bych spíš, abys mi donesla něco, co tady nemáme k jídlu.
0: Co bys chtěl? Řekni si. A teď schválně přemýšlej, protože mě nenapadá nic, co by v Ostravě nebylo a v Praze, jo.
1: Já bych chtěl perníkové srdce Praha.
0: Vázněl, ne?
1: Proč?
0: To bych ti nesehnala ani v Ostravě, perníkové srdce.
1: Perníkové srdce Praha.
0: V Ostravě.
1: No to by se sehnala
0: no,
1: v Ostravě.
0: No říkám něco, co... No dobře.
1: Něco,
0: dobře,
1: co seženeš v Praze, ale
0: dobře,
1: ne v Ostravě.
0: Ne v Ostravě, dobře.
1: A nebavě, můžeš dovést nějaký hambáč z toho nejmenovaného...
0: Ty Honzi, co když nepojde klima?
1: Bystra,
0: ne.
1: Pět kamarádů, pět
0: ne,
1: lidí.
0: Jako podívej se, to ti nedoporučuju, protože se může stát, že zase nepojede klima ve vlaku. Mm-hmm. A nechceš hamburger, co se mnou cestoval 4 hodiny skoro.
1: Dobře, tak...
0: Něco, aby tě to nezabilo, i když... Je to lákavé. Ne, teď vážně, fakt jako ale, něco, co by nevím, přežilo tak... ten transport. Tak,
1: dovez hlavně sebe, prosím.
0: Jasně, ale jinak, já ti něco dovezu, jak si řekni. Magnetku?
1: Ne, to už mám, to už
0: magnetku
1: dávno mám.
0: Z Prahy.
1: Magnetku Praha. Praha Capital City.
0: Že bych ti mohla koupit takovou tu otřesnou kachničku, co se prodává...
1: Kašničku?
0: Ne, kachničku, to jenom jsem jako špatně vyslovila, ale tu kachničku, co se prodává za obrovské prachy a je to u Staroměstského náměstí, nevíš?
1: Nevím.
0: To je dobře, ale protože pak stojí hodně.
1: A nemusí za mě tolik utrácet, mě bude stačit nějaká maličkost, jenom já nevím, tak dovez mi třeba...
0: Tak já ti zkusím sehnat to srdce, no.
1: Ale perníkové jako srdce Praha, a to bude taky drahé, to bude taky drahé, o to, jako perníkové srdce, tak jestli půjdeš pařížskou, tak se stav třeba...
0: Víš, co by byla hec, kdybych ti dokázala sehnat perníkové srdce Praha
1: Ostrava.
0: S Ostrovou, jo, přesně.
1: Hele, nechám to na tobě klidně něco dovést, hlavně se vrať.
0: Vrátím. Zítra tady bude Giovanni Cucchino, tady s naším Honzíkem Perníkem, tak
1: Pervitino. Kuci. Pervitino Cucchino zítra, jo?
0: Co bych vám tak jako popřála?
1: Neraději nic.
0: No. Honza, aby dorazil, aby vstál.
1: Který?
0: To jedno vlastně. Abyste se krásně bavili, no.
1: To vyjde na stejno, no. Tak jo, tak my se budeme moc těšit. Zítra od 6.00 tady bude Honza Kuchař a Honza Pernický. Raní dvojka, a.k.a. chlapy...
0: Chlapy sobě.
1: Mějte se hezky, ahoj, hezké pondělí, čau!
0: Ahoj!
2: Bon appetit! Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Jsme taky šabuzi, ono, proč ne, že jo? 9 hodin právě teď, připravené pro vás máme poslední ranní zprávy a také informace o tom, jak dneska bude, protože stále se ještě nenaplnilo to mé ranní polojasno.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
3: Přesunujeme do dopoledne prostě některé věci.
0: Ale já opět řeknu prostě to samé, protože tady to tak svítí, jo. Z rána nejdřív polojasno.
3: Mlhy, já mám teda místo mlhy, což se dneska asi vyplnilo.
0: Později odpoledne, ale skoro jasno a ty maximální teploty v Ostravě a okolí dneska od 34 do 36 stupňů Celsia. Teploty v noci, no tak to tu mám.
3: Jo, teda,
0: teploty v noci okolo 20 stupňů, no a pokud se chystáte třeba na ty hory, to už jsme taky zmiňovali, tak dneska v maximech třeba zrovna v Beskydech do 35 stupňů jasno.
3: OK, OK, OK.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Letečtí záchranáři v Moravskoslezském kraji měli v sobotu napilno. Vrtulník byl vyslán celkem k 7 zásahům napříč regionem. Pomáhal například u vážně zraněného muže pokousaného psem, ženy v kolapsovém stavu v horském terénu, muže s akutním infarktem či mladé ženě po pádu z koně. Jakub Kohák s hosty četli fanouškům. Baník podpořil akci Čti za nároďák přímo při ligovém utkání. Cílem je motivovat celý národ k pravidelné četbě. O výsledku utkání ve sportu. Zásah u rozsáhlého požáru lesa a pole ve Věckovicích Novém Vrbně je ukončen. Rozsáhlý požár vypukl ve čtvrtek. S ohněm bojovalo 30 jednotek hasičů s vyhlášeným třetím stupněm poplachu. Práce probíhaly po dvě noci. Oblíbená cyklostezka podél řeky Opavy je po předloňských ničivých povodních opět plná nebo plně průjezdná. Město opravilo poškozené úseky Slezské magistrály v délce více než 3 kilometrů. Na obnovu navazují i další plány na rozvoj cyklistické dopravy a úpravy nábřeží. Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v duelu druhého kola šance ligy s pražskou Slavií 0-4. Přišlo 12 000 fanoušků. V baníkovském kotli fandil i hokejista David Pastrňák.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Docela klid na cestách, pozor si jenom dávejte, že dost pravděpodobně se ještě vyšetřuje dopravní nehoda na zúžené Rudné u sjezdu na velký kruhový objezd. Byly v sobě zhruba před hodinkou 3 nebo 4 osobní auta, tak počítejte, že tam se můžete zdržet i nad 20 minut. Proto doporučujeme objíždět tu trasu, pokud to tedy jde i jinudy. Připomínáme, že Frýdlanský most po ulici 28. října z Mariánských hor, potom dále na Karolinu a centrum je již otevřen, to znamená, že se přes Frýdlanský most dostanete v obou směrech. Toť vše, amen na cestách, ať vám to jezdí a těšíme se zítra, ahoj.
2: Čau, čau. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu.

Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Fresh.
1: Odlétáš pryč, že?
2: Právě, no. Hmm? Já jdu za památkama do Londýna, takže já myslím, že tam si to užiju, tam ty teploty mají být jenom maximálně 30, což oproti těm 40 je sakra rozdíl. No a prý budeme mít klimatizovanou tu místnost, kde budeme bydlet, takže taky fajn, v noci se i vyspím.
1: Hele, ale na ty procházky jako po městě ani ty 30 nejsou úplně ideál, jako super,
2: no tak,
1: jak je to dneska.
2: 40, ale.
1: Jako určitě jo, to určitě.
2: A navíc tam furt prší, že jak, takže přeháňky, takže se možná i ochladíš tím deštěm.
1: Co máte v plánu navštívit?
2: No to já nevím, protože to má v plánu přítelkyně.
1: Ženská to zase vede, no tak abys nebyl překvapen úplně hodně.
2: No já jsem řekl, že chci na Sky Garden a že chci tam to muzeum, kde můžu jít východ, západ, hop, hop, hop, to je ten park, víš, Greenwich.
1: Okay.
2: Tak to jsem řekl, že chci Big Ben a ten most, nevím, jak se jmenuje,
1: Tower Bridge,
2: no přesně tam, no a tím končíme, jako jo, a zbytek, kde mě vezme, je mu to úplně jedno.
1: Jo, typický chláp, který to potřebuje mít úplně easy peasy zařízeno od ženy, že
2: no,
1: co jiného jsem čekala, no jo.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Artist Leon Ivy, známější pod pseudonymem Coolio, byl stejně mladý jako já, rapper, herec, producent spojený s hity jako I See You When You Get There nebo Fantastic Voyage, ale hlavně kultovní song z Nebezpečných myšlenek s Michelle Pfeiffer v originále Dangerous Mind. Ano, čeká nás Gangsta's Paradise.
0: Alešův Old School.

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day,

0: Best of Fresh.
1: Čtyři koně ve dvoře, žádný.
2: Jen okope.
3: To vůbec neznám toto.
1: A vidíš, Radka taky ne, evidentně.
3: Co to je čtyři koně ve dvoře?
1: Žádný s nima neořené. Ty jsi nechodil do hudební výchovy na základní škole.
3: Chodil, my jsme se učili jiné věci třeba. Vůbec mi nevadí, že nos jak bambulku máš, to se ani já nejsem žádný ideál.
1: Pravda, pravda. Přidali jsme ti lekce, včera jsme taky jako dost pomáhali, takže aby to bylo spravedlivé, gratulujeme ti, pokud do finále.
2: Děkuji moc.
1: Prosím, zatím nemáš za co, ale to možná vyjde.
2: Máme s mužem výročí 22 let, takže jsem si říkala, že by to byl dobrý nápad na oslavu.
1: To máš pravdu, to určitě byl.
3: V každém případě, poslouchej, ty jsi s mužem 22 let?
2: No.
1: Můžu se zeptat?
3: Bezmála dvě dekády?
1: Jenom, Radko, tak jako orientači nemusíš být konkrétní, ale kolik ti tak je? Jsi ve škatuli 30-35 nebo 35-40?
2: 35-40.
1: Super, no tak to je jako šikovná. Tyjo, no
3: počkej, tak to mi nevychází.
1: Ale co? Z toho jasně plyne, že už jsi za Zenitem.
3: Počítám, jak počítám, no. Tak vy jste spolu jako od základní školy, nebo jak to je?
2: Od střední, no, spolu.
3: A, jako, a všechno dobrý, klape to, jo, dobrý.
2: Tak vždycky je to někdy nahoře, někdy dole, ale tam je důležitá tolerance.
1: A chtít to vyřešit.
2: A tady tohle to ne. Jo.
3: No hlavně to vystřídat jednou nahoře, jednou dole, to je prostě pravda. No.
1: Ano, ano, jednou, s tím jako souhlasím.
3: Jako jednou prostě nemůžeš být pořád jako dole.
1: No, ono to taky jako nejde v životě, když jsi pořád dole, tak už nemáš ani chuť někde jinou.
3: Být nahoře.

0: Millennium Lumíra Moškovského.
1: Italský DJ Vito Lucente aka Junior Jack vydává v roce 2004 single Stupid Disco. Energický houseový track, který si pohrává s funky rytmiku a vokály od slavných Pointer Sisters. Stává se hitem tanečních klubů a dodnes patří mezi nejslavnější skladby houseové scény.
0: Millennium Lumíra Moškovského.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day,

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s prulískami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od 10.

You promised. Was losing control. Crazy nights. Intense sex.

0: Doprava. Doprava.
1: 1. srpnové pondělí je tady. A na cestách se neděje nic. Stručné, výstižné.
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.

0: Mám jednu hlubokou myšlenku hned z začátku, kterou mě inspirovala teď čerstvá zpráva, která se objevila na internetu. Pár týdnů, doslova začátkem července, neznámý tehdy, hledám slušné slovo, idiot, to se dá říct, poškodil v Praze 20 údery kladivem historické swingy na pražském Rudolfinu. Tak za těch zhruba 14 dnů byl vypátrán, což teda klubou k dolů. Samozřejmě, dneska máme všude kamery, tak je to v mnoha faktorech rychlejší díky tomu. Některé už opravdu i jsou ostré, nejsou to ty kostičkované fleky, které se objevují. No ale teď mě vadí trošku ten výsledek, protože proběhl nějaký ten rozhovor na policii, soud a tak dále. A podmínka, jak podmínka? To v podstatě zničil nenávratně, tak já bych v některých případech byl hned všemi 10 pro to, aby se vrátily historické tresty, protože třeba useknutí prstu nebo něčeho podobného. To si myslím, že je daleko užitečnější a efektivnější než nějaká podmínka, že jo? To si myslím, že za 14 dnů poreklovat někam jinam. Jo, ještě, že já nejsem prezident. To ne, dobře, děkuji.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Fresh Radio.
0: Jsme metropolitní rádio.

0: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.
1: Koukám na jednu z aktuálních zpráv, která zní, že japonská měna, japonský jen, spadl na dno. Já jsem pátral, teď přece Japonsko vnímáme jako takového toho tygra asijského, který jede bomby. Ono to tak asi je, ale tam se tak různě jako, že vzhledem k současné situaci ve velkém handluje s různými měnami, aby se právě zabezpečilo to, že třeba když Evropa, potažmo Rusko a podobně přijde o hodnotu svých měn, tak mnoho bohatých investorů nakupovalo třeba jiné. A tak nějak to tam prostě lítá nahoru dolů, no, prostě to jsou ty trhy, že jo, různé. A proto se Spojené státy rozhodly, dokonce Donald Trump řekl, že je to projev kamarádství a přátelství, že pomůžou finančně a stabilizují japonský jen. No jo, dneska jsme ještě Donalda neměli, tak tenhle ten úkol mám odškrtnutý.
0: Ho,

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: dovolené aktuálně frčí, že jo? Takový ten asi nejvíc sdílený for o sobotním večeru tady v našem regionu, kdy tady přišla pekelná bouře a teda třískalo to tady neskutečně. Taky máme nějaké ty následky, zjistil jsem, že kousek od naší budky, tak u domova do chodců je zrušený strom, zjistali po něm opravdu jenom třísky a to nebyl jakože malý stromeček. A díky tomu bohužel taky v domově důchodců přes elektromagnetické pole odešlo několik systémů, včetně počítačových sítí, softwaru, respektive ne softwaru, ale i mašiny, která tam jakoby řeší kuchyň a všechny spotřebiče, takže tam mají veselo a tak je to určitě na mnoha místech našeho regionu. Ale jako já bych šel teď zase pro změnu pozitivní cestou dovolených a to je samozřejmě ty dovolené doslova do písmene. O víkendu jsem registroval zprávu, že v Chorvatsku snad 10-hodinové kolony vzhledem k zácvám a všemu možnému a změnám termínu, turnusu a podobně. Ale co teď koukám, nová zpráva na téma nás, českých turistů, je prý taková, že už nechceme být takový ti honiči všech možných míst, když si někam plánujeme dovolenou, tak chci vidět tohle a tohle a tohle. Ne, už to tak nefunguje. Už prý taky lenošíme, že někam dorazíme a máme to takzvaně v paži. Vyplajzneme se na písek nebo na šutříky, podle toho, jak to má kdo rád. A takhle tam relaxujeme celý den maximálně, respektive celou dovolenou. Maximálně 1-2 výlety a pak zase domů. No nevím, to si myslím, že u mě teda ještě nehrozí, pořád jsme takový jako spíš objevující, než abychom se 3 dny válili u moře, to bychom se tam asi ukousali nudou.
1: Party people in the club. JJ.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Jedna z takových kauz, která zaměstnává novináře už několik týdnů a taky jsem registroval, ale neviděl jsem souvislosti, je kauza české tenistky Markéty, myslím, že Markéta Vondroušová, že jo, Markéta, říkám, pamatuju si to dobře, a její čtyřletý flaster, který dostala a proti kterému se ani nemůže odvolat. No a teď je konečně, nebo je venku takový, jako řekněme, průběh, proč se to stalo, nebo co se vlastně stalo. Ona odmítla doping, jo, což obhajuje se tím, že se bála, že by mohla dopadnout podobně jako Petra Kvitová, která taky při jednom tom měla pozitivní nález, ale pak se z toho nějak rychle úplně ne, ale dostala se z toho jakože čistě ven. To by ještě tak možná nevadilo, ale větší problém byl, že tak nějak byla odchycena její komunikace ve chvíli, kdy za ní přišli ti dopingoví komisaři. A ona poslala svému příteli textovku, která zní, musím ji trošku cenzurovat, protože je tam oblíbené slovo předchozího pana prezidenta Zemana, ku a tak dál, da. A ta textovka zní, zvoní tu na mě nějaká ku da z dopingu. To byl jeden z takových argumentů, jakože proč se nebudou moc jakoby ochotní bavit o nějaké dohodě. A nad to si ještě tu komisařku zblízka vyloženě nadrzo vyfotila a měla k tomu ještě podobné nějaké keci. No tak to se asi člověk nemůže divit, že dostane čtyřletý flaster a nikdo se s ní nebaví, když se baví takhle ona s nima, že jo. To je, jak se do lesa volá, tak se uchu utrhne.

0: Doprava. Doprava.
1: Za chviličku 11. hodina a dopravní hlášení bude naprosto stejně stručné jako minulou hodinu, tedy žádná nehoda, žádný špunt. Vypadá to na první pohled, že to v Ostravě fičího 106, že? Ale zase tím, jak to tady máme rozkopané, no, ne úplně.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio!
3: Lost my heart and lost my soul.

0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

0: Jedna z záležitostí, které obrazně řečeno bavily český národ pár měsíců zpátky, bitcoinová kauza. Já už jsem raději ty detaily zapomněl, protože člověk se mít samozřejmě zdravý rozum a nebýt ještě naštvaný z toho, jak politici si dělají, co chtějí. Tak máme nějaký posun. Žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci podala dneska obžalobu na 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. A vypadá to tak, že pro Tomáše Jiříkovského navrhla za provozování darknetového tržiště souhrnný trest 20 let vězení a dalších 9 let za darování bitcoinu ministerstvu. A pro bývalého ministra Pavla Blažka navrhuje 6,5 roku vězení. No, prachy. Prachy. U nás se prachy trestají daleko víc než vraždy a podobné věci. Zvláštní logika.
1: Jirka Javorský je fresh. Buď taky.

Koukneme jedním okem na českou ekonomiku. Lépe řečeno, český průmysl roste už 5 měsíců. Pravda, pomaleji, ale roste. Což znamená, že podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v červenci a vůbec v té první části dnešního letošního roku mírně zlepšily, i když pomalejším tempem než v předchozích měsících. Tak by to mělo být dobré, protože už 5. měsíc v řadě se zlepšují, ale nevím, jak dalece to pocítíme, že jo? Myslím, že moc ne. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Mám tady dopravní upozornění, dokonce bych řekl až takové panické, přitom to není velká nehoda. Každopádně Paskov, ulice Neužilní. A je tady napsáno pád cyklisty. Na místě zasahují záchranné složky a pozor, lidé na vozovce. No jo, no, zvědavost, ta je nebezpečnější kolikrát než ta samotná nehoda.
1: JJ Jirka Javorský je

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: I'm a fireball.
1: Mám tady zase jednu takovou možná trošku s nadsázkou řečeno zásadní informaci pro ty, kteří jedete v bitcoinech. Je tady varování. Hackerům se podařilo prolomit jednu z nejbezpečnějších peněženek. Jinak řečeno cold card. A zmizely skoro 2 miliardy krypta. Velmi rychle. Oni se na základě nějaké té bezpečnostní chyby dokázali vlézt do toho softwaru a dokázali odhadovat následující kombinace těch klíčů, aby se dokázali do těch některých peněženek dostat. To se jim povedlo. A jelikož u nás v rádiu je největší machr na tyhle ty záležitosti Roman Pastorek a je dost možné, že je na cestě sem dneska, nevím, kdo mě dneska střídá, tak se obávám, že za chvilku budu mít nehodu. Nebo možná nějaké oběšení, co, Romane?
2: Posloucháš Fresh Radio!

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Ještě jedna turistická, možná taková inspirativní, pokud jedete do míst, kde jsou plážová lehátka a samozřejmě taková ta modní vlna několik let zpátky, když se na ně hned ráno vyběhne banda a naháže si ručníky, aby se tam třeba ve 4 odpoledne dostavili. Tak další takový fígl, jak se s tím dá zatočit, ale ne úplně jakože v pořádku, přinesl britský turista, který aktuálně trávil čas na Malorce. A nelíbilo se mu to taky, že už 6 ráno někteří vstávali, aby si tam rozvrstvili po lehátkách svůj jakoby majetek zabraný. A tak si vytipoval ty, kteří to dělají denně a pravidelně, a nasypal jim na ty ručníky nahozené takzvaný svědící prášek. A říkal nejdřív, že vlastně jistá dáma, která tam dorazila s manželem pravidelně taky, který manžel chodil v 6 ráno házet ručníky, tak sotva si lehla, tak za pár sekund se postavila, drbala se po celém těle, nakonec teda šla na pokoj vyměnit svůj ručník za jiný. Ale manžel mezi tím samozřejmě obě lehátka držel dál. A takhle se vytipoval několik turistů. Nevím, jestli je to odnaučil a hlavně tady nepíšou, jak na něho přišli, ale myslím si, že dneska v době kamerových záznamů to asi nebylo tak složité.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Doprava. Doprava.
1: Zhruba tři minuty do 12. hodiny a opět ten nejlepší možný stav. Cesty jsou bez nehod, tak pokud někam míříte, hlavně ať dojedete, jak se říká, no, ve zdraví. Ve zdraví taky, ne?
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka. Fresh je všude.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků.

0: velký.
1: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta. Muzika, rozhovor, soutěže. Každý všední den od

0: Lady Gaga, The Dead Dance. Posloucháte Fresh Radio. 12 hodin 5 minut a je pondělí 3. srpna. No, za chvilku tady mám třeba LaVision a Gigi D'Agostina, nebo nového Alana Walkera, případně si dáme i Robina Schulze.
1: Siesta a Radek Erben.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: I love you, Ken. Kaf Aqua Barbie Girl. Tady je Fresh Radio. Pojďme se na chvilku podívat na silnice, konkrétně do Polska, protože možná vás napadne jedna věc, těch nových silnic je tam nějak podezřelé hodně. A není to jen pocit. Poláci, když jsem se díval, letos otevřou zhruba 290 kilometrů nových dálnic a rychlostních silnic. Zatímco my tady v Česku stavíme prý několikanásobně pomaleji. Ne, to prý tam není jenom tak, je to pravda. Nestavíme tak rychle. Rozdíl je totiž v tom, že Polsko bere dopravní infrastrukturu dlouhodobě jako státní prioritu a masivně do ní investuje. No ale pojďme zpátky domů. Třeba v Ostravě se taky maká, jo, když se podíváte, tak na Rudné probíhá výměna povrchu na téměř 6-kilometrovém úseku mezi křižovatkami nad Porubkou a Plzeňská. Takže jestli vás dneska čeká Rudná, připočítejte si pár minut navíc. Já jsem se vracel z dovolené a když jsem chtěl jet po Rudné v sobotu, když už to bylo zavřené, tak jsem nenašel vhodný nájezd a výjezd. No, je to pakárna, ale do 20. srpna a bude hotovo. Snad.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

DJ Jel, taky Ultranaté nebo Imael Angel, Moving to the Sun na Fresh Radio, ideální píseň k tomuto počasí, které nám zase bude na Moravě a ve Slezsku a v celém Česku prakticky vládnout, ale když jsme u té Moravy, konkrétně třeba u Ostravy a blízkém okolí, tak ty teploty budou postupně stoupat a nejtepleji, když se tak dívá, má být ve středu až 8.30 ve stínu. Takže je to velmi silná zátěž teplé, my musíme dodržovat pitný režim a zbytečně se nepřeceňovat a být někde ve stínu, nohy ve studené vodě a poslouchat Fresh Radio. My vám hrajeme samé pecky. Další z nich je tady. Stardust.

0: Subemela Radio, Enrique Iglesias, tady je Fresh Radio, za chvilku The Weeknd s Madonou, nebo Jason Status a mnoho dalších. No ale taky dneska od 16 hodin pořád sejdeme se na Freshi. Dneska s Jirkou přivítáme velmi, velmi zajímavého člověka. Jmenuje se Jiří Kastner a tohodle chlápka vyhledávají vrcholoví manažeři a úspěšní sportovci ve chvílích, kdy jde opravdu o důležité rozhodnutí. Jak tedy přemýšlejí lidi na vrcholu? Co je odlišuje od nás normálních smrtelníků? A proč právě hlava často rozhoduje o úspěchu? Tak tohle a mnohem více se dozvíte dnes. Sejdeme se na Freshi s Jiřím Kastnerem. Těším se na vás já, Radek Gerben, a taky Jirka Kratochvíl. Sejdeme se na Freshi, najdete i na podcastových aplikacích. Na Spotify anebo na YouTube.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Felix Jen, Jasmine Thompson, Fresh Radio, 12 hodin, 55 minut. Za chvilku se podíváme i na silnice, takže všechny řidičky a řidiče zdravím. Kdybyste cokoliv, kdekoliv zahlédli, ať už v Ostravě nebo v celé České republice, protože i díky apce a DAB Plus hrajeme úplně všude, tak nám dejte vědět.
1: WhatsApp 77 337 136.
0: Určitě se mrkneme za chvíli třeba na D1, kde stojí porouchané vozidlo. Dávejte na sebe pozor, no a teď už hrajeme dále. Chris Cross, Amsterdam.
1: Fresh.
2: Crisscross.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Vzpomínka na Colors, tedy Swims na Freshe.
1: Doprava.
0: Díky, že píšete na WhatsApp. Roman nahlásil nehodu v ulici Dvouletky v Ostravě. Jsou to dvě havarovaná vozidla. Dávejte bacha. A ještě D1, 320. km je to trasa směrem do Polska. Tak tady stojí porouchané vozidlo. Očekávejte menší komplikace. Dávejte pozor. Šťastnou cestu.
1: Doprava. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury! Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Siesta. Siesta. Siesta.

Za mě pecka, Chris Brown, Benny Benassi, Beautiful People ve 13 hodin 8 minut. Tady je Fresh Radio, jsme v České republice, ale naši kolegové kluci Marek, Aleš a Turda byli na Ibice a trošku zkoumali trh, co tam frčí, co se tam hraje a co my bychom mohli hrát. A teď se docela urodilo, jak jsem se díval, protože samé dobré věci tady pro vás máme třeba tento týden v rámci nových Fresh tracků. A jeden z nich teď čerstvý, úplně čerstvě vydaný a má charakteristický název. Tequila a Ibiza. Co více si přát? Bob Sinclair a Bash.

Tequila a Ibiza. Abychom toho neměli málo, té tequily, tak tady pro vás mám ještě jednu tequilu. Ne, že bychom podporovali alkohol v takovém horku, ale tak ono se to tak sešlo, tak vám to zahrajeme. A za chvilku se taky podíváme na to, jak se žádalo o ruku v rámci Moniky a jejího partnera. Trošku to probírali v Bon Appetit ráno mezi 6 a 9 na Fresh Radio, tak abychom si v tom udělali jasno, klidně to připomenu v siestě teď v pondělí odpoledne. A za chvíli taky DJ Bobo a teď slibovaná Gramofon Gie. Tequila. Tak co jiného si dá, čo, v takovém počasí?

0: Sigma, DC Rascal, Fresh Radio. 13.21, mezi 6 a 9 můžete poslouchat pravidelně Bon Appetit, každý všední den na Fresh Radio. Monika s Honzou dneska probírali žádost o ruku. Nejenom tu, která se stala v Americe a za tu žádost přišli ti dva na chvilku do chládku, ale jak to měla Monika a co na to říkal Honza?
1: Best of Fresh!
2: Stejně jako kdysi King Kong se tam zjevil jeden chlap, který tímto způsobem požádal svou vyvolenou o ruku na anténě mrakodrapu, jo?
3: Krása, to je láska.
2: No, teď si můžu lásku dokazovat, kdo ví kde, protože pár skončil v poutech, že? Pochopitelně.
3: Ale?
2: No jo, byla to dvojice akrobatů, která vyšplhala na anténu newyorského mrakodrapu, nejslavnějšího, a vyvěsila transparent s poselstvím lásky.
3: Ale třeba je zavřou do stejné cely. Uvidíme. Kde tě požádal o ruku tvůj Radim?
2: Můj Ráďa byl velice kreativní.
3: No,
2: my jsme se vraceli z kina Luna.
3: No tak to je kreativita jak blázen teda.
2: Šli jsme tehdy kolem půl 12.
3: Na co jste koukali? Nebyla to
2: už si nepamatuju.
3: Hotel Modrá hvězda? Nebo?
2: Vím, že to byl listopad, ale... Plbečku. Ale už si nepamatuju, co dávali. Jenom si pamatuju, že jsme se tak jako procházeli tou noční Ostravou. Hrozně jsme se smáli, tu cestu domů jsme
3: bylo
2: pak
3: teplo?
2: Jako se proklamali. Byl listopad, Honzik.
3: No tak jo. Tam se bylo teplo?
2: No tak úplně teplo nebylo.
3: Dobře.
2: A přišli jsme... A usínali jsme a když my jsme leželi vedle sebe,
3: postali?
2: A on mě objímal, aha, tím, že ležel za mnou, jako
3: tak
2: by za zády.
3: Tak jsi pošetal do ouška, vezmeš si mě.
2: A on mě, no skoro takhle, on mě objímal a při tom hlazení ruky mi navlíkl prstýnek a řekl mi, že chce se mnou být po zbytek svého života.
3: Ne.
2: Úplně tak... obyčejné, jednoduché, ale...
3: Ale
2: skvěle,
3: tak to je, tak, ale počkej,
2: no,
3: jako...
2: I s tebou to lomcuje,
3: já jsem, no je pravda, Bony, jako jo, protože já jsem si teda myslel, že jako jste si lehli, obejmul tě zadu, víš, řekl ti, ty Bony, a vezmeš si mě, ale
2: ne,
3: teda jako on
2: ti
3: tak jako něžně hladil, že?
2: A říkal, jako... že to měl připravené úplně jinak a jindy, ale že to ten večer tak nějak, takže... asi dřív, než to chtěl udělat, to
3: no,
2: udělal,
3: dobře,
2: ale nějak
3: a co
2: to
3: jsi řekla?
2: Vyplynulo.
3: Co jsi řekla?
2: No ano, jsem řekla.
3: A co pak?
2: Dej pokoj. To je pro větší. To není pro 20-leté.
3: A mě to zajímá.
2: Mazlíky.
3: Já bych se to chtěl naučit, víš, že taky třeba budu chtít brzo požádat.
2: Jestli ve 24 netušíš, jak tenhle večer mohu pokračovat.
3: Tak jako právě
2: tak
3: tuším.
2: Tak ty se tady toho momentu navlíkání možná ani nedočkáš.
1: Best of Fresh.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
8: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
9: Rajva.
6: Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Fresh Radio.

Return a Oliver Heldens, Termion. Tady je Fresh Radio ve 13.37. Tak co, kde se schováte před tím horkem, které nás čeká, které nás bude provázet minimálně do čtvrtku? Teploty 37-38 stupňů, hlavně zítra, pozítří, dnešek jen v uvozovkách do 33. Alespoň tady na severu České republiky, třeba na jižní Moravě, tam to bude trošku jiné, tam je vždycky o 2-3 stupně více. No, navrhoval bych chodit na houby a vypadá to, že houbařská sezóna je tady. Já jsem se díval nedávno na Instagram houbařů, neže bych se na to díval pravidelně, ale prostě to na mě vyskočilo a jistá paní Vanda se v Karlově Studánce opravdu činila. Podařilo se jí nasbírat 2 plné košíky hřibů, ale nejenom třeba v Karlově Studánce, ale našla je i v Jeseníkách anebo v Karlově. Tak 2 mouchy jednou ranou zabijete. V lese je chládek a navíc tam najdete ne houby, ale hřiby. Tak schutí do toho. No a my hrajeme. Za chvilku Rihanna, Shut Up and Drive. A teď jedna z nejbohatších zpěvaček na světě, nejúspěšnější a už daná paní. Tak si ji taky střihneme. Hádejte, kdo to je. Jasně. Taylor Swift.

0: Posloucháte Siestu na Fresh Radio a tady u nás se střídají velmi zajímaví lidé. Třeba zítra mezi 12. a 13. se budeme bavit o akci nebo o festivalu My Day v Třinci. Tuto sobotu 8.8. na téma pohyb, hudba, jídlo. Tak nezapomeňte My Day v Třinci, Fresh Radio podporuje. A ve středu zase v Siestě přivítáme pana primátora statutárního města Ostravy, pana Dohnala. Já si myslím, že se ho budu ptát i na tu Rudnou, proč se zase opravuje za několik desítek milionů, ale těch dotazů bude daleko více. Klidně můžete využívat i náš WhatsApp, tak abyste byli v obraze, co se děje kolem vás. No a když jsme u toho, co můžete slyšet na Fresh Radio, tak dneska od 16 do 17 sejdeme se na Freshi. Já se na vás těším s Jirkou a další zajímavý člověk k nám dorazí. Je to Jiří Kastner, muž, kterého vyhledávají vrcholoví manažeři a taky úspěšní sportovci ve chvílích, kdy jde opravdu o důležité rozhodnutí. Takže jak takoví lidé přemýšlejí na vrcholu, co je odlišuje od ostatních, nebo proč právě hlava často rozhoduje o úspěchu, to se dneska v Sejdeme se na Freshi dozvíte. Nezapomeňte, 16 hodin, já Radek Erben a taky Jirka Kratochvíl se na vás moc těšíme s Jiřím Kastnerem.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Letní rande, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Fresh Radio. Fresh Radio.
9: Buď fresh v Ostravě. 886 a 103.6 FM.

0: To jsou 21 Pilots, Drug Path, Fresh Radio. Hezké odpoledne, za chvilku rychlá rota. Marek se vrátil z Ibici a místo Ola donesl kvašáky. Už je tady papám, výborné, Marku, díky moc. Můžete se těšit i na Mikaelu samozřejmě, protože všechno je tak, jak má být. Ale ještě připomenu jednu důležitou informaci, protože se bourá v Karviné. Pojďme na cesty.
1: Doprava. Doprava.
0: Konkrétně v ulici Ciolkovského v Karviné jsou v sobě dvě osobní auta, dávejte bacha. Nehoda se taky vyšetřuje v Ostravě v ulici Dvouletky, taky dvě havarovaná vozidla. Jezděte opatrně, šťastnou cestu.
1: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
1: Rychlá rota s Markem a Mikálou na Fresh Radio.

0: Hele, jaké adios? Říká se přece ole, když se zdraví španělsky, jakože když přicházíš.
1: Ale adio je nashledanou.
0: No právě, no ty někam jdeš?
1: Ne, já jsem teď přišla, evidentně jsi taky přiletěl, takže je to v pořádku.
0: Taky. No, já jsem se chtěl zeptat, pracují tady ještě?
1: Uvidíme.
0: Hezké odpoledne, začíná rychlá rota s Markem a Mikaelou.

0: Teda takové čajíčky na Ibize nehrajou, jo. Rozalin a Snap, ještě jednou hezké odpoledne. Zdraví vás Marek Urbanec a taky Mikaela. 14 hodin a 7 minut, pondělí 3. srpna.
1: Krásné odpoledne, no já tě vítám zpátky, můj milý kolego. A zajímá mě úplně všechno.
0: Dobře, tak já se zeptám jako první, jak se ti vysílalo s Honzou TikTok Foldínem?
1: No, bylo to velmi tvořivé, kreativní a inspirativní a on byl šikovný a snažil se, takže super.
0: No,
1: takže to
0: tak
1: bylo
0: to
1: dobré,
0: pěkné.
1: Takže
0: tak
1: fajn.
0: Tak si ho pozvi, já to balím a čau.
1: Ale ty prosím tě, přestaň.

0: Posner, I took a pill in Ibiza. Já bych to přejmenoval Marek pil na Ibize.
1: A to právě všechno chceme jako vidět, jo. Já chci vidět, kolik z toho vypil, kolik z toho nevypil, jaký byl let, kolik si tam nechal.
0: Dobře.
1: A jelikož tahle písnička k tomu naprosto vybízí, tak mi to teďka pojď všechno říct.
0: Dobře. Já to teda upřesním trošičku takhle. Já bych to udělal formou otázek a odpovědí, kdy teda bychom mohli zapojit i posluchače. Takže WhatsApp 773 37 136, anebo samozřejmě taky naše aplikace. Uděláme to formou otázek. Zeptejte se mě, na co chcete, já vám odpovím, na co chci já, jo.
1: No, tím klasika, pádem, to jsme čekali.
0: Tím pádem zdravím Mirka Donutila, že mu lehce kradu jeho pořád, omlouvám se velice. Začátek je naprosto jednoduchý. Představ si takovou blbou neděli, jednu obyčejnou, kdy ve 2 hodiny sedneš do auta, vyjedeš z Ostravy a zhruba za 12 hodin, ve 2 hodiny a 15 minut, čumíš jak puk na Davida Guettu, který stojí vedle Karla Coxe, přeje mu všechno nejlepší k narozeninám, asi v klubu pro 12 000 lidí a je to ten nejlépe vybavený a osvětlený a ozvučený a prostě nej klub na celém světě. Co chceš k tomu asi dodat?
1: No tak to je super pecka, to byl velmi pěkný úvod.
0: Můžu říct ještě úplně na začátek, že ten let tím Rinajským Airem,
1: no,
0: víme, které to je letadlo, tak to bylo jak když sedneš prostě někde do vlaku na hlavním nádraží a vystoupíš na druhém nádraží. Ani nevíš prostě, že letíš, to je.
1: Jo, takže jsi zúžil, let byl v pohodě.
0: Úplně v klidu, všechno v pohodě.
1: Mm-hmm. No počkej, a vy když jste tam přiletěli, tak oni zrovna začali hrát, anebo jste stihli začátek, prostřed, konec?
0: My jsme věděli, v kolik začíná headliner, rozumíš? To se vždycky říká, že v tom klubu na začátku hrajou uklízečky a na závěr taky, jo. Tak vlastně jak tam hrála nějaká uklízečka, pak přišli hrát ti dva, roztřískali to tam za 3,5 hodiny a pak dokonec se zase hrála nějaká uklízečka.
1: No dobře, a když jste za 12 hodin teda byli tam, v kolik oni začínali hrát teda?
0: No mně se zdá, že bylo kolem druhé.
1: Kolem druhé.
0: No, tak nějak.
1: Mm-hmm. No, tak super, tak tomu říkám jako dobrý start.
0: No, start je to výborný.
1: A konec?
0: Konec byl ještě horší, protože ve finále jakože při kluci pozor na ty ceny, jo. A jak jako pozor na ty ceny? Chci dáme nějaké nealko. Říkám, dobrý, tak objednej tam 2 koly a sobě si dej něco. Tak já jsem měl žízeň, tak já jsem si dal 0,5 litr vody, objednal jsem 2 koly a celkem to stálo 1317 korun.
1: Jako 2 koly? Bez alkoholu?
0: Jo. 2 koly a voda, 13, 17 korun.
1: No, tak jestli jsi myslel, že jsi ušetřil tady na Beats for Love, tak myslím, že tam jsi to vynahradil kompletně. Teda.
0: Beats for Love jsou velice levné.
1: No.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: 3x v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Rychlá rota. Aneb dva, co nezastavíš.

0: Pravda nebo lež?
1: To už jsem dlouho neslyšel tuhletu znělku. Pravda nebo lež? Začíná pravidelná oblíbená soutěž naše vaše, že jo? Pravda nebo lež?
2: Já jsem si říkala, jestli na to ještě vzpomeneš, anebo už nevíš, jak se to říká, víš?
1: No, nevím, jak se to říká úplně přesně, to nevadí. Tak jsme...
2: A co hrajeme, prosím tě, v tomto týdnu, Marečku?
1: Já se tady dívám do naší tabulky restaurace Ondráš, což je Sviadnov, naprosto skvělá stylová restaurace mezi Ostravou a Frýdkem Místkem, vlastně na staré cestě. Mají tam obrovské parkoviště, výborně tam vaří, je tam úžasná zahrada, Roman to tam šlechtí, jak rostlinky svoje, kdyby něco. Prostě venku jsou i makrely, hraje tam živá muzika, někdy tam hraje i Urbanec s Mořkovským, ale to je jedno. Říkám, výborné obědy, večeře, co vás prostě napadne.
2: 2000 korun, o to budete moct soutěžit v tomto týdnu a velké finále potom v pátek, to je úplně jasnačka.
1: Tak, jakou máš zákeřnou otázku?
2: Já se vás ptám, je pravda nebo lež, že se Marek dneska vrátil z Ibizy?
1: Takže jdeme na to, ještě stále WhatsApp 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská, Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráš ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích, špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež? To byl tak krutý úkol pro vás, že ho odpověděl správně jenom jeden.
2: Já jsem se vás ptala, jestli je pravda nebo lež, že Marek dneska se vrátil z Ibizy. Samozřejmě, že to byla lež, protože se vrátil včera.
1: Ano, včera. Včera jsem se vrátil z Ibizy. Letadlo přistalo v 21.00, nebo tak nějak plus minus autobus. No a potom už jenom cesta domů a tak jako dobrý. No.
2: Takže pardon, hluboce se vám omlouvám, ale byla to lež.
1: Byla to lež.
3: Ahoj, Vikulišáci. Myslím si, že je to lež.
1: Ano, klasika, Radim nám opět nahrával zprávu o toaletní mísy, takže jelikož jsi byl jediný, tak tě teda tady píšeme do pondělního rámečku, koncové číslo 838?
2: Ano, je to tak, máme tady nějakou námitku, ale to si pustíme až potom, protože já si nejsem jistá, jestli tam nejsou sprostá slova, milý Peťo. Takže nejdříve si ji pustíme a pak možná ji pustíme.
1: Dobrý, tak gratulujem.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
6: Kdy už tam budem.
7: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
8: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
9: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
10: Ty vogo, T-Rex!
11: Kde?
12: Tamhle!
13: Ten má ale klapy!
14: Je, tam je dinosauří mláďácko!
15: Mimino Stegosaura!
16: On chodí!
17: On je živý!
14: Hoši! Velké řiště s průlízkami!
18: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
19: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
9: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
20: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
21: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
22: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Doprava.
1: 15 hodin a 1 minuta, hezké odpoledne, mrkneme společně na dopravu. Ulice Havířská v Karviné, tam si dávejte velký pozor, protože se tam šetří dopravní nehoda. Lidé na vozovce dokonce, náklaďák tam srazil chodce, páne bože, tak snad to přežil. Samozřejmě na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Tak opatrně!
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Doprava?
5: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kam.

0: Máme rádi novinky tady u nás na Fresh Everlasting. Tohle to není nikdo jiný než Armin van Brufen, Buren, společně se Sašou Everlasting se to celé jmenuje. Alešek to dobře zase vybral. No.
1: Máme na tebe nějaké otázky, ale první tady míří ode mě k tobě, kolik Brufenů si teda snědl, když jsme u Brufenu.
0: No ani jeden.
1: Jako fakt.
0: Já nejsem člověk, který by prostě takhle zobal. Já znám spoustu lidí, kteří Brufen zobou jak lentilky a musím ti říct, jako že měl jsem jenom speciálně prášky kvůli průjmu, protože to nikdy nevíš, kdy se to stane. A když jsme jednoho krásného dne s Alešem takhle jakože mě vyprovokoval, že si dáme nějaké ty mušličky, jo?
1: Aha, ano.
0: Tak, že to je pikantní, že to je dobré. Říkám, neštví mě. A pak jsem to donesl, jsem se nějak jako za to zamířil a myslím si, že to byly mušle slávky. Akorát nebyly vyloupané, byly v celých těch. A to bylo tak dobré, ale tak dobré, že jsme toho snědli tolik, že v ten den v Ostravě, kdyby si to někdo dal, tak už nejsou.
1: No a tak k tomu průjmu teda jako potřeboval jsi to nakonec potom ty léky.
0: No
1: jo?
0: Já ne, Aleš, no. Bohužel to nevyšlo.
1: Že...
0: Já totiž miluju tu pikantní omáčku, která na tom byla. A na tom byla ta klasická syriráča, kterou si tady dáváme prostě na ty vietnamská jídla. No a na druhý den Aleš bubla, no. Já ne, no. No a zachránil
1: ty
0: jsem
1: otrlý,
0: ho,
1: no.
0: Zachránil jsem ho, protože jsem koupil Imodium.
1: Ty jsi ale kolegiální.
0: Takže my jsme se šli koupat a Aleš to v sobě zarazil a večer už jsme šli na procházku.
1: Jelikož jsi s ním sdílel pokoj, tak to asi se dá předpokládat, že to zachránil.
0: Já si myslím, že určitě, ale z druhé strany, kdo ví co on? A tak nestěžoval si. Fresh Radio.

0: Zdraví tě, Marián.
1: Taky
0: zdravím. Ti moc.
1: Jo, super, mušle děkuji.
0: Mušle slávky, super koprové omáčce a chleba milují a pěkně to rozevřít, tu černou tvrdou mušli a do brůdku šup do pusy.
1: Jo, to je prostě pecka, no. Já jsem ty mušle slávky dokonce, jestli se dobře pamatuju, tak jsem je měl i na pice jednou.
0: Takže
1: ne, fakt je to dobré. Fakt jsou dobré.
0: Já ty mořské plody taky můžu, mě to vůbec nevadí. No ale pojďme na ty otázky. Tak mám tady dvě takové zákeřné od člověka, kterého velmi dobře znáš.
1: Aha, od našeho toaletního mistra.
0: Ano, toaletního. Toaletní mistr, přesně tak.
1: Pojď.
0: A on se ptá zaprvé, kolik to jako teda stálo. Já myslím, že nemusí říkat jako celkově částku, ale vím, že jsme se tady bavili o tom, že dvě Coca-Coly a jedna voda 1300.
1: Ano.
0: Co třeba stojí vstup do klubu, kolik tam tak člověk poměrně nechá. Počkej, a ta druhá otázka, na kterou taky musíš odpovědět. Já bych ji jinak zapomněla, jestli si štrajchnu.
1: Dobře, tak to pití, to jsme asi říkali. Myslím si, že ten panák té vodky prostě s tím Red Bullem nebo prostě s tím nápojem nějakým tím, tak stojí zhruba asi 28 euro, kdy samozřejmě oni tě nenechají zaplatit, dokud jim nedáš tringelt minimálně 10%, jo, takže počítej 30 euro, což je 750 korun, ale dobrý, to se dá. Prostě nejdeš do toho klubu, abys tam vypila hektolitry handlovaného Hennessy, nebo prostě to neuděláš. Dobrá zpráva je, že oni se toho nebojí a pije se tam Smirnov vodka. Jo, takže nic takového špatného, ale prostě sama dobrá vodka a doufám, že teď všichni, co mě nenávidí kvůli toho, že nějak nechci se pouštět do politiky, nebudem se o tom. Jestli jsem si štrajchnul, ne, v tom horku ani náhodou, jo, spousta krásných holek, spousta umělých prsou, spousta umělých zadků a přesto některé byly škareči než já, ale to je jedno, prostě v tom horku nechceš ani. Jako je dobré,
0: ale že by tě to aspoň nenapadlo, to mi netvrd.
1: Je dobré se dívat, tak napadlo to spoustu lidí, ale nikdo to neprovedl, teda z nás čtyř. Aspoň
0: teda co o tom víš.
1: Myslím, no, aspoň co o tom vím. No. A ještě tam byla jedna podotázka nějaká, jakože kolik mě to celé stálo.
0: Tak zhruba.
1: Já si myslím, jako musíte zvlášť ubytování, zvlášť letenky, zvlášť pronájem auta, nějaké to. Hele, já můžu říct, že co se útraty týče, včetně vstupu do klubu, tak jsme zhruba kolem 20.
0: No tak to se tak dalo očekávat, no.
1: Tak
0: je. A Jiřinka se ptá, jaké bylo ubytování, jestli bylo dobré.
1: Ubytování. Ondra vybral výborné ubytování, jakože čtyři hvězdičky s polopenzí a opravdu snídaně, člověk se nadlábnul, pak ten oběd fakt nepotřebujete, protože v tom horku to je úplně naprostý nesmysl, není důvod nic jíst. No a na večeři, co tě napadne? Jo, turecká kuchyně, mexická kuchyně, španělská kuchyně a můžu ti všichni paella. Víš, co je pro mě paella?
0: Ne.
1: Risotto, nazdar.

0: Jedna ze skladeb ve všech klubech, kterou si zpívá úplně všichni, si zpívají úplně všichni, včetně uklízeček, barmanek a tak dále, Another a 54 Ultra Talk to You, tady u nás na Fresh Radio v Rychlé rotě s Markem a Mikálou dneska.
1: Pojďme k té muzice, to pak se ti nejvíce líbilo, co jsi tam všechno slyšel a který klub ti přišel úplně nejvíce top?
0: No, musím ti říct, že hlavně hned v ten den, kdy jsme přišli do toho univerzu, tak opravdu ten klub je špička a Cox s Ghettou, když hráli spolu ten, to bylo takové techínko, techno, prostě tech house, výborné to bylo. Já jsem někde slyšel, někdo mi to říkal, už nevím přesně kdo, jestli to byl Lumír Vaškovský nebo někdo, že dokonce je to na YouTube celý záznam toho setu a je to taková rubačka, že prostě to byste od Ghetty nečekali. Takže já si myslím, že on se určitě na ten set připravoval, aby tam nevypadal jako trpaslík, který bude hrát Titanium pořád dokola, nebo tyhle ty odrhovací kolotočářské krásné věci, a samozřejmě taky miluju, ale prostě vedle toho Karla Coxe si musel být tvrdý. No? Takže celý ten set prostě rubačka jak blázen. Výborné to bylo, Univerz klub perfektní, super. No a určitě Ushuaia, to je ten klubík, který je vlastně venku, jo? A který je vlastně tak jakože odhlučněný, jo? Že zvenku neslyšíš nic a všechno se odehrává uvnitř.
1: Jak je to možné, že teda venku, tak vlastně ty venku nic neslyšíš?
0: No zeptej se na to Turdy. On přesně ví, jak je to uděláno, ten zvuk vevnitř. Mají na to speciálně přikrývky, je to nakrátko uděláno ten zvuk a všechno jedno s druhým. A teď si představ, oni tam hrajou a co minutu na tebou letí letadlo, které odlítá, jako jo? Prostě jako úžasný zážitek.
1: Takže number one?
0: Není ještě number one.
1: Ještě není?
0: Ne, ještě přes cestu je další klub, ten se jmenuje High Ibiza, tam vystupoval Hugel a na B-čkové stage vystupovala Miss Monique, to byl diktátek, to byla parádička, to bylo super, no a vlastně v finále byla ta Pača, kdy jsme byli na toho Rogera Sancheze a Armanda van Heldna a to prostě kluci ve 3 hodinách narvali veškerou výbornou muziku, která se hrála na Stodolní v Tamagice a v těch normálních klubech, tak to prostě za 10 let tak to narvali vlastně do těch, já nevím, 3 hodin asi nebo tak, no.
1: Takže pro tebe co bylo, ta jednička?
0: Všechno!
1: Ale ty jeden!
2: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Fresh Radio Ostrava 886 a 103.6 FM Třinec 106.5 FM. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota! Aneb dva, co nezastavíš. Rychlá rota. S Markem a Mikaelou na Fresh Radio. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Hele, Maro, tak ještě ať ukončíme nějak to tvojí tour de Ibiza,
1: no, jasně.
0: Kde kluby. Mě by zajímalo, jestli to je něco, co chceš zažít jednou v životě a stačí ti to, anebo bys se tam i rád vracel?
1: Hele, určitě bych se tam vrátil.
0: Jo.
1: Jo, pokud na to budou opět jako nějaké penízky našetřené navíc, nebo prostě člověk bude mít něco bokem, tak určitě jo.
0: A týden je dostačující, nebo bys tam vydržel i déle?
1: Já bych tam vydržel i déle, ale s tím, že já nejsem člověk, který by byl každý den na té pláži, protože když jdeš na tu pláž a budeš tam půl dne, jo, teď spálený, unavený od toho slunce, teď ještě v moři je spousta potvůrek, o tom bychom se taky mohli ještě někdy pobavit, a večer zase do toho klubu, tak nejde to dělat, prostě nemůžeš z toho udělat Eat, Sleep, Rave, Repeat, jo. Ten track je naprosto výborný.
0: Dočasně jo,
1: Já ho zkusím najít, jestli ho tu někdy máme, ano. Ale to je přesně ono. Kdyby ti bylo 20, tak je ti to úplně jedno, že spíš 3-4 hodiny a jedeš Eat, Sleep, Rave, Repeat, ale prostě to nejde daleko už. Věk. Takže
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: No, super.
2: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Timaro, ještě taková zákeřná otázka tady ode mě.
1: Já jenom bych chtěl říct tady k tomu tracku, jo, to je další z nesmrtelných tracků, který už byl tolikrát zremixovaný a i letos někdo do toho dal nový buben a v těch klubech na té Ibize se to hraje celkem pravidelně a zase to všichni zpívají, jako kdyby to byla úplně nějaká novinka, no. Super, tak ptej se.
0: Mě by zajímalo, jestli jste tam nebyli jako vrace do hrobu. Jaká je tam, jako, jaký je tam věkový průměr, jestli tam chodí ti staří matadoři, jako jsme my, anebo, nebo spíš ti mladí a jste ten věkový průměr trošku zvyšovali?
1: Já si myslím, že my jsme ten věkový průměr tak jakože udržovali. Jo?
0: Udržovali.
1: Jo, jo. Úplně, ti, úplně mladí nějací tam byli taky, jo? To musí být asi z bohatých rodin, velmi bohatých rodin, protože když si někdo vezme VIPčko a co 10 minut mu donesou prostě moeta, tak jako je to takové trošku zvláštní, že ten člověk podle mě, co dokážeš ve 20. jako říct, jako co, no to je jedno, prostě nebudem se o tom bavit. No a pak tam byli ti starší a pak tam byli lidi, kteří třeba tam přiletěli jenom na jednu noc a tak, jako no, že jenom přišli, zapařili, vyspali se a letěli domů. To tak dělají Angláni.
0: Fakt?
1: No.
0: Takže příště letíš taky tak jenom na krátkou dobu, to se nestačí spálit aspoň.
1: Ne, to vůbec.
0: A tolik neutratíš.
1: To, je, to, ne, to není ono.
0: Ne.
1: Ne, to není ono. Musíš nasát tu atmosféru, jo. Představ si, že prostě tam přijedeš. Teď vidíš, že ten ostrov není spálený, že prostě je zelený, je super. Je fakt, že se tam všude práší, když někde necháš položené auto 48 hodin, tak máš na něm 3,5 cm prachu, to je prostě úplně normální věc. Ale to musíš nasát tu atmosféru.
0: Hmm. A ty jsi nasál všechno.
1: Nasál jsem úplně všechno. Koho?
0: I vodku.
1: Ne, já, James, na.

0: Doprava.
1: Hezké odpoledne, 16 hodin a 1 minuta, pojďme se společně podívat za dopravou Celní ulice v Lučině, tak tam je docela problém, jsou tam v sobě dva havarované vozy, je to bez zranění osob, kdybyste nevěděli, která to je ulice, tak je to ta, co vede kolem Lučinské Štěrkovny, no. A myslím si, že tam je ještě překážka na vozovce. Takže projíždějte opravdu velmi se zvýšenou opatrností.
2: Každý se chtěl zase schladit, víš, jak to je v tom horku.
1: To jasné,
2: já mám tady na tebe ještě jeden takový prásk, ale to si možná nechám na zítra.
1: Ne, pouštěj to všecko do éteru, není všemnům konec.
2: Já neboj se, já si to
1: co
2: nechám
1: je,
2: na
1: co
2: zítra.
1: Co je za chviličku?
2: Prosím vás, pěkně dneska je pondělí, takže zkrácená rychlá rota, vy už teďka můžete očekávat. Sejdeme se na Freši, Jirka a Radek a jejich dnešní host. No a taky nezapomeňte, že při pondělku máme extázy.
1: Extázy Music Chart, ta bude
2: s Dalem
1: a 17. Turdou. Hodině a Turdou. Jo, určitě. Jo. Tak mějte se fajn zítra po 14. hodině, Marek a Michaela a rychlá rota.
2: Čau.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Další díl Sejdeme se na Freši je tady dneska u nás. Vítáme Jiřího Kastnera, který od roku 1999 působí jako sparring partner top manažeru. Na svém kontě má přes 500 klientů, stovky biznisových příběhů.
2: A já doplním, že to není kouč, který vás pochválí. Je to protivník, který vám dá zabrat a právě díky tomu porostete.
1: Probereme mindset, rozhodování pod tlakem a taky proč nemá rád průměrnost.
2: Jirko, vítej ve studiu.
3: Moc děkuji za pozvání a děkuji za hezký úvod.
2: Ano, my jsme toho namluvili dost, teď je řada na tobě, protože mě zaujalo. Říkáš si sparring partner, ne coach. V čem je ten rozdíl v praxi?
3: Možná tam není to zdůraznění ne coach, ale vlastně vzniklo to, já jsem přednášel manažerskou psychologii na Masaryčce v Brně a tím, že dělám svoje řemeslo od 99., tak mě dali spoustu jmen. Já jsem býval lektor, já jsem býval trenér a potom na Masaryčce, když jsem studenty zkoušel, co to je lektor, co to je mentor, co to je coach a museli to přesně definovat, tak jsem si vlastně uvědomil, že moje řemeslo nese všechno. Já dělám coaching, já dělám mentoring a vlastně tam vznikla i nějaká potřeba nadefinovat na akademické půdě, co dělám, a začal jsem vlastně mluvit o sparingu, kdy jsme ne protivníkem, ale parťákem té druhé strany, a když je potřeba použít mentoring, použiju mentoring. Když je potřeba použít coaching, potřebuju coaching. Takže tam někde vzniklo vlastně sousloví sparing partner a proto si tak říká.
1: Což je také známe ze sportu, takže to nemusíš potom sportákům vysvětlovat.
3: Určitě.
1: Ale ty sám říkáš, že sparring partner nemá jenom podporovat a inspirovat, ale má být prvním oponentem. Kdy jsi naposledy s klientem nesouhlasil a měl jsi pravdu?
3: No, musím rozdělit, jestli jsem měl pravdu, ta práce není o tom, kdo má pravdu, ta práce je o tom, pojďme o tom přemýšlet, pojďme hledat ty nejlepší cesty. No a naposled to bylo vlastně před hodinou a půl, protože než jsem jel k vám, tak jsem měl klienta, se kterým jsme řešili vlastně jeho situaci v obchodním týmu, on má nějakou strategii a já jsem mu vlastně říkal, hele, podobnou strategii už jsem viděl tak jako 12krát, ne vždycky to úplně dobře dopadlo, tak jako myslíš, jako, jo, a to je ta práce, ochraňovat ty lidi, aby si nenaskočili na vidle, který už jsem prostě viděl. No. Takže tam je to zpochybnění.
1: No a mě potom jenom napadá, přijmou to ti top manažeři, když říkáš, viděl jsem to 12krát, ale oni to možná berou jako svůj svatý grál?
3: Tak to je, že tam je taková ta touha, že já budu ten první, jako komu to... Ne, myslím si, že když už mě někdo osloví a chce se mnou spolupracovat, tak jsou

0: otevření té diskuzi a minimálně to ještě jednou přehodnotí. A samozřejmě ne, že vždycky změní názor, ale možná si prostě nad tím zapřemýšlí víc do hloubky, takže prostě přijmou tu provokaci.
1: Takže když třeba k tobě přijde CEO, který chce v uvozovkách jen poradit, jo, jak rychle poznáš, že si potřebuje protivníka, nebo spíš přítele na telefonu, nebo přímo fyzicky?
0: Je to samozřejmě s věkem a je tam je nějaká životní zkušenost. To řemeslo dělám 27 let teda a po 27 letech, když diagnostikuješ rýmu, tak ji poznáš přes ulici. Jo, to myslím na prostý pokoře. My často říkáme, jak jsme specifičtí a naše situace je specifická, ale spoustu věcí je podobných. Takže to doufám si říct, že spoustu věcí poznám velmi rychle a o to jsem těm lidem užitečnější. Že... A to je třeba rozdíl, proč někdy ten coaching neúplně používám, protože ten má takovou tu zásadu, že si na ten člověk má přijít sám a já nejsem úplně zastáncem toho ty lidi jako dlouho koupat procesem.
2: My jsme se tak trochu dotkli i sportu. Ty máš partnery nebo klienty z biznisu i z vrcholového sportu. Co mají tyto dva světy společného a nebo naopak čím se liší v tom tvém pohledu?
0: Budu odpovídat rychle. Jsou podobní v tom, že tam výkon a výsledek patří. A v tom sportu je to přiznanější. Jo, prostě v tom biznisu je tam víc takového někdy i balastu, že se prostě skovává taková ta přímočarost, takže ty sportovní klienti jsou daleko v těch tématech přímočařejší, v těch zadáních jsou přímočařejší, v tom managementu, v biznisu se nám to občas větví. Což neříkám, že je špatně, ale je to prostě ten rozdíl. Hmm.
1: Sparring partner je tedy ten, kdo vám nastaví zrcadlo a pak tě donutí s ním bojovat. V dalším bloku se podíváme na to, co Jirka myslí tou svou nejznámější tezí, že hlava rozhoduje. Jiří Kastner, sejdeme se na Freshit. Za chvíli pokračujeme.
3: Sejdeme se na Freshit.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Nastavení hlavy, mindset, psychická odolnost, to jsou slova, která dneska slyšíme všude a tak možná ztratila na své důležitosti.
2: Jiří Kastner s nimi pracuje jako s inženýrskou disciplínou a v tomto bloku Sejdeme se na Freši se ho zeptáme, jak to myslí doopravdy.
1: No, věta hlava nerozhoduje, zní jako claim na motivační konferenci. Jak by si ji přeložil do jedné konkrétní manažerské situace?
3: Hlava rozhoduje vždycky, protože můžete být v různé situaci, můžete být v úspěchu, můžete být v neúspěchu, můžete být v krizi, v průšvihu a to, jak si to srovnáte v hlavě, to určuje všechno ostatní. Prostě myšlenky, psychika, tohle to jsou ty vlastně prvotní jako základ toho, co si způsobíme, protože psychika nereaguje na to, co se nám děje. Psychika reaguje na to, co si o tom myslíme. Takže už jenom myšlenkou si způsobujete výsledky. Takže hlava rozhoduje.
2: No a kde si ti manažeři nejčastěji sami sabotují výkon vlastní hlavou a třeba o tom vůbec nevědí?
3: Že tu hlavu, že jsou venku z té hlavy. Manažeři často žijou v procesech, v týmech a v té své hlavě tráví málo času. Takže potom se zabýváme takovou roztomilostí, jako je debordalizace hlavy, protože si nakupí prostě v té hlavě spoustu věcí. A odpověď je, tráví příliš času mimo svou hlavu.
1: Někde jsem četl, že, nebo často zmiňuješ, že důležitější, než učit se nové věci, je někdy zbavit se toho, co nás brzdí. Jaký je nejčastější brzdící vzorec, který vidíš u úspěšných lidí?
3: U úspěšných lidí se často setkáváme vlastně i s nějakou jako vnitřní výčitkou, skoro až, že jsou úspěšní. Že jakmile se začnou vymykat průměru, jakmile začnou být jiní, tak je tam někde, ať už výčitka, brzda, říkáme tomu jakoliv, ale spousta lidí se vlastně nechá tímhletím vybrzdit. Takže to u úspěšných lidí, ale i firem, bývá to, co odblokováváme. Protože ty firmy, ti lidé mají vlastně nějakou hranici normality ze svého okolí a z toho, co vidí u ostatních. A jakmile ji překročí, tak s tím vlastně začínají mít mentální problém, jestli nejsou moc.
1: To znamená, v praxi se tomu říká imposter syndrom. Je to to?
3: Tohle to si myslím, že ještě něco jiného. Tohle to je vlastně takový ten efekt, že se jako vyloženě lekneš svého úspěchu a bojíš se, co na to řeknou ostatní, což může být podobné, ale to, co a s čím já a proto se usmívám, je, že ty lidi jsou vlastně roztomilí v tom, že jsou to pracovití, slušně vychovaní lidé a to je brzdí. Že oni vlastně jako ty hodnoty lidské mají tak silné, že se bojí vlastně jako nastavit okolí zrcadlo, ale já jsem o tolik lepší než vy, takhle někdy to říkají, že vlastně tím svým úspěchem nastavují zrcadlo ostatním a že jim to třeba přijde nefér a podobně. Takže mindset úspěchu a vůbec emoční vazba k úspěchu si myslím, že je velký téma pro spoustu lidí.
2: No já jsem zrovna včera mluvil s kamarádem, který je velmi úspěšný a má velkou rodinu a říká, člověče, já uvažuji tak, že se vždycky dívám na ty úspěšnější než já, aby mě to posouvalo, abych se vůbec nestaral o to, že jsem tak dobrý, jako třeba moji kamarádi, my máme spolu velmi dobrý vztah, takže on se nepovyšuje. Ale to je třeba řešení se dívat na nějaké úspěšnější lidi, kteří to ještě dělají lépe než já.
3: Jednak můžu se dívat směrem na ty úspěšnější a to, co řekněme nějakým mým stylem, tak se bavíme často o užitečnosti, protože já si myslím, že když chce člověk být užitečný, tak musí být nejdřív silný. A když se člověk naučí svoji finanční sílu, mentální sílu nebo i fyzickou sílu otočit do užitečnosti, tak i sám pro sebe si tím vlastně daleko jako vysvětlí lépe to, že je jiný, že je prostě třeba právě úspěšnější. A takže cesta k úspěchu vede přes práci, disciplínu, další věci a to srovnat se s úspěchem vede přes užitečnost.
1: Mě napadá, dá se psychická odolnost trénovat podobně jako svaly?
3: No rozhodně, tohle to je, no, krása, jasně. Prostě je to sval, psychika je jako sval, je to úplně stejný. Jako máme kondiční trénink pro tělo, tak máme mentální trénink pro psychiku a pro psychickou odolnost.
2: Ještě, Jirko, poslední otázka v tomto bloku. Jaký je tedy rozdíl v práci s hlavou u sportovce třeba před olympiádou nebo před nějakým velkým turnajem a u manažera před velkým obchodním jednáním?
3: Pokud se ptáš takhle, tak vlastně žádný. Musí tam být plná koncentrace, musí tam být jako jasno v tom, proč se to děje, proč, oblíbené. A ten člověk musí mít tu svoji vizi tak silnou, že on je první, kdo tomu věří. U českých reprezentantů někdy nemám rád tu častou oblíbenou větu, jedeme to zkusit, nebo uvidíme, jak to dopadne.
1: Nebo když budeme 30. bude to dobrý.
3: No. A oni to, ty manažeři taky někdy umějí, jako to tam poslat tak jako opatrně. A jakmile tam posíláš cíl a svoji vizi opatrně, tak seš vlastně první brzdou.
1: Přátelé, tak jste to slyšeli sami. I hlava se dá trénovat úplně stejně jako svaly a nebo strategie. No a o strategiích a rozhodování bude náš třetí blok. Sejdeme se na Freši dnes s Radkem Erbenem, Jirkou Kratochvílem a také naším hostem Jirkou Kastnerem.
0: Sejdeme se na

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
12: Kde?
13: Tamhle.
12: Ten má ale klapy.
14: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
13: Mimino stegosaura.
15: On chodí.
16: On je živý.
14: Hoši, velké řeště s průlízkami.
16: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
15: A dívejte, tam je ten velký.
13: Ten má krk až do nebe.
11: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
17: Požádat o ruku stylově?
18: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Jiří Kastner nemluví o štěstí, mluví o matematické pravděpodobnosti úspěchu, že biznis má svá pravidla a kdo je zná, hraje s lepšími kartami. Pojďme se ale podívat, jak se to dělá v praxi.
2: No, mě by přesně zajímalo, co znamená zvyšovat matematickou pravděpodobnost úspěchu. To jsem několikrát u tebe četl. To se úspěch dá nějak spočítat, nebo je to spíš metafora?
3: Je to metafora, která se dá převést do praxe. Představ si rovnici, kdy na jedné straně máš věci, které úspěch podporují, a na druhé straně máš věci, které úspěch nepodporují. A když se podíváš na činnost firmy, člověka, kohokoliv, tak si dokážeš spočítat, kolik dělá věcí, které k tomu úspěchu směřují a kolik ne. A tam vzniká vlastně někde jako ta matematika, že když vlastně tu správnou stranu rovnice začneš podporovat, tak se k tomu úspěchu blížíš.
1: Máš za sebou přes 100 biznisových příběhů. Je nějaké rozhodovací pravidlo vedoucí k úspěchu, které funguje napříč obory a velikostmi firem?
3: Rozhodovací pravidlo, nebo řekl bych takové přístupové pravidlo, je to zaklínadlo znova a znova. Že vlastně znova a znova musíš zkoušet nad tím přemýšlet. Znova a znova musíš se vracet třeba o kus zpátky, protože jdeš špatným směrem. A spousta lidí se tady toho znova a znova bojí. Oni by rádi jako jedním směrem vystartovali a pojďme. A když jim říkáš, hele, zkus to znova, znova o tom zapřemýšlej. My o některých věcech v biznisu, ve sportu se třeba bavíme, vždycky říkají, co tam děláš s těma klientama. My se o tom bavíme klidně 100krát. Opravdu 100krát si to odpracujeme, že si řekneme, je to ta správná varianta, je to otravný, ale kolikrát musíš udělat dřep, aby se změnilo něco na tvých nohách? Musíš udělat stovky, tisíce dřepů. V mentálním tréninku, v mindsetu je to úplně stejný. A ten, kdo si to odpracuje, tyhle ty stovky opakování, no tak pak vykazuje jiný výsledky. No.
2: Vytvořit si návyk.
3: Vytvořit si návyk a jako... Na druhou stranu na tom nelpět, protože i ty návyky je potřeba měnit, i ty návyky je potřeba posouvat. Jo, já jsem někdy takový ostražitý, když mi někdo řekne, hele, dělám to 16 let a jasně, konzistence je super, ale kde je ten růst, kde je ten progres? Jo, jako to, že si celý život čistíš zuby, ti neudělá super chrup, jo, preventuje ti to něco. Ale když si zajdeš k zubaři a on ti ten chrup rovnátkama srovná, nebo si dáš, nevím, bože, to je příklad, implantát, jo, prostě rozumíš, prostě musí tam být ten progres. Nejde jenom o tu konzistenci, že to furt dělám. Vždycky se musíš ptát, co dělám nového navíc.
2: No a teď by mě zajímalo, kdy je správné to rychlé rozhodnutí a jít rychle do akce a kdy je naopak lepší počkat a strategii možná přehodnotit.
3: Tohleto lidé a firmy o sobě hodně rozhodují vlastně v té prefázi jako před. Jo, koukáš nahoru, na kopec a můžeš na ní vyrazit a tam zjišťovat a přehodnocovat, a nebo můžeš měsíce sedět pod kopcem, koukat, jak na to lezou jiný, koukat na počasí, můžeš si načíst tu cestu a trávit měsíce pod kopcem a pak můžeš udělat rychlý rozhodnutí, teď přišel ten den, teď přišel ten okamžik, vyběhnout to nahoru, bodnout vlajku, sebrat úspěch, mazat dolů a říct, hele, ono to bylo vlastně snadný. Jenže tam je měsíce práce v té přípravě. Takže kromě matematické pravděpodobnosti kalkulované dobrodružství.
1: Budu citovat. Nemá rád průměrnost. Tak tohle o tobě říkají klienti. Slyšeli jsme, viděli jsme. Jak poznáš, že firma nebo člověk míří na průměr a ten dotyčný nebo ta firma to nevidí?
3: Přijde mi to škoda, když vidíš šikovný lidi, pracovitý lidi, tak jako ty věci dělat normálně, průměrně, tak je to jako škoda. Je to jak s dětma, prostě když vidíš šikovného kluka, šikovnou holku a ona to tak jako mele na trojky, tak máš chutí říct, hele, pojď zkusit zabrat. Takže do jistý míry je v tom taková jako prolidská chuť jako těm lidem pomoct. A za druhý přiznávám, mě to baví prostě fakt jako s jednotlivcema, s firmama to vysmíknout z toho průměru, z té normality. A mám rád oslavy, no. Rád oslavuju.
2: To mi taky rádi.
1: To taky, velmi.
2: Ale já když tě poslouchám, tak si říkám, jak to třeba musí fungovat u vás doma, jestli ty dokážeš aplikovat ty rady, které potom dáváš olympionikům anebo top manažerům i třeba na svoje děti.
3: Hele, sedím si na rukách, koušu se do jazyka a jako, pokud se ptáš, jestli dokážu, tak rovnou odpovídám, nedokážu. Jo, protože je tam úplně jiný emocionální zastínění, jo, a prostě tohle to asi platí, že by lékař neměl doma operovat, tak si myslím, že v tomhle tom je to úplně stejný. Já třeba vůči svým dětem, a asi si to poslechnou, ale oni to znají ode mě, podobně. Já se jim snažím co nejméně překážet. Já se jim snažím být inspirací, když mě potřebuji jako podporu, ale jinak vlastně takový to zadání na svých dětech toho, co nejméně zkazit, si myslím, že je dobrý zadání.
1: Říká Jiří Kastner a ještě budeme pokračovat za chvíli. Strategie a čísla jsou jedna věc, ale realita je, že změnu musí člověk i firma nakonec prožít v akci. A o tom, jak se dělá rychlá a poctivá změna, bude náš poslední blok.
0: Sejdeme se na Freši.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Náš dnešní host Jiří Kastner má pro změnu ve firmách vlastní metaforu. Expedici na kopec. Poctivá příprava, pak rychlý výstup a co nejméně času stráveného nahoře. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá, když se to s klientem opravdu děje.
2: Jirko, proč je podle tebe na kopci nejlepší strávit co nejméně času? Většina lidí by řekla, že chce ten úspěch prožívat co nejdéle, když někam nahoru vylezu.
3: No, záleží, kam vylezeš. Pokud se bavíme o průměrných kopečkách, tak tam se lidi placatěji opalujou. Já často spolupracuju s klientama, kteří se opravdu dostávají hodně vysoko a tímto zdravím Radka Jaroše a jeho 8000. Já sám jsem byl na 6000 nejvíc. Užil jsem si to, že jsem tam vytáhl golfovou hůl, odpálil jsem si golfový míček ze 6000 a pak jsem mazal dolů. Prostě někdy ten úspěch a to, co dosahuješ, je opravdu vysoko a je dobrý vědět, že tam nejseš na dlouho. Nemůžeš být prostě nekonečně dlouho mistr světa, nemůžeš být olympijský vítěz mnoho let. Mám lidi, kteří jsou ve své kariéře desítky let a vím, jak je to těžký. Ta metafora je spíš o tom, že pojďme se tím úspěchem a tím výkonem co nejmín dostávat do rizika a co nejmín unavovat. Myslím si, že správný úspěch je to, že dosáhneme super výsledků s minimálním opotřebením. Jo, jakmile se někam vyhrabu, něco dokážu, ale jsem zničený, roztrhaný a mám co dělat, abych to udejchal, nepovažuji úplně za úspěch. Takže ta metafora je, buďme co nejúspěšnější s co nejmenším opotřebením.
1: Mimochodem, jaká byla tvoje nejtěžší expedice s klientem? Firma nebo člověk, kde to vypadalo, že se na vrchol vůbec nedostanou?
3: Hrozně moc příběhů. Může to vzít z té strany a tam mi bylo konkrétní číslo. Před lety přišel člověk a byli jsme minus 270 mega a z minus 270 mega se dostat vlastně nejdřív mentálně do plusu a pak ta firma vlastně se dostala finančně do plusu a dneska funguje a všechno je v pořádku. Takže jsou tam příběhy, kdy z jakéhosi propadu se ty lidi vyhrabávají nebo ty firmy, ale někdy je těžký i ta obhajoba, to, že jsou ty lidi na vrcholu třeba právě už dlouho, nebo ve sportu, jo, jedu mistrovství světa obhajovat po druhý, po třetí, ale potom, když je po šestý, jako už i mentálně, kde brát tu, někdo říká motivaci, ono daleko důležitější než motivace, tak je aspirace. Aspirační úroveň rozhoduje daleko víc o našem úspěchu než motivace. A třeba s aspirací pracuje hrozně málo lidí.
2: Jak vysvětlit aspiraci? Protože o tom se moc nemluví. Já pořád slyším motivaci. Zrovna včera na Tour de France jsem to slyšel. Jakou má motivaci tady Pogačar a tak dále.
3: Okay. Jsou základní tři zdroje energie, které tě ženou někam. Aspirace, inspirace, motivace. A tyhle ty tři energie, když máš kolem sebe a v sobě, tak vzniká něco silného. A paradoxně vůči tomu, jak se o tom mluví, tak motivace je z těch tří nejslabší. Aspirace, tvoje aspirační úroveň, kam až si dovedeš představit, že vyrosteš, tak to je tvoje aspirace. Inspirace je, že to vidíš, že to vlastně přijmeš, že to je možné, nebo že chceš něco překonat, to je ta inspirace. No a motivace je to ta každodenní taková jako lopota, se motivovaný prostě si to odmakat, tak to je vlastně to jako nejslabší. Dokonce se uvádí, že to je nějakých 70, 20 a 10. Že 70% úspěchu je tvoje aspirační úroveň, že tam vůbec jako máš možnost dohlédnout myšlenkama. Potom je 20% inspirace a 10% je ta motivace.
1: Co se stane, když přijde klient, který není připravený, ale chce rovnou výsledky?
3: Tak ho obejmu. Chvilku ho držím. Ne, omlouvám se. No, zreálnění. Jako určitě velká část mé práce je zreálnění. Tomu člověku, jo, děláme vlastně i věci, že umisťujeme lidi do manažerských pozic. Člověk přijde a řekne, hele, jsem dlouho CFO, chtěl bych být CEO, tak mu musíš zreálnit vůbec tu představu, co to znamená. Jo, přijde 11letý kluk a řekne, chci na olympiádu, super, tak si pojďme říct, co to znamená. Já si myslím, a to souvisí trošku s tou aspirací nebo s tou schopností aspirace. Jestli někdo chce být olympionik, tak by se měl umět tak začít chovat. A když se někdo ve 12 začne chovat jako olympionik, že si jako vyvěsí tu vlaječku, dá si ty kruhy někam, jo, začne vlastně spát, začne jíst jako olympionik, jo, tak to je ten začátek. Takže já si myslím, že jako zreálnění vlastně čeká každého, kdo mě osloví, protože mu potřebuju, a to je to zrcadlo, že hele, seš takovej, tvé cíle jsou takové a tady si pojďme nadefinovat ten rozdíl a na něm pojďme zamakat.
2: Jirko, jsi od roku 1999 jako sparring partner top manažerů i sportovců, bavíme se o tom. Co bys dnes udělal jinak, kdybys mohl po těch 25 letech práce? Nebo 26 letech?
3: Tak já získám tím čas, že ty sportovci jsou pro mě fakturačně řečeno tak 5-10%, protože těch manažerů prostě je daleko víc za tu kariéru. A co bych udělal jinak? Já jsem ve své kariéře prohrál dva souboje zatím velké, které mě hodně mrzí. Byli jsme hodně blízko v určitých letech dostat emoční výchovu do škol. Já jsem udělal vlastně takové kolečko po České republice, mám proškolených přes 4000 pedagogů, které jsem učil emoční výchovu a snažili jsme se vlastně emoční výchovu dostat do rozvrhu, protože si myslím, že vlastně o psychice, o emocích se neučíme a naopak by bylo fajn vedle výtvarky a tělesné výchovy mít třeba i tu emoční výchovu. Takže tam bych asi něco udělal jinak, aby se mi to třeba povedlo, tu emoční výchovu dostat do škol. A vůči sobě, no byl bych na sebe přísnější, no. Mám příliš takového období, že si to užívám a možná jsem jako asi nevytěžil všechny příležitosti, které jsem měl.
1: Být na sebe přísnější, říká Jiří Kastner, host dnešního Sejdeme se na Freši, ale to je úplný závěr dnešního dílu. Kdo chce vlastně expedici na kopec, ví, kde tě hledat.
3: Děkuju, jsem připravený, buďte taky.
2: Měj se pěkně, ať se daří, ahoj.
1: Ahoj.
3: Díky za pozvání, díky.
0: Sejdeme se na Freši. Fresh Radio, naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Reklama, která funguje! Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Fresh Radio. Fresh Radio.
1: Buď fresh v Ostravě. 886 a 103.6 FM.

0: otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava. CZ.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: I like the party, everybody dance.
1: Ondro, prosím tě, ani jsme se nenadáli a máme tady další pondělí, je tady další Ecstasy Music Chart a ty jsi celý takový ještě rozvolněný.
0: Já jsem rozvolněný a opálený, máme třetí srpnový den roku 2026, je to pondělí první, tedy v srpnu, jo, ať se do toho, já už jsem se do toho zamotal, to už je úplně.
1: Tuším, že 32. týden, ale nechci teď

0: takový.
1: Nekecej. No. Ty si zase objednával nějaké věci a tam to jde podle týdnu, že jo? No,
0: tak dám si, také, dám si jako poznámky, že objednávka 32. týden. Víš?
1: Já tak doslova a do písmene s jazykem u kolen dorazil do studia po týdenním. Já ti nevím, jestli to bylo volno, spíše bych tomu řekl exkurze, taky trošku nabrání nějakých nových informací, ano. Získání nových kontaktů. A
0: jak se tomu říká ta, že podle toho potom třeba, ježíš, no ty mi to vypadlo, no. Víš, si dáš ten vstup a nemáš to úplně připravené a teď nemám to slovo. No, že se tím...
1: Učíš, školíš.
0: Blízko, ale víš, co myslím.
1: Zdokonaluješ.
0: No, to si ale pořád v tom učení, ale spíš taková vize, jako...
1: No, vizio,
0: jak to může vypadat, že to je taková, no. Že to podle toho dělá.
1: Inspirace.
0: Inspirace, jako, no. No, tak vidíte.
1: Tak ta je tedy za mnou úspěšně. I za mými kolegy vyrazili jsme, asi to o tom všichni víte, jako každý rok na ostrov Ibiza, podívat se, jak se to dělá ve světě, co je aktuální, kam půjde hudební trend elektronické hudby v následujícím roce. Kdo dotáhne, kdo táhne a víš co, my už táhneme rovnou na 20, protože to je smyslem naší hitparády a na té 20 je člověk zrovna, který táhne.
0: Ten táhne, ten jakoby určuje teď jakoby, nebo hraje hodně energeticky.
1: A nemluvíme o těch featuringzích tracku Waterfalls, které mají na svědomí Sam Harper a Bobby Harvey, ale mluvíme o člověku, který je schopen například i z kouřového alarmu, poslední jeho video, kdy se mu na hotelu spustil alarm na kouř.
0: A?
1: On si ho normálně nahrál, trošku ho resamploval, dal mu jinou tóninu a na Tomorrowlandu tohoto alarmu udělal nový track.
0: No podívejme.
1: A o kom to mluvíme?
0: James Hype přece.
2: Místo 20.
1: Tady ho máme. I on má svůj hosting na Ibize. Každý pátek mimochodem.

0: tak rychlý song, že vždycky tak rychle skončí, čověče. Jeden z mála, který sotva nedošáhne na dvojku, jako dvouminutovku, samozřejmě v této rádiové verzi.
1: Je to tak James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey a Waterfalls alias Vodopády. Na 19. se budeme loučit, ale jenom tak jako částečně.
0: Jo, ty narážíš na to, že je před náma song španělský znící, tuším.
1: Jo, když jsme teda jako tady, jo, tak se to jo. Tak jako dáme všecko. No. Je na něm Alvaro Soler, společně zavíný a v něm se jako zpívá Adios.
0: Adios.
1: To jsme si dali my včera.
0: Což teda. My samozřejmě ale jakoby neříkáme, my jsme teprve na začátku.
1: My jsme Ola. Ola.
0: Ola?
1: Jako ahoj, no jako čau. A Adios čau. Jako. No, adios. Ola. Amigos.
2: Místo 19.

0: Devatnáctka za námi.
1: A před námi je 18, že jo? Říkám to správně?
0: Já jsem tušil, že budeš vědět, jak to pořadí jako má být, no.
1: Ach, jo, já jsem tak rád, že mě někdo pochválí. Dobrá tedy, adios amigos, je to tady, myslím si, že celý dnešní den takhle jako postupně rozdáváme. Marek v celém odpolední, jako říkal, své zážitky, tedy zibizy. Pokud i vy máte třeba nějakou otázku, klidně hudební, klidně relaxační, protože to je jaká kombinace, jo? Pozor. Já to říkal celou dovolenou, pánové, já tady nejezdím pařit, jo? Víš, jak je to se mnou se sadovkářem, jo, já se tam jdu podívat, koukám na světla, koukám na DJ, koukám na nejnovější trendy, ale taky za tou přírodou tam jezdím, jo.
0: Aha, jo.
1: Nebudu říkat, jestli za faunou nebo za florou, jo, nebudem to rozdělat, prostě za přírodou.
0: jaká byla voda?
1: Člověče mokrá až na dno. Jako
0: ne, myslím si, jako, jestli tam je jako teplá, studená, slaná, ostrá. Slaná. Ano, to by mohlo taky být. A více slaná nebo méně, jako, jak to hodnotíš?
1: Příjemně.
0: Okay.
1: S vodou, jako vždy, jsou místa, kde jsou takové VIP pláže, kde to jako není moc živé. Tam jsme se taky zajeli, protože jsou potom ty profláknuté místa, kde je hlava na hlavě.
0: Jo.
1: A když víš, kudy kam, tak se vyhneš všem lidem a máš to úplně na pohodu.
0: Ano, myslíš takové ty přírodní jako nějaké takové plážičky,
1: jsou všechny, ale
0: které tam, jako tam jak, třeba mají špatný, horší přístup. Tak
1: mají velmi špatný přístup.
0: Nebo
1: nejsou moc označené. A třeba jsme si byli na jedné pláži, která je dohledem na vilu, kde bydlí David Guetta.
0: Oh.
1: Protože takhle jako 3, 4, možná 5 let zpátky, já ti nevím, už jako to už jsem tam byl hodněkrát, jsem se přímo podívat na tu vilu, kde tenhle ten člověk, který mimochodem získal minulý týden oficiálně to, že bude mít tu svoji tlapu hvězdu.
0: Jo, to jsem četl, a dokonce v Hollywoodu, ale co on natočil, přemýšlím teda.
1: Jo, tak... Tak on toho natočil nejvíc možná ze všech.
0: Jako. Jo, já jsem myslel, že to jako patří hercům trošku.
1: Ne, člověče, i producení tam trošku, no jasně. A třeba něco natočí ještě. Takhle jsme se tam jako s klukama říkám, tak kleci, chcete vidět, kde ten Guetta bydlí? Jo, jasně, tak jeď, no tak tam jedeme. A teď to je taková čtvrť, bych řekl, u moře. Ne moc známa, tedy jakoby daleko od běžné civilizace, od těch velkých míst. A přijedeš tam a tak říkám, a teď pojedeme doprava a uvidíme a tam normálně závory. A borec nám otevřel tu závoru z dálky, viděl, jak přijíždí nějaké auto a jako vyměkl jsem, ne, otočil jsem se, když jsme zpátky. Normálně, říkám, jasně.
0: Jako, že je to nějaká prominentní, jak se říká?
1: Ano, velmi prominentní čtvrť velmi.
0: Která už je jakoby i takhle hlídá. Ano. Tak
1: jako, asi... Nevím, co bych mu říkal, měli jsme tam je takového malého Peugeotka, který, když si vezmeš to složení, já, Marek Urbanec, Aleš Bruna, ještě jeden kolega, co je taky tak váhový jako v té XL kategorii, tak to auto mělo jako problém vůbec rozjet, jo? A co já bych mu jako řekl, by otevřel druhou, hello, we are going to have coffee with David.
0: A tak
1: to by tam asi nesežral.
0: Ale tak to jste vypadali jako v Saxáně ti tři králové v, tom,
1: no, ale,
0: v té pětistovce.
1: No, ale
0: kdybyste měli,
1: no.
0: No, kdybyste měli ty čepice, možná by vás pustili, že jdete posvětit tam nějakou vilu třeba.
1: A nebo už by nás nepustili nikdy. No nic, no. Takže sice jsme měli style, ale rozhodně to neměl Aperture a rozhodně tam nebyl Harry s námi. Takže Harry Styles, Aperture, to je 18. Ale byli jsme na pláži, na které šlo vidět na ten dům.

0: Ondro, Harry Styles s tímhle songem se zase vrátil, tak nějak do hitparády, někde zmizel a teď je zase zpět.
1: Ano, může takhle kolovat a cyklovat, když se mrkneme na to, kolikrát za ten uplynulý týden zahrál, tak prostě párkrát ho někdo nasadil, párkrát si to zahrál samo. No, hold, co už, je to oblíbená věc.
0: Ale pro mě je taková smutná. Jako já jsem nesledoval, o čem zpívá vůbec, ale...
1: O Aperture.
0: Ale prostě působí na mě tak nějak jako pomalu. No,
1: no další záležitost, která je na 17, taky nebude úplně ta z nejrychlejších na svědomí, má Francis Mercier a má tam taky Wyclefa a Kalou a track, který se jmenuje Take Me Home. Mm. Když jsme u toho domova, kam ty vlastně zase jako na druhou stranu se chystáš na dovolenou?
0: No tak mě už to jakoby, pozor, mě už to jako utíká, no, to já už odjíždím v sobotu. Mm-hmm. A jdu do Chorvatska, já už jsem to myslím zmiňoval, zase s dětmi, zatím kam, podle mě taková jak, nejlepší jako
1: jaká
0: destinace.
1: Lokace? Jaká lokace?
0: Do Brely, a teď jsem to prozradil, do, a mě tam bude někdo toho, ne? Tam,
1: Umbrella?
0: Určitě tam nějaké Čechy potkám, že jo. Brela? To je hned na začátku Makarské riviéry. To jak máš, jestli jsi to někdy jako zahlíd tu takovou tu slavnou fotku nebo video, jak přijíždíš před tou Makarskou, je ta tabule Makarská riviéra u těch svodidel.
1: Tak přímo to pod tou tabulí.
0: Tak skoro pod tou tabulí začíná Brela, která se táhne právě směrem k Bašce a potom Makarské.
2: Místo 17.

0: track s názvem Metallic Lips a i tohle podtrhuje to, co poslední dobou rezonuje všemi elektronickými hudebními styly, a to, že všude dominuje styl, který si říká Afro House, anebo taky velmi často naopak hardstyle. Mimochodem posloucháte
1: Extáze Music Chart.
0: Hit parádu, která je tady každé pondělí mezi 17. a 19. v repríze v neděli mezi 15. a 17. A Dale, co ty říkáš takhle na zhrba? Líbí se ti jeho progres, jak se za poslední dva roky vyvinul, kam to šlape, jak mu to jde, to producentství?
2: Tak každá jeho skladba, kterou tady máme v extázi, si myslím, že stojí za to, je velmi dobrá, ale zároveň on prostě si drží ten svůj styl a je to pořád v té jeho melodii, no.
0: Vsadil na jednu kartu, zatím mu to vychází, i když jsou tam jasné změny, ale ten podpis je znát.
2: Přidává, ale vždycky, ono, jakoby hodně u těch producentů to bývá, vždycky nějaká vlna několika třeba období nebo let, kdy ho prostě rozežnáš a potom třeba udělá tu s tou čárou a změní to.
0: Řekl bych, že i 15. track, který je tady za chvíli v naší hitparádě na Fresh Radio, Take Me Back od Kaiga, velmi dobře poznáte, no a my už si ho za pár okamžiků dáme.
3: Letní rande, stylově,
4: Party Sud Morava, vodní relax i zábava.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Místo

0: Take Me Back, Kygo, 15. pro tento týden hitparády Extáze Music Chart a my jsme rádi, že je Kygo jeden z interpretů, kterého hrajeme.
1: Ano, my jsme taky, Ondro, minulý týden, když jsi tady teda nebyl a měl jsem tady s kolegou Patrikem, alias DJ Hlavkusem, tak jsme si u tohohle songu tak trošku jako říkali, že tam slyšíme inspiraci od Avicii.
0: Je to tam, no. Naprostá inspirace Avicii. I to je takový znak v elektronické hudbě, že aktuální DJs nějakým způsobem vždycky Avicii vzdávají hold, říkají, že to byl opravdu největší talent elektronické nebo pop elektronické hudební scény. Neříkám, že ne, určitě. Mně se líbil asi stejně pořád nejvíc My Feeling For You, jeden úplně z jeho prvních tracků.
1: Ano.
0: Ten mě strašně moc bavil. A tady je Kygo jasně inspirovan. Nemám proti tomu vůbec nic. Další dvojice, která je ovšem před námi a tentokrát je na 14, jsou MK a Clementine Douglas. A i MK byl teď na zmiňovaném ostrově. V pátek byl hostem toho nejdražšího DJ na světě, čili
1: Kelvina asi.
0: Kelvina Harris, je to tak. Ten dokonce, jako snad možná jediný DJ na Ibize, má hosting v jednom klubu dvakrát týdně. Myslím, že úterý a pátek to je.
1: Jo, takhle, že obvykle jenom
0: jednou. Jednou za týden si tam jdou všichni zahrát dvakrát.
1: A on to udělá dvakrát.
0: On to udělá dvakrát. Takový zájem o něj je. Takovou hvězdu nám letos přivezli do Ostravy. No, tak potom, Bookeři Beats for Love.
1: A potom se není čemu divit, že v létě jakoby nemá čas nikde jinde moc, jakoby má minimálně ale minus
0: tak,
1: dva dny.
0: Tak jako na druhou stranu, páteček je páteček, on se potom někam přiletí na sobotu a úterý, to se jako tech festiáků úterý tolik není. Jo.
1: No, no.
0: To taky je další záležitost, když si na té runway u té Ibizy tam vidíš těch private jetů, jeden vedle druhého tam stojí jak taxíky normálně, rozumíš? A to si tak jenom říkáš, jo, tak tímhle přiletěl tenhle, tím zase onen, pak zase tamten a jenom tak koukáš a říkáš si, kdo asi je tady v tom černém, kdo je tady v tom bílém, kdo je v tom stříbrném a můžeš si jenom typovat. A my typujeme na 14. dvojici, která se jmenuje
1: MK a Clementine Douglas.
0: Come find me. A věc, která má našlápnuto a baví nás.

0: Pokračujeme v hitparádě Extáze Music Charts za ten vydání 3. srpna roku 2026 a než si prozradíme, kdo je na 13, tak začnu otázkou na mého kolegu Dejla. Zavři oči, brouku, a jaký track se ti vybaví, když si představíš 3 následující indicie? Sociální sítě, jsem frajer, dám to jako hudbu.
1: Tak je. Myslím si, že narážíš na tak velmi song, který už je tak víc jak 10 let starý.
0: Ano.
1: A nějakým nedopatřením se začal používat v krátkém videu.
0: Tak to nedopatření jsou ty sociální sítě.
1: Ale vůbec nevím, kdo ho prostě vybral, zvolil. Muž středního...
0: Už můžeš otevřít oči, počkej, jak se ti mluví, jo.
1: Muž středního věku, nebo... si jde užít jakoby na party a zamyslí se a užívá si ten tanec.
0: Jo, a je to, řekni ten název.
1: A je to Turn the Light.
2: Místo 13.
0: Kato featuring John.

0: Ondro, když jsem měl mít zavřené ty oči a měl jsem uhadnout ty tvé indice, tak teď jsem opravdu ty oči na chvilku zavřel a viděl jsem ty čtyři muže, kteří minulý týden takhle asi pařili na té Ibice, co? Nebylo to tam tak trošku?
1: Možná 3 ze 4 bych řekl.
0: 3 ze 4?
1: A jeden je potom vozil a řídil.
0: No tak, to je 8, no. Tak
1: který to asi mohl být?
0: Minimálně jste se mohli prostřídat, víš, jako každý den jeden řídí, jo. Ono by to by tak vyšlo pomalu.
1: No tak ale zbytečně by
0: to. A někoho dvakrát.
1: Tak jako nevadí. Já řídím rád, vozidlo bylo psáno celou dobu pro nájmu, taky pouze na mě, takže no, co jako mi zbývalo?
0: Vody pojistky. Tak aspoň vodu z bazénu si mohli být, ne? Tak.
1: O to ne, jako máme na druhou stranu kolegu, který...
0: No co se, když teda jakoby nemůžeš se jakoby ovlažit těmi lehkými třeba alkoholickými drinky, tak používáš nějaké nealko drinky, které jakoby měly tu opozit těch alkoholických, jako jak třeba ne Cuba Libre není, ale taková ta nejznámější.
1: Jakože jako, Cuba Libre bez
0: ne,
1: Kuby.
0: Ne, no bez Kuby, ale já jsem myslel takové to...
1: Mojito třeba.
0: Mojito.
1: Hele, Mojito jsme měli na západu slunce, který jsme trefili hned druhý večer, který jsme dorazili, nebo první, který jsme tam byli, my jsme totiž přiletěli v noci v neděli, že jo?
0: A počkej, jinak nebyl západ slunce?
1: No tak ti jenom říkám, jako, že to první, tak to jdeš na území legendárního Café Mambu a Café Del Mar a tam jsme si dali mojítko, jak říkal Marek, nejlepší mojítko, které kdy v Evropě pil.
0: Prohlásil. No jo, vlastně na té druhé straně toho západu tolik nevidíš do toho moře.
1: No, to je, tam to bylo jako super, takže mojítko ano. Potom, když si v těch klubech jako napřímo ono jako ta česká strategie, já jsem si připadal s klukama, nebo kluci si připadali, jako kdyby se vrátili do puberty, protože byly takové ty, že jo, party, kdy si šel do nejmenovaných super a hypermarketů, nakopal si do sebe, co šlo, a na oné akci, v oném klubu, třeba na Storolní ulici, už si dal potom 1-2 drinky a bylo vymalováno. Jakým způsobem to jedeš na Ibize, protože nebudeme si nalhávat, objednat si tam zrovna třeba 3 Cuba Libre a 1 kolu pro toho nepíce, hned si o 100 euro chučí, když to třeba takový kolega Marek ještě rozlije, to byla jeho specialita, tak měl zkažený večer, ale my jsme ho rozesmívali, takže Marku, z toho si nic nedělej, to se ti může stát, ale u nás teda určitě ne.
2: Místo 12.
1: Tady máme další hovorce, který okupuje jeden z klubů každý pátek.
0: A společně s ním taky Borkyně.
1: Toes and I, track Favor, a ten borec je Fisher, ten bývá v Univerzu každý pátek. Podívejme.
0: Teď jsem se chtěl zeptat.

0: Thousand Eye Fever a společně s nimi Fisher, nebo s ní teda.
1: S ní, no. To jsou sousedé z Austrálie, přesně řečeno.
0: Chodí spolu na ryby teda?
1: To nevím úplně, ale říkal si, že každý zase týden na Ibice, tak to asi nelítá domů, jakoby úplně. Ani tím právě.
0: Já si myslím, že zrovna ta jeho největší odbyvatelská část
1: je tady
0: Evropa.
1: Evropa
0: asi, možná někdy možná Amerika. Amerika taky, jo, ale na druhou stranu zase teďkom Airbus, jo, nebudu mít se komu, ale představili, že ta 350 tuším už
1: nevím,
0: vládne.
1: Nevím, 24 hodin, člověk.
0: 24 hodin, takže z Austrálie to přeletí přímo do Toulouse, letěli do Francie, si nekecám, což je továrna, že jo.
1: Tam je továrna.
0: A zvládli to, jako, to, no. Vidíš to.
1: Trošku spocení, rezervička prý, nad oceánem už se rozblikala.
0: Hladové oko.
1: Ale dobře foukalo, tak to došlo.
0: Takže my jim teda jako chlapcům a děvčatům z toho vzdušného autobusu jako gratulujeme a náš úkol je jednoznačný, jednoduchý a jsme za něj velmi rádi. Nebudeme diskutovat o tom, jestli tady jakoby Fisher lítá každý týden domů do Austrálie, ale budeme diskutovat o tom, kdo je na 11. A co si chtěl říct, ale no, řekni to ještě.
1: No, že ten, kdo je na 11, chce být jednička nebo něco takového.
0: Be the one?
1: No.
0: Je to možné. Kine Music, SG Lewis a Adam Port. Be the one. Tady je máme. Uzavíráme tím druhou desítku, takže vítěz druhé desítky Hitparády Extraze Music Chart pro tento týden je tohleto se skupením. No a my za chvíli mrkneme na novinky.

0: Jedenáctka už je taky minulostí. Kaine Music. Ale žádná muzika, jako takhle jsme to nemysleli. Je to jeden z těch interpretů. SG Lewis, Adam Port a track Be The One. Před námi je ta nejoblíbenější část Hit Parády pro někoho třeba ta, ve které vidí nejvíc zajímavostí. A pro nás to jsou prostě tři novinky.
1: A první z nich, kterou jsme vybrali, je Bob Sinclair společně s Bash. A single, který ještě tady pořád klukům zní v uších, Tequila a Ibiza.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
10: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Extáze Music Chart. Turda a Dale.
1: Druhá novinka za námi pro tento týden, tam jsou slavní D.O.D. a Izzy Bizu. Pamatuju si poprvé, když tu zpěvačku jsme ji nasazovali, už nevím v jakém featuringu s nějakým, jak jinak než pop tanečním trackem, a málem jsme si u toho zamotali jazyk. Tentokrát už to říkáme naprosto v pohodě. Izzy Bizu, D.O.D. a track, který o bezpečnosti.
2: You're careful, myslíš.
1: A nepleťte si to s tím obchoďákem, jo?
2: No to je trochu jinak, to je jiné slovo. A to byla pro dnešek druhá novinka, jestli se nepletu, Ondro.
1: Byla to druhá novinka, ano.
2: Vidím, jako, co máme na třetí připravené. A tam, pokud by někdo, když jsme u té Ibici, ještě to pořád to téma máme, tak teď vlastně, co je srpen? Srpen?
1: Tak bývá po červenci.
2: Tak celý srpen v neděli jsou právě tato partička zabukována Ušuaj.
1: Ušuaje jsou, jo?
2: Ano.
1: Tak všichni Šohajové, co přijeli ze Švédska, budou tušit, že se bavíme o Likely, ale hlavně taky o Swedish House Mafii, která udělala track s názvem Happiness is so sad. No, jak tohleto jako štěstí je smutné? Vůbec.
0: Extáze Music Chart, novinka!

0: Já nevím jak vy, ale my se tady s kolegou Dalem rozplýváme nad tou melodií. Tohle jsou nový Swedish House Mafia, Lick Lee, Happiness is so sad a za nás to bude rozhodně hit. Protože ta melodie je opravdu podmanivá. Track má 3 minuty 50 a než 4 skončí, tak my jsme opravdu hledali, jestli to není nějaká vykrádačka, ale ne. A píše se o tom, že to, že nám to něco připomíná, je možná tím, že na melodii a struktuře skladby pracovali Max Martin a Oscar Holter. A to jsou prý jedni z nejúspěšnějších popových producentů planety, kteří udělali například Blinding by the Lights od Weekenda. A ten vokál od Lick Lee. No comment. Za nás 5 z 5, co, Dale?
1: No já myslím si, že dobrý.
0: Počkej, dobrý je za 3.
2: Stáze Music Chart.
1: Výborný ten.
0: Výborný, ano, jedna plus plus.
1: Jinak Max Martin je prakticky za každým 10. trackem má na svědomí, podle mě.
0: To je taková šedá eminence, možná nejenom popové, ale pop elektronické scény.
1: Počítám, že tam nějací backstreeti a takový, všechno to tam padlo, no.
0: To víš, tak třeba mu zkusíme napsat, jestli by nám dvěma neudělal nějaký track.
1: A víš co? To by, ale taky, podle mě by to byl taky hit, protože právě by to udělal.
0: No, jo, ale už si rozbil prasátko. Myslím si, že spolupráce s ním bude velmi, velmi, velmi působivá, ale taky hodně drahá. Zpátky do bodované části hitparády. My ty body rozdáváme jenom tak jako hlavně k úsměvu, ale první desítka top 10 je pro pondělí 3. srpna napsána a ten podpis s číslem 10 má na svědomí
1: Felix Jen společně se zpěvačkou Cascade nebo Kaskádou po česky a single je Boy, You Turn Me.
2: Místo 10.

0: oldschoolovka v novém kabátě, nebo v novém kabátu, říkejte tomu, jak chcete. Upside down.
1: Jinak jakoby nový název Boy You Turn Me, že jo? To je vlastně jenom posunutý.
0: Dovětek, upside down, Boy You Turn Me.
1: A je to hotový. 2026.
0: A nemusíš, jaké pak, co pak, prostě uděláš věc, která je ověřená, která funguje, dáš tomu trochu tamtoho, trochu onohlého, bum, prásk, a buduje to i u nás v hitparádě. Ale jo, já jsem i pro zpívané věci, a když jsme u zpívánek...
1: A co dál?
0: Tak na 9. místě.
1: Co dál? A další, ne?
0: Another.
1: No,
0: další.
1: No, další, no. Co dál?
0: Talk to you. Budeme ti jako vykládat. Poslední party, kterou jsme tedy na Ibize navštívili, tak ta byla v tom nejlegendárnějším z legendárních klubů Pača. Tam to všechno vlastně vzniklo. Ten to naformoval do současné podoby ten ostrov. A byli jsme na Rogeru Sanchezovi, Flower Power, a hráli tohle.
2: Místo 9.
0: Talk to you. Another... Featuring 54 Ultra. A byla to řádná hodina zpěvu. To vám tady můžu podepsat.

0: Dnešní hitparáda Extáze Music Chart je stále v tom rytmu Ibizy, která kopíruje rytmus Fresh Rádia. Asi nás často poslouchají. Dobře, tak se zasmíjte třeba i na hlas, nevadí. Ale myslím si, že tady jako rozhodně se nemáme za co stydět a i kolega, náš hudební ředitel Aleš Bruna, si vždycky jenom tak potutelně usmíval, řekl, tohle už taky hrajeme 2 měsíce, tohle jsme hráli jako první, nasadili jsme to, jsme fresh.
1: Ondro, a u tady toho songu, který dohrál, tedy Another, tak prostě v něm cítím to oldschoolové, ale má to prostě ten...
0: Moderní sound.
1: Ano, moderní sound a další skladba, která nás čeká, je nejiná jakobyho stylu, jakoby.
0: A tahle ta skladba, o které hovoříš a je tedy zhodně featuring, protože tam hraje nebo zpívá French Montana, podílel se na ní Aidan Martin a hlavní tedy dva protagonisté David Guetta a Hugo. Říkáme to správně.
1: Slyšel jsi to tam, že?
0: Hugo.
1: On často v těch setech má takové to Hugo.
0: Ano, tak... Tohle to už ovládal ostrov Ibiza a vůbec spojení dvou pánů Hugo a David Guetta, to jsou prostě v současné době asi dvě nejvytíženější nebo nejdražší jména na ostrově, tady společně s Calvinem Harrisem. To jsou bezkonkonečně 3 nejdražší party a řadit se k němu může tedy ten největší oldschooler všech oldschoolerů na světě, tím je Karl Pox.
1: No,
0: tak to je hlata čtveřička, to jsou ty nejvýhlavenější jména. A nám tedy, když jsme teda jako, nechceme se chlubit, ale my jsme tam měli hlavně kvůli jedné záležitosti, kdy poprvé v historii světa, a možná vlastně i naposled.
1: Jo, bude, to právě jsem, jestli to budou opakovat, nebo to bylo
0: nikdo
1: zatím,
0: neví. Nikdo neví,
1: zatím
0: nikdo
1: jako
0: se nevyjádřil, ale asi to chtějí pánové zachovat jakoby v té exkluzivitě. Tak hráli spolu B2B set, to znamená 2 a 2 tracky proti sobě, pánové. Vážení pánové, Karl Cox a David Guetta. Karl Cox měl narozeniny, tuším, že 64, bylo to ve středu, v pondělí, nebo respektive v noci z neděle na pondělí, byla party v klubu, který se jmenuje Universe, alias Vesmír, a četlo se k tomu, hlavně tady jako česká fora se vyjadřovali, takže se potkávají 2 světy, jeden komerční, no vůbec, jako David přihrál takové to své druhé já.
1: On přepil switch, no takový.
0: Přepil switch a vůbec se tady s tím nemazl. Vtipný okamžik, teďkom jako, nesmí to znít rasisticky, jo, jako vůbec to tak nechápejte, jo, ale jsme v tom klubu, mimochodem Universe je největší klub na světě. Ano.
1: Jako co se kapacity týče.
0: Co se kapacity týče. A teď jsem zapomněl samozřejmě název, jak se jmenoval předtím. Nespomenu si, no, teď. No. Privilež, ano, privilež. Je to přestavený privilež a tam je kapacita přes 12 000 lidí a to si připadá, že jako prostě velké sportovní hale a potkají se tam tihleti dva pánové, dávají tomu čočku a teď jako je pozorujeme a na konci toho se tu jako Aleš, nebo na konci polovině se to říká, ty, ale on to hraje furt ten Guetta. Jo, a říkám, proč? Jako, protože ještě podotknu, že za nimi jede letková projekce, kde jsou i oni a jede to v černobílé, jo, jako velmi často v černobílé, aby to nebylo takové jakoby kýčovité v barvách. A říkám, Aleši, kde jsi na to přišel? Jako, že hrajem, no toho Karla Coxa tam není moc vidět, no tak ale to je černý, že jo. Takže šel vidět ten jeho krásný bílý úsměv s tou mezerou.
1: Takže tam byla trošku chyba osvětlovačů možná.
0: No ne, tak ono
1: nebo potřeba jako, bílé pozadí.
0: Ne, ale že slepý. Ale teď jdeme k tomu featuringu. Hugo a David Guetta a věc, která ovládá celou Evropu. Osmé.

0: prospívané osmé místo Shine On Me Baby a hlavní dva interpreti tohoto tracku Geta a Hugo. Sedmička
1: KTB společně Jax Jonesem a single, který nazvali Last Day of Summer, což a ještě jako nehrozí.
0: To ještě nehrozí, to bude tuším 20. že jo, toho září.
1: Úplně přesně, no 20.
0: No 21. už je první podzimní, že jo, takže 20. září.
1: A ty, tam se to máme, pozor, podzim je trošku jinak, tam je to 23-24, myslím.
0: Nekecej.
1: Tam je to,
0: no prostě
1: tam,
0: je to někdy...
1: Tam si to pamatuju, že všechny tři, pod, jako jaro, pod, to léto, zima je kolem 20-21, že, tam se to láme v noci. Ale podzim je až 23-24, člověče. Nevím, proč je delší. Tak aby to léto bylo delší asi.
0: Dobře ty. Tohle to bude rychlovka. Jax Jones se nám představil...
2: Místo sedmé!
0: Opravdu.

0: Já si tedy, Ondro, nepamatuju, že by Jack Jones měl nějaký drum and bassovej hit.
1: A právě proto jsem to tak schválně uváděl, že tentokrát se nám představí v pořádné řežbě, ale v dnešní době jako chození napříč styly. Kdysi bys jako za to byl odsuzován a dneska si naopak jako producent a DJ odsuzován, když jakoby nejsi multikulty, že jo? No. Takže naopak si oslavován, když jako umíš přejít ze stylu do stylu, umíš switchnout to své já a hlavně i přesto tam jde poznat tvůj podpis. No, když to budeme podepisovat, tak dnes po druhé. Ne. To je za mě hit roku, 100%, nemůžu si pomoct. Interpret, který vnesl do světa taneční hudby čerstvý vzduch, uměl se odpíchnout od aktuálního hudebního trendu, spojil se s hvězdou Ultranate a tenhle ten track, já ho viděl hned jako potom že jo, Release Me, tak to je ten vůbec druhý, možná první už v této době, ten nejvirálnější. Jak se jmenuje? Řekni to.
2: Počkej, co?
1: No jak se to jmenuje?
0: Ten, co teď bude. Jakože ten pohybovat se
1: na
0: slunce?
1: No, jistě.
0: Moving to the sun.
3: Místo šesté!

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Extáze Music Chart.
3: Místo páté!

0: Cítil jsi to? Nejle, cítil jsi to?
1: Někdo přišel? Nebo co?
0: No tak přišel, jako bude tady mluvit a všichni možná cítí i v hlavku se, protože ne, že by smrděl, to ne, ale ne, vždycky přijde ta dobrá nálada.
2: Už jsem se chtěl mluvit, že je venku horko, že za to nemůžu.
1: Ne, naopak, jako podle mě má nový parfém. Minulý týden, minulý týden jsem tady vlastně řešil, že jsem stál na Ondrovém místě.
0: A hlavku za mě zaskakoval, tím tomu děkuji.
1: Ano, ten byl zase na mojem místě a já jsem tam celou hitparádu, když jsem se naklonil více doleva, cítil parfém. Tak nevím, jestli tady Michaela rozlila sklenku. Ale bylo to takové sladké, takže mi to na Patrika nesedělo, víš?
0: A když u toho rozlívání, no, mám takovou historku, která jako zveřejníme.
1: Ne, tak já vím, že jsou lidé, kteří mají nadbytek peněz a třeba rozlijou i drahýho panáka. V klidu.
0: Jo, tak to ano, nebudeme to dál komentovat. Tímto zdravím Marka Urbance, který rozlívá 4 drinky po 100 euro, tak to tam vyleje po těch lidech a je to jeho největší zábava na Ibize. Pozdravte ho, 14 až 17, každý všední den na Fresh Radio Rychlá Rota. Ale důkaz je nekecaj.
1: No.
0: Ti, co to viděli, jsou kecaj.
1: Kecaj, no. Ano. Tak nekecaj, pusť tam kecaj a single Animal.

0: Blížíme se do finále a první tři medaile jsou před námi. Začneme tou bronzovou a tentokrát je vlastně dneska po druhé Drum & Bass v rámci hitparády Extáze Music Chart a 20 nejhranějších tracků minulého týdne.
1: Tak a hned na třetím místě, podívej se, Dramiky, zase, to, jako už jsou to starší, jako, je to starší single podle roku vydání. Ne, to je současnost absolutní. Prosím tě, to slovo, jméno toho, nevím, kdo vymyslel.
0: Myslíš jako Jana Huse? Nebo Irach, po případě Chasen Status?
1: Ne, jak se ten single jmenuje, víš, jako...
0: Disgruntled?
1: No.
0: Ty jsi to nechtěl přečíst, že?
1: Nechtěl.
0: Já to vím. Ale mě nejvíc baví ty featuringy, protože...
1: Jan Hus tam je.
0: J. Hus, jo. Prostě my mu říkáme Jan Hus, jako. Myslíš taky třeba, tady Havku se zapojíme, bude to nějaká upalovačka, tenhle ten track?
2: Já si myslím, že je dobře, že už se nedělají CDčka, to by si každý vypaloval potom.
0: Tak tady máme Irach, Jason Status a Jana Huse. Zdravíme na Kostnici. Místo třetí.

0: To byl tedy Rytmus se vším všudy polámaný, zrychlený, byli tam Jason Status, J-Hus, Irach a Disgruntled. Co to vůbec znamená? Ví to někdo v překladu?
1: Jo, my jsme se o tom bavili minule, to je jako, že znechucený, jak máš takový ten výraz, když vidíš něco, co tě...
2: Fuj!
1: Jo, přesně.
0: Fuj, na to se dívat nebudu. Tak takové fujky, blujky, my tady žádné nemáme, maximálně tedy jako
3: my tady,
0: název.
3: Ano, my máme ale například v hitparádě třeba luxusní jako hlasitost. Jako.
0: Load Luxury na druhém místě jsou...
3: Luxusně nahlas, tak možná.
0: Jsou luxusně nahlas, ale jako chlapci, když jsme tady tak jako, zeptám se tady impertinentně, co vás tak jako naposledy, že jste se jako tedy tvářili disgruntled?
1: Já jsem dneska volal v práci klientce a ona měla jako tu hitací melodii Škvor, takže to, ještě že to rychle zvedla, za to musím pochválit.
0: Píši Škvor, jo?
3: Tak, máš někdy jen
0: tak je to jiný hudební styl, ale zase jako...
1: No, jako já jiný, jako... Je to její styl, ale jako já jsem to musel poslouchat.
0: Jo, no, tak to víš, no. A co, a počkej, když voláme tobě, tak slyšme co?
1: Já jsem tam měl jednu dobu Despacito, jakože, protože to bylo zdarma.
0: A to jsi měl sebe triznu?
1: Tak pro lidi, co mi volali, já vím, že mi jednou volal kurýr, co mi ve spicu, a já jsem měl
0: nějak... A nechal jsi to dlouho zvonit, že?
1: Ano, a on mi říkal, že ještě by to poslouchal 10 vteřin a odjel by, takže pak jsem si to změnil.
0: Dobře, a jak jsi měl tedy daily nějaký naposledy disgruntled výraz?
3: No, to já mám tak co? Jako někdy co jak 15.
0: 15. jakože nízká výplata přijde?
3: No.
0: Jsi znechucen?
3: No,
0: tak, dobře.
3: Takže třeba.
0: Ještě, jako, že tady děláš zadarmo, nemáš být z čeho znechucený.
3: To právě, to vůbec jako nemůžeš potom nic říct, že?
0: No, 60 minut na hodinu. No.
3: Mám přesně tolik, co jsem očekával, víš, jako.
0: No. One call away od Loud Luxury na druhém místě. A takhle nějak ten track začíná.
4: Místo druhé.

0: už jdeme do finále.
1: Ale bylo to luxusně na nás, teda teď jako.
0: Bylo to luxusně na nás, One Call Away, Low Luxury, druhé místo pro hitparádu s datem vydání 3. srpna roku 2026. Rádia, která se jmenuje Fresh Radio.
1: Jo, tak já už nemám jako...
0: No něco řekni ještě, si něco vymyslím.
1: Já jsem se chtěl ještě k tomu jako té hlasitosti něco. Jak si na tom poslední dobou jakoby máš pořád jako hrát hodně na hlas muziku, anebo už si tak trošičku jako ubíráš, aby ti nepískalo potom 3 dny v uších?
0: Aby by neučilo?
1: Ne, to nemá souvislost tady s tím, co ty chceš naznačit, myslím v uších.
0: Viděl jsem tričko jednoho kamaráda, zvukaře, je to už tedy... nebudu říkat starší, je to zkušený zvukař, jezdí se Ždorbem, ale ne se Zerbem, ale s Mňákou a Ždorb. A on má na tričku takový nápis a je na něm vždy napsáno If it's too loud, you are too old. Takže ne, nahlas to rozhodně být nemůže, ale u nás je ten správný čas oznámit number one. Další DJ, který vystupoval na Ibize, na kterého jsme byli.
1: Ano, teď jeden z té mladší generace, která vládne tomu žebříčku světových DJů. Neříkám, že teda letos jednička, tuším, že ne, ale velmi, velmi populární DJ, který teď udělal jakoby zajímavé spojení tady v této skladbě. Za mě taková rocková věc.
0: Legenda.
1: Legenda s tanečním jakoby EDM DJem.
0: A je to spojení Martina Garrixe z U2.
1: A my jsme to natahovali, že?
0: Jo, natahovali jsme to. Fireflies, tak se jmenuje ten track a náš úkol pro tuto hodinu už je pouze jeden a jediný. Rozloučit se, popřát všem krásný poslech pořadu Move It, který je tady ve svém plném složení, možná ještě nafouknutějším. A příští týden vás pozvat na další hitparádu v pondělí po 17. případně repríza po 15. v neděli. Dejle, ty tu tedy nebudeš příští týden?
1: Příští týden se omlouvám teda, samozřejmě. A to další, jak se ještě domluvíme, snad už se stihnu vrátit aspoň tady otočit na hitparádu Ecstasy Music Chart.
0: Užij si do všeho se svými dětmi a vy si užívejte léto.
1: Mějte se, ahoj.
2: Místo první!

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Víkend na chatě, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Move it! Move it!
1: Milí frešáci, naši posluchači, krásný dobrý večer.
2: Dobrý večer i ode mě.
1: Každé sudé pondělí je tady oblíbený taneční pořad Move it a my jsme moc rádi, že nás posloucháte, že jste si nás naladili a my doufáme, nebo teda pevně věříme, že vám vlastně to pondělí správně nastartujeme.
2: Je to tak, pro mě to je třeba vždycky takové nastartování, protože to ráno, dopoledne, odpoledne v práci ještě prostě si v takovém úsporném režimu po víkendu a tady se vždycky rozhýbu.
1: Je to tak, kor ještě když máš, já jsem měl třeba teďka 2 týdny dovolené, tak pro mě je to úplně, ale
2: no,
1: víš, jako
2: to
1: chápu, takový...
2: to mě čeká za chvilku, takže to bude těžké.
1: Takže já jsem byl vlastně celý den v práci, teď jsem přijel tady, víš, a je to takový hrozně zdlouhavý, ale já jsem se tady těšil.
2: Já taky.
1: Mě to tady moc baví, nicméně dneska máme další special guest edici.
2: Ano, je to tak.
1: A představí se nám tady dneska DJ a producent Tomix, který k nám zavítal, ani nevím z jaké dály, to se dozvíme samozřejmě, ale první hodince, jak už je u nás ve zvyku, si ho proklepneme, no a v té druhé hodince si ho poslechneme, protože si představil, nebo pro nás si připraví nějaký peprný mix.
2: Já už se těším, podle toho, co říkal, že bude hrát, tak to bude výborné, takže naváže asi i na moji první hodinku. A já možná na začátek... I představím, máme takovou premiéru dnes, co se týče tracku. Není to tedy ten track, co hraje teď, ale hned jako další si dáme nový remix, který udělal Almos, slovenský producent, který má takový nový projekt, který se jmenuje Just Figure, který je více se zaměřující na techno a podobné žánry. A udělal takovou hard dance verzi tracku Sweater Weather od The Neighborhood,
1: který
2: asi v originále všichni znáte. A je to hodně povedená verze, takže za pár minut to uslyšíme a myslím si, že je to rádiová premiéra téhle verze.
1: No tak to se moc těšíme, přátelé, hezky volume doprava a užívejte pondělní vibe. Hezky dobrý večer, Fresh Radio, pořád mluvit! Fresh!

0: pánové, milí posluchači Fresh Rádia, jak už jsme slibovali a už jsme to tady zmínili, tak my tady dneska máme speciálního hosta v pořadu Mluvit. Vlastně my poslední dobou to tu máme furt nějaké speciální, my tu furt poslední dobou někoho máme, ale to je hezký, to je na tom hezký, ale víš co mě, kamaráde, jedna věc trošku mrzí. My jsme furt neprobrali ještě festivaly. Jak je u nás ve zvyku, jak si tady projíždíme ty zajímavosti, tak zatím jsme se k tomu nedostali. Ale v příštím vysílání tam
1: jo,
0: bude
1: času. Já myslím, že si pak můžeme shrnout klidně celou festivalovou sezónu a bude to takové o to nabitější.
0: Přesně tak, uděláme si takový festivalový speciálek. Nicméně, dámy a pánové, kluci, holky, tanečníci, posluchači Fresh Radia, my tady máme dneska speciálního hosta a jak už jsme zmiňovali na našich sociálních sítích, tak je to DJ a producent Tomix. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Fresh Radia, co právě teď poslouchají.
0: My tě zdravíme, jak se máš?
2: Hele, já se mám dobře, na dnešní pořad jsem se těšil.
0: Těšil ses? Nejseš nervózní?
2: Jo, malinko jo, ale tak věřím, že to odpadne.
0: Ale úplně v klidu, jak už jsme minule tady říkali právě, tak vždycky úplně v klídečku, jako kdyby jsme kecali u piva.
2: Normálně. Jo, přesně tak.
0: Představ si, že tady máme to pivo nalitý. Co piješ? Plzeň nebo Hradec Castle?
2: Jo, Plzeň, tak tam jsem doma, takže...
0: Jo, takže ty jsi přijel z Plzně za námi.
2: Ano.
0: Ježíš, ale to máš dlouhou teda cestu, ale...
2: No to jo, skoro 5 hodin vlakem.
0: Jel jsi vlakem?
2: Jo, ráno, 8 jsem nasedl na Pendolino a byl jsem tady.
0: A to byl přímý spoj aspoň nějaký.
2: Jo.
0: No tak ještě že tak. No nicméně, přátelé, DJ Tomix, jak už je u nás ve zvyku, tak my si vlastně v první hodince vždycky tady hosta proklepneme, tak já se tě hned zeptám, Tomix, tak jak to tomu došlo? Proč zrovna DJ Tomix?
2: No tak jakoby, jak bych to shrnul stručně, když jsem začínal s DJingem, tak jsem si různě vymýšlel různý přezdívky, jména a to jméno Tomix mě napadlo jakoby ve smyslu jako jméno jako Tomáš a Mix jako že mixu a hraju.
0: Ok.
2: Takový jednoduchý,
0: úplně v pohodě. Mě vždycky, já jsem vždycky domal nad jménem nebo nicknamem DJ Hardwella, tvrdě dobře, ale on hraje tvrdě, no, to je takový to, no, Hardwell, no, prostě, tvrdě dobře, no. Nicméně, jak vlastně ty jsi k tomu hraní došel? Jak jsi tak vlastně začal? Celá ta vlastně tvoje hudební kapitola v tom tvém životě?
2: Když jsem byl malej, tak doma na počítači jsem si poprvé v životě stáhl program Virtual DJ.
0: Okay,
2: a zkoušel jsem různý, jakoby, mixování hudby, blbosti a... Tak, a potom později mi rodiče jakoby k Vánocům koupili takový malý kontroler, myslím, že se jmenoval Hercules, ten běžel na Virtual DJ, no a tam jsem si to vyzkoušel poprvé na životy přechody.
0: Pěkně. My jsme tady minule probírali taky vlastně s naším hostem konzole.
1: Ano, no.
0: Vždycky každý začíná na nějaké
1: a většinou konzoli. To byl Numark, takže Hercules, a to byl takový druhý nejčastější.
0: Ale
1: asi
0: jo, ano, byl Hercules, já si pamatuju některé právě ty Herculesy, dneska vlastně si, já ani nevím, jedou ještě jedou,
1: pořád
0: ne?
1: Se dělají, já jsem viděl nějaké takové ty začátečnické kontrolery a jakože, víš co, jako, je to ideální, když si to chceš vyzkoušet, nevíš, jestli tě to bude bavit, tak proč bys utrácel za nějaké drahé vybavení?
0: No jasně, já jsem začínal, my už jsme to minule říkali, já jsem začínal na Numarku třeba a dneska, vidíš to, doba šla dál a dál a dneska máme Pioneery a...
1: No už to ani není Pioneer, takže...
0: Už to vlastně ani to není, jo. Dneska se to strašně mění. A v kolika letech vlastně ty jsi začal tu svou hudební kapitolu?
2: No tak poprvé, jak jsem hrál doma, tak to jsem hrál nějak od 13 let. To bylo na přeskáčku. Chviličku jsem hrál a poprvé jsem v životě jakoby se do klubu postavil za mix až nějak ve 23 letech. Si pamatuju rok 2021, to jsem si poprvé zahrál v klubu.
0: Pěkně. A hraješ někde v Plzni nebo?
2: Ano, tady v Plzni.
0: Jo, v Plzni.
2: Nevím, můžu říct jméno klubu.
0: A může.
2: Jo. Poprvé jsem si zahrál v MK klubu tenkrát, to jsem hrál warm-up, začátek, myslím, že někdy od půlnoci.
0: Okay.
2: Jsem hrál takový pohodičky, tech house, takový tech house, future house, trošku
0: jo,
2: base
0: jo,
2: house,
0: jo.
2: Což ještě v téhle době hodně trčelo.
0: Jo.
2: Mě mrzí, že to trošku odpadlo.
0: No, jako odpadlo, no. My už jsme tady... Ještě právě před tímto vstupem jsme se tady takhle v zákulisí bavili vlastně se všemi ještě s kolegy z pořadu, co byl před námi, že vlastně dneska spíš je ta doba taková v tom rychlejším tempu, takže vlastně za nás hrozně, a my vidíme i ty ohlasy vlastně, že hrozně jede za nás to techno, trends.
2: Jo, to je pravda.
0: Tady tyhle trošku svížnější a rychlejší věci.
2: No! Já si můžu do toho trošku
0: skočit. Určitě, povídej.
2: Co si pamatuju, to říká asi před 5 lety, bohatě stačilo to tempo 128 BPM až 130 a ty lidi pařili, jeli a tohle to bohatě stačilo.
0: Kolega vlastně, co tady byl před námi, DJ Dale, tak já na něho mám úplně skvělé vzpomínky, on vždycky hrál takový těch právě 128 BPM a ono už je to nějaká doba, my jsme v klubu Kravín slavili narozeniny a on zrovna šel střídat, tak šel hrát a my jsme seděli v té backstage a furt jsme si říkali, ty vogo, tak kdo tam hraje, ještě tam hraje ten Forky, co hrál před ním a to jelo 140, 145 BPM, jako rubalo to fest. A já se podívám na ten mixážní pult, na to pódium, kdo tam hraje, a tam Dale, říkám, cože, co se stalo? Ono jo, no, verze Dale 2.0. No tak chlapec taky přešel vlastně na trošku rychlejší to tempíčko, no, kdo dneska ne, hle. Takže dneska to letí, no. Trends, no, techno.
2: To je ta doba, ta mě trošku jakoby v tomhle změnila.
0: No, je to tak, no, jako mění se to ta doba. No, nicméně, tanečníci a maši milí posluchači, poslouchejte dál Fresh Radio, pořad mluvit, dnešním hostem Tomix a v druhé hodince se nám představí za mixem a my se moc těšíme, co vlastně bude chlapec hrát.
2: Já se taky těším.
0: A ještě si ho samozřejmě vyspovídáme, to ještě máme času dost. Přátelé, Fresh Radio, pořad mluvit!
3: Fresh Radio. Move it! Move it!

0: Milí posluchači, posloucháte Fresh Radio a pořad Mluvit, dnešní speciálek s DJem a producentem Tomix, kterého jsme si v minulém vstupu představili. Bavili jsme se právě, odkud si vlastně přišel na to jméno, kde si vlastně hrál a jak to vlastně všechno začalo. Mě by zajímalo, určitě i naše posluchače, který, nebo jaký je tvůj největší milník dosažený teďka? Kde jsi tak jako nejvíc, kde jsi hrál, nebo pro jakou největší akci si takhle hrál třeba?
1: No tak, teď poslední dobou moc nehraju, teď spíš jako by se vynutý produkci. Ale zatím největší místo, kde jsem hrál, to jsou dvě.
0: Okay.
1: Tři roky zpátky si pamatuju, to jsem ještě hrával taky ty pomalejší styly hauzíky. Největší strop byl zatím Duplex.
0: Pěkně.
1: To jsem zkusil tenkrát jeden kontest, to jsem nahrál takový pohodový funky houseový set.
0: Super.
1: Poslal jsem to tam a vybrali mě, takže jsem hrál.
0: Naprosto perfektní. Super. A jaký to bylo? Dobrý?
1: Jo, bylo to super. To zatím jako na to moc rád vzpomínám ještě.
0: To věřím, v Duplexu to musí být moc fajn. Nicméně, říkáš house, jako že jsi hrál ten house, funky house. Dneska, když se podíváme na tu tvou produkci na House Magazine Records, kde vlastně vydáváš tracky, tak je to spíš takové techno, mainstage techno, trends. Tak jak jsi vlastně k tomu došel z houseu na to techno?
1: Tak, jakoby já dříve jsem jakoby miloval, ještě jsem z té starší éry, z té grumový éry, tak jakoby od toho si pamatuju,
0: zlatá že... Zlatá EDM scéna, no.
1: Jo, v tomhle tom zůstávám pořád a taky nejsem jenom u té Big Room éry, tak taky jsem trošku i trendsař, takže jakoby mám rád takový to EDMko a ten trends a to mě jakoby tak nějak trošku navodilo k tomu technu. Protože jakoby já mám hodně rád, když ten track jakoby... Já jsem se trošku zasek teďko.
0: V pohodě. Já jsem se teďka tady, nám přišla zpráva do studia.
1: No.
0: To je hezký. Zdravíme našeho posluchače. Dnes opět excelentní, takže super, za to moc děkujeme. A ta hlavně pozitivní zpráva teďka, pozor. No. Světla jsme si udělali dle vašeho minulého návodu.
2: To jsem rád, že jste si, a doufám, že jste tím nevyhodili pojistky, ale napište když tak, jak to funguje.
0: Hlavně ne na té cestě, počkej. Jo.
2: Doufám, že to bylo doma, že to nebyla ta druhá verze za jízdy a napište, jak to fungovalo. To by mě zajímalo, jestli to mám doporučovat dále.
0: A nebo v práci někde ve skladu to tam vypínali všude všem. Pěkně. Nicméně, zpátky k tobě ještě. Ty vlastně vydáváš teďka na tom House Magazine Records. Jak jsi k tomu dospěl, že zrovna právě ten House Magazine Records? Jak jsi k tomu takhle dostal?
1: Tak pamatuji si dva roky zpátky to bylo, 2024, to jsem udělal jeden track, trošku takový jakoby future a melodic techno. Vzal jsem jeden vokál, tenkrát proslov od Martina Luhurkinga, což už je nevím kolik let je to zpátky. A prostě mi napadlo trošku mě namotivoval track od Baker Meta, ten One Day, co tenkrát letěl asi před... Někdy to bylo asi před 12 lety.
0: Jo.
1: Ten vokál mě jakoby nainspiroval a já jsem to zkoušel hledat a našel jsem tady ten vokál. No tak jsem udělal. Tak jsem vzal ten vokál, udělal jsem nějakou líbeznou melodii na to. A do toho jsem zkoušel dát beat, basu a vzniklo z toho takový melodic techno.
0: Jo. K té tvorbě, té muzice, to se dostaneme a ještě než se k tomu dostaneme, tak se zeptám vlastně, v čem ty vlastně pracuješ? V čem tvoříš tu hudbu?
1: Tvořím FL Studio.
0: FL Studio, takže všichni vlastně... Dneska je vůbec něco jiného než FL Studio?
2: Tak Ableton používají často a Logic Pro, ale to si myslím, že se moc nepoužívá v elektronické hudbě.
0: Jede nejvíc FL-ko.
2: Já si myslím, že jo, že to je takové...
0: Aha.
2: Že s tím každý začíná a hodně lidí u toho zůstane.
0: Jo, rozumím. Aby jsme podpořili taky nové producenty, co se zabývají právě tady tou tvorbou té muziky, tak čím by si poradil, čím ty vlastně začínáš tvořit? Začíná to melodii, nebo nějakým kickem, basou, nebo čím to začíná vlastně z tvojí myšlenky?
1: Tak když se vrátím ještě k tomu FL-ku, tak na to jsem vlastně začínal tenkrát jako malej taky. Jsem zkoušel různý triky, jakoby zkoušet skládat kick, a vytvářel z toho různě beat. Kick, clap, head, takový různý jakoby blbosti a až pak nějak dospělosti se mi podařilo vytvořit jakoby svůj první track.
0: Jo, a potom do toho přimícháváš nějakou tu melodii,
1: jo,
0: nějaký ty vokály.
1: tak když začínám tvořit track, tak já si především najdu nějaký hodný vokál a podle toho vokálu se snažím jakoby navázat na melodii a pak už skládám kopák, klep, head, basu, samozřejmě to tam nesmí chybět.
0: Jasně.
1: Tý hudbě dává ten drive, aby ty lidi pařili u toho.
0: Jo.
1: A jim se to líbilo, poslouchali to.
0: No a kdy máš takové ty největší nápady nebo ty myšlenky na tu muziku?
1: No, tak...
0: Večer, když je tma, zhasneš světla, tak máš nějaké nápady? Jak na tu hudbu?
1: Tak vždycky třeba... Tak třeba přes den, když dělám nějaké činnosti. Třeba,
0: napadne tě to takhle vlastně v té hlavě,
1: během,
0: jo?
1: Během těch denní činností mě napadne třeba něco.
0: Okay. Jako já si taky v hlavě někdy broukám a taky jako, tak to nějak vytvářím, ale mě to v tom FL-ku moc nejde. No. Kluci, já budu potřebovat, asi s tím FL-kem ještě helfnout.
1: Jo, to se dá, všechno se dá naučit.
0: Přátelé, posloucháte Fresh Radio, pořad Mluvit, Hlavkus za mixem. My si ještě dáme jeden vstup s tom mixem, no a potom ho... Postavíme za pult a těšíme se, co tam chlapec předvede.

0: 19 hodin a 55 minut. Poslední vstup s naším hostem, ale třeba ještě pokecáme během tvého hraní. Nicméně tvůj vlastně největší takový interpret, producent a DJ, kdo je vlastně podle tebe ten oblíbený?
1: Tak mám jich několik oblíbených, jako třeba mezi moje nejoblíbenější patří Hardwell, Oli James, Madix.
0: Já jsem spokojený. Já jsem spokojený. A vlastně, co vlastně zazní v tvém dnešním live setu?
1: No, jak mám připravený na začátku takový main stage techno, peak techno a z toho chci pomaličku gradovat na vyšší tempo, na takový modernější trend, až po takový hard dance a trošičku taky lehčí hard techno, to co teďko letí v dnešní době.
0: Takže 150 BPM zhruba?
1: Pojedem. Jo, ideální, nějak takhle chci končit.
0: Ideální stav. Lavku zjede nějakých 145?
2: No, teď už jsme na 155, tak já to trošku zpomalím na konci.
1: Jo, budu rád.
0: 155. Já jsem spokojený, já za mě jako Oli James, Medix, Hardwell, já tady tyhle interprety, producenty a DJ naprosto zbožňuju, to je můj šálek kávy.
2: Mě mrzí, že jsem nestihl Oliho Jamese na bíce,
0: no,
2: ale sedma na Soundcloudu, slyšel jsem to a i
0: on
2: takhle
0: má na
2: to bylo výborné.
0: Ano,
1: ano. Já byl na něm naživo, ten byl báječnej.
0: Já jsem tam taky byl a jako byl skvělý a rád bych si to jako pustil znovu. To bylo,
1: určitě,
0: to bylo
1: na Soundcloudu to tam má, tak můžete si to pustit.
0: Jo, tak to si, to si musím pustit, jo. Normálně teď se mi kluci dostali, ale to si musím pustit.
1: Doporučuju.
0: Tak jo, ok, tak posluchači vidíte, nebo teda slyšíte spíš. Kluci tady doporučujou Oliho Jamese z Beats for Love. Za mě super, já si to taky musím pustit, hned jak tady skončíme, tak si to pustím v autě, já totiž klučinu zbožňu, užívám si to. Tvůj track Buddies, na který jsme natočili vlastně video na sociální sítě, zazní dneska?
1: Rozhodně zazní.
0: Zazní, paráda. Na ten se těším, jeden asi z mých, asi můj oblíbený od tebe.
1: No zazní jako... až nějaké konci, až to rozjedu na to aktuální tempo.
0: No já se těším. Video mělo pozitivní ohlasy, mělo hodně zhlédnutí, za což mockrát našim posluchačům děkujeme a našim sledujícím. A my se těšíme, jak to tady rozjedeš za mixážním pultem. Přátelé, v 8 hodin, nebo za necelé 2 minuty, Tomix za mixem živě z našeho studia z Fresh Rádia. Díky moc, že jsi došel za námi. Doufám, že se uvolnil, teda, že jsme se nakonec fajn pokecali.
1: Doufám, jo, bylo to super.
0: Doufám, že se ti tady i líbil s náma, že jsi užil s námi pokec. A doufám třeba, že zase někdy tady za náma přijedeš a zase rádi si s tebou pokecáme o další tvorbě tvé muziky. Rádi si něco zase novýho od tebe poslechneme. No a těšíme se moc, co předvedeš za tím mixem. Děkuju moc, díky moc, že jsi dorazil. Přátelé, DJ Tomix už za malou chvíličku na Fresh Rádiu v pořadu Movie.
1: Taky děkuju všem, co posloucháte a budete poslouchat zpětně.
0: No, vlastně záznam bude. Záznam bude zítra večer, takže pokud jste to dneska nestihli, tak nemusíte se bát, zítra večer bude záznam z dnešního vysílání. Děkuju moc, že jsi dojel, měj se hezky, ahoj.
1: Taky, zatím.
3: Fresh Radio. Move it! Move it! Move it!

0: Jak už jsme zmiňovali, DJ Tomix je za mixážním pultem a my se těšíme na jeho live set přímo ze studia Fresh Radia v pořadu Move It Exclusive.
1: Ano, takže odpal to tam a nezapomeňte, pokud posloucháte, udělejte si doma světelné efekty s vypínačem, protože ať máte tu pravou atmosféru.
0: Dámy a pánové, DJ Tomix!

0: Milí posluchači, DJ Tomix neboli náš host dnešního vysílání. Já si to náramně užívám.
1: Já taky, jako mě baví celý ten set, ale teď v té druhé polovině to začalo nabírat ještě větší grády.
0: Ale to bych právě říkal, no, že to bude stupňovat, že to bude gradovat, tak já jsem schválně zvědav, nicméně mega si to užívám.
1: Já taky, teď mi to hraje přesně do noty.
0: Přátelé, tak volume hezky doprava, užívejte pondělní večerní vibe s Fresh Radiem a pořadem Move It, za mixem speciální host DJ Tomix, který tomu teďka šéfuje. Užívejte skvělý vibe a tohle je Fresh Radio a pořad Move It. Tomix za mixem.
2: Fresh Radio. Move it! Move it!

0: Ayo, turn the lights down. Turn the fucking lights down. Work all your life, get taxed, then you die. The weekend's my sanctuary.
1: Milí posluchači, posloucháte Fresh Radio a pořád Mluvit, naprostá pecka.
2: Ano, já nerad mluvím do tohohle tracku, ale musíme do toho trošku stoupit. Já bych chtěl teď jenom trošku dělat reklamu, protože zítra nám konečně vyjde záznam našeho setu z Disco Rapido z Beats for Love, přesně měsíc potom.
1: Paráda!
2: Zítra je premiéra od 6 večer na YouTube, takže podívejte se na náš Instagram Disco Rapido, dáme tam odkaz. A doufám, že vás to bude bavit. Snažili jsme se natočit sami, takže není to perfektní nahrávka, ale hlavní, že to bude zábavné.
1: No, já se moc těším teda. Já jsem nestihl ten váš set, mrzí mě to. Nicméně moc rád si to pustím.
2: Výborně, takže doufám, že vás bude víc.

0: můj čas, na který jsem tedy čekal, právě nastal. Přátelé, track Buddies od DJ Domix, právě teď živě v éteru ze studia Fresh Radia.
1: Tak si to pořádně ohulte doprava.
0: Můžeš k tomu
2: si to a pořádně to ohulte a trošku zapašte.
0: Je to tak? Hlavně opatrně na cestě.
3: Fresh Radio. Move it!

0: Dámy a pánové, DJ Tomix právě dohrává svůj poslední track, nicméně my ti moc krát děkujeme, že jsi tady za námi dojel a že jsi zahrál naprosto parádní set. Chodí nám tady nějaké zprávy, že posluchači si to mega užívají, my jsme si to mega užívali.
1: Ano, je perfektní za mě.
2: To jsem moc rád, toho si vážím.
0: Myslím, že na pondělí moc hezký start.
1: Je to tak.
2: Je to tak.
0: Milí posluchači, moc krát děkujeme, že jste nás poslouchali, že jste nás ladili, ať už přes naše frekvence nebo přes naši aplikaci, kdekoliv. Děkujeme moc, že jste byli s námi. No a zase příští pondělí, no vlastně příští sudé pondělí, když to takhle řeknu.
1: Ano, budeme se na vás těšit a zase si pro vás něco připravíme.
0: Přesně tak, dáme si takový ten festivalový speciálek. Proberem to všechno. Přátelé, moc krát děkujeme, mějte se krásně a záznam vlastně zítra večer.
2: Taky moc krát děkuju všem, co jste poslouchali a budete poslouchat dopředu, teda zpětně, teď jsem se přeřekl trošku. Díky moc, hezký zbytek večera a mějte se pěkně.
1: Tak děkujeme, ahoj.
0: Ahoj.
2: Zatím, čus. Fresh Radio. Move it.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
2: Nicole Mudaba's on the radio. This is In the Mood.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
2: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
3: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
8: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Na svoje věci fokus, žádná možnost, jenom posun, sežeru to jako korpus, tělo, mysl, duch, rovnováha, to je bonus, a tak jsem to cítil.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

našli. Máš, že mě trápí, či plačeš. Nemala si mi vůbec klamať. Pozrela mi priamo do očí a povedala, baby,

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Od té doby, co jsi pryč, má hlava je pryč, lítá nad kdysi. Mý tělo je to jediný, co jí vrací na zem. Asi budu

nejlepší old school, který znáš.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

nevěř nikdy ničemu, co slyšíš. Polovině toho, čeho vidíš. Když spíš s těma hous, neříkej jim, čím se živíš. Kanu rápy s tebou a jsou do vaťskou sviní. A ty problémy se nevyřeší sami.

0: Nejsilnější přeží.
1: Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
3: All day, every day.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Víkend na chatě. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

než moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: You probably thought you could fix me. Thought that all your love would turn my habits to history. That I would become a man who's honest and true. I tell the truth, I just didn't always tell it to you. But you don't really want me to change, right? Cause this is who I am. You took me back last time, so just do it again. We've been through too much to keep me on the outside. So just forgive me, baby.
7: Swallow your pride.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.